Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Fajťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za 4 minuty bude 6 hodin. Čtvrtek 17. září 2026 začínáme s nehodou na pražské jižní spojce směrem na Barrandovský most. U nájezdu z ulice v Korytech, tedy od Záběhlic, je bouračka a brzdí se u Zahraďáku. A už je taky zpomalení cestou do Brna na 43 od Svitav před Lipůvkou od Lažan a na D1 na příjezdu od Prahy do Brna jsou především kamiony v pravém pruhu ze 108. 86. kilometru. A ještě varování pro ty, co jedou z Lysé nad Labem na Hradeckou dálnici, anebo opačně. Budete asi muset přes Litol, protože za mostem Bohumila Hrabala mezi právě sjezdy na Litol a cestou na Ostrou je nehoda se zraněním a vypadá to, že to tam teď museli úplně zastavit. Tak býťáci, dobré ráno a dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes ráno v Čechách ojediněle mlhy, jinak oblačno až polojasno, výjimečně přeháňka, na Moravě a ve Slezsku do dopoledne ještě zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Všechny ligové fotbalové týmy včera postoupily do osmifinále MOL Cupu. Slávie vyhrála ve Varnsdorfu 5-1, Teplice zvítězily na hřišti Táborska 5-0 a Hradec Králové porazili Příbram 2-1. Do dalšího kola prošly také Zbrojovka Brno, Pardubice, Artis Brno, Zlín a Slovácko. Mzdy v Česku letos nejčastěji rostou o 5%. Z průzkumu personální agentury vyplývá, že výrazněji si polepšují lidé v nedostatkových technických a provozních profesích. Průměrná mzda ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 6% na 52 tisíc korun. Liberecký kraj dá Science Centru Equalandie 1,5 milionu korun. Peníze půjdou na rozšíření expozic, modernizaci technického zázemí a výukové programy pro školy. Více krajská radní Jitka Skalická.
2: Máme specifikované exponáty, které budeme podporovat. Jsou to světlovody, je to exponát pro lom světla, dalším exponátem je spektrometr. Ty exponáty jenom se pohybují jejich pořízení v částce přes 150 tisíc korun každý. Pak samozřejmě podporujeme obnovu takovou tu běžnou, každoroční všech těch expozic. Také je to podpora IQ Fab Labu, což je místo, které je důležité pro to naše technické vzdělávání.
1: A nakonec Heureka vyvinula rozšíření do webových prohlížečů, které při návštěvě e-shopu porovná cenu produktů s dalšími nabídkami. Hlídač cen zohledňuje také hodnocení obchodů, slevové kódy a klubové ceny. To byly zprávy a začíná čtvrteční ranní vysílání Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Ian Anderson se nám vyznal z touhy po klidu duše. Tak uvidíme, co nám nabídne čtvrtek 17. září 2026. Na Beatu to bude po 9. dopolední rocková detektivka, po 19. depozitář pop muzea s Radkem Dieslerem a v závěrečné hodině nás čeká první deska kapely Bad Company. Debutové album této superskupiny, kterou tvořili členové Free, Mod Hoople a King Crimson, a mimochodem bylo to první album vydané na labelu kapely Led Zeppelin. No a k tomu dneska bude trošku chladněji, než jsme si užili včera. I když by mělo být o něco méně oblačnosti, odpolední teploty by dnes měly dosahovat na nejvýše na 22 stupňů a když se koukám na teploměr teď, tak tady v Praze kolem 14, zatímco na Ostravsku v Mošnově už 17 stupňů, ale třeba meteostanice Jelení v Krušných horách, tak tam se krčí jenom 1 stupeň nad nulou. Na hodinách 6 hodin a 7 minut. Tohle je Red Baron Band.

Tolik kapela Red Baron Band. 10. října chystají velký koncert v pražské Malostranské besedě. Pokřtí tam nové album Walking Danger, ze kterého jsem vám teď pustila skladbu Take Me Higher. Za kmotry budou basák Guma Kulhánek a varhaník Martin Ruffer. Dneska si můžete užít ve Zlíně setkání kytaristů. Bude tam Olin Nechleba s kapelou ETC, no a v Zelenáčově shopě tuhletu akci zahájí i workshop na téma improvizace v podání jazzového kytaristy Libora Šmoldase. Na beatu pokračujeme s kapelou Jefferson Airplane.

Třetiligový Varnsdorf dal včera mistrovské Slavii gól a vyhrál druhý poločas. Ale v součtu to v Kotlině skončilo 1-5 a nejenom sešívaní, ale i dalších 7 prvoligových týmů včera postoupilo do osmifinále domácího fotbalového poháru. Třetí kolo ještě čekají 4 zápasy, ve středu jede Baník na Kladno. A včera si užili fotbalovou parádu fanoušci Sparty, když Pražané začali Evropskou ligu výhrou 4-1 nad Araratem. V Arménii dal 2 branky během 2 minut a vždycky po rohovém kopu norský čahon Tobias Gudal. Další zápas ve druhé nejvyšší evropské soutěži hraje Sparta 13. října v Baku. A dneska Plzeň hostí vicemistry Belgie Royal Union Saint-Gilloise, tedy starou dámu z Bruselu i s mladým 22-letým českým obráncem Ondřejem Kryčfalušim. A než pustím Sabaty, tak pro členy téhleté kapele dobrá zpráva. Taky fotbalová, Aston Villa včera prošla 3. kolem anglického poháru.

Black Sabbath na rádiu Beats éry, kdy u mikrofonu býval Ronnie James Dio. V říjnu se bude v kinech vzpomínat na Ozzyho Osbourna, protože hodně diskutovaný koncertní film Back to the Beginner, který zachycuje onu rozlučkovou show Ozzyho a Black Sabbath, se do bijáků dostane 28. října. Dneska je 17. září. Dobré ráno, bíťáci.

Jak jsem říkala před písničkou, 28. října jde do kin rozlučkový koncert Ozzyho a Sabatu z Birminghamu z 5. července loňského roku. Počátkem listopadu 4. budeme moci jít do Bijáků na záznam z koncertu Rammsteinu z Mexika roku 2022. A dneska je 17. října a v kinech má premiéru dokument Heleny Třeštíkové Bára Baziková.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Minutu před půl sedmou už je tučná fronta v Praze na jižní spojce, potažmo Štěrboholské radiále. Ke klasické ranní špičce od Černáku se ještě přidala nehoda v pravém pruhu u sjezdu do ulice v Korytech. Po vážné nehodě je zavřená silnice za mostem Bohumila Hrabala. Jak je ten nájezd na Ostrou, tak tam je bouračka a zasahují tam záchranáři. A pokud pojedete z Lysé nad Labem na Hradeckou dálnici nebo opačně, tak budete muset objížďkou přes Litol. Na plzeňské dálnici před Prahou na 6,5 km ve stoupacím pruhu se řeší nehoda nákladního a osobního auta, takže opatrně, je tam zatím asi kilometrová kolona, brzdí se na 8. kilometru. A jedete-li po plzeňské dálnici opačně, tak před Ejpovicemi na 65. kilometru je kamion s defektem dovozovky. Takže bacha i tady. Tak dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes ráno v Čechách ojediněle mlhy, jinak oblačno až polojasno, výjimečně přeháňka, na Moravě a ve Slezsku do dopoledne ještě zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Příští sezona F1 bude mít 24 velkých cen a poprvé se pojede sprint v Monaku. Začne v březnu v Bahrajnu a skončí v prosinci v Abu Zabí. Končí Zandvoort a Barcelona, vrátí se Portugalsko a Turecko. Energetici včera kvůli závadě odstavili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Už vyměnili vadnou elektronickou kartu v systému řízení a po kontrolách chtějí obnovit provoz během dneška. ŘSD pokračuje v přípravě projektů severní části Pražského okruhu.
2: Do konce roku chtějí silničáři vykoupit 80% potřebných pozemků mezi Březiněvsí a Ruziní. Příští rok pak budou pokračovat s výkupy mezi Březiněvsí a Satalicemi. Zatím ŘSD za výkupy utratilo kolem 2 miliard korun. Auta by se na severní část okruhu měla vydat v roce 2031. Honza Navrátil, Praha.
1: Zvěře letos bylo v Jihočeském kraji nejvíc za posledních 10 let. Zatím jsou k dispozici jarní čísla. Žilo tam 138 tisíc kusů, meziročně o 7% víc. Nejvíc přibylo divočáků. A nakonec šéf Ryanairu varuje před výrazným zdražením letenek v Evropě. Pokud ceny ropy zůstanou vysoké i příští rok, mohou aerolinky promítnout dražší palivo do cen pro cestující. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Rock.

Na beatu o 6:45 dohráli Talking Heads se skladbou Road to Nowhere. David Byrne přišel s myšlenkou, že i když lidstvo nebo jednotlivci směřují jaksi do nikam, takže si tuto cestu můžeme i užít. My teď s gratulací se vypravíme do historie k již neexistující velské kapele Budgie. Jejich bubeník Steve Williams, přezdívaný Psycho Steve, má dneska 73. narozeniny. No a já jsem nachystala vzpomínkovou, částečně i lehce funkovou věc I Can't See My Feelings. Možná, že ji i znáte v podání Iron Maiden. Ale tohle jsou originál Budgie.

Na beatu Budgie, jedna z nejvíce podceňovaných kapel z rané éry heavy rocku. Název Andulka zvolil zpěvák Bark Shelley jako kontrast agresivní muziky a toho malého něžného ptáčka. A v tomto duchu byly i obaly jejich alb. Třeba teď jsme si hráli z desky Bandolier a tam je takový svalnatý jezdec na koni, chlapák, ale má hlavu Andulky. Myslím, ten jezdec má ptačí hlavu, ne ten kůň. A když už jsem u zvířátek, tak víte, jak vypadá manta? Je to takový obří rejnok s šířkou nebo s rozpětím křídel 7 metrů. Mluvím u ryby o rozpětí křídel, protože manty umějí i létat. Občas vyskakují nad vodní hladinu a to do výšky až 2 metrů a pak s hlasitým plácnutím dopadají zpátky. Manty mají ze všech ryb největší poměr mozku k tělu a taky mají svůj celosvětový svátek. A to dneska s Nadeždou. Píťáci je 17. září. Dobré ráno.

0: know I'm a faster shooter in America, gringo. You know me, I'm a faster shooter.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
2: Za minutu bude 7. V Praze na jižní spojce směrem k Vltavě jsou dva problémy za Lanovým mostem. První stojí v pravém pruhu kamion s upadlým kolem a u ulice v Korytech je nehoda, což v součtu dělá více než půlhodinovou kolonu i pro osobní auta už na Štěrboholské radiále z Černého mostu. Pokud jdete do Prahy po plzeňské dálnici, tak pozor, u Loděnice na 9. kilometru začíná fronta, na 6,5. ve stoupacím pruhu se řeší nehoda nákladního a osobního auta. V Ostravě na Rudné hořelo auto směrem z Havířova na Porubu před Frýdeckou ulicí. Kolona je z Frištácké. A z Lysé nad Labem na Hradeckou dálnici jeďte přes Litol. Nedá se sjet z 331, jako tam od Zahradnictví k mostu Bohumila Hrabala. Řeší se tam vážná nehoda a zavřeli to tam obousměrně. Tak dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Páni, to je hrana. Dokonalost sama.
2: Jojo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
1: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
3: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
4: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
5: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
4: Říká se baby.
5: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Dnes oblačno až polojasno, jen výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku do dopoledne ještě zataženo a na jihovýchodě s doznívajícím deštěm. Teploty 17 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou 4-1 na hřišti Araratu Arménia. Dvěma góly se blízkl norský obránce Gudal, po přestávce skorovali Mercado a Vidra. Útočník Šik slavil s Leverkusenem vítězství 2-0 nad Celje, záložník Schulz byl u výhry Lyonu 2-1 nad Anderlechtem Brusel. Do Evropské ligy dnes vstoupí také Plzeň, víc Petr Plintovič.
7: Po Spartě čeká první zkouška v Evropské lize také na Plzeň. Viktoriáni ale mají v úvodním zápase této soutěže výhodu domácího prostředí. Ve Štruncových sadech vyzvou v 21 hodin belgický Royal Union Saint-Gilloise.
6: Premiér Babiš vyzval evropské lídry, aby usilovali o ukončení války na Ukrajině. Jako příklad uvedl amerického prezidenta Trumpa a jeho jednání s ruským protějškem Putinem. Na pražském letišti se v poslední době tvoří dlouhé fronty u pasové kontroly cestujících ze zemí mimo Schengen. Situaci bude během zítřka řešit mimořádná schůze představenstva letiště. A nakonec, Kodaň už druhý rok za sebou vede žebříček měst, kde se žije nejlépe. Vyniká dopravou a bezpečností. Místní oceňují především možnost jezdit do práce na kole po bezpečných stezkách, kvalitní prostory pro pěší a možnost trávení volného času. Druhá je Vídeň, třetí Melbourne. Žebříček Economist Intelligence Unit hodnotí 173 měst. Poslouchali jste zprávy Rádia Beat a dáme si Kiss.
0: Krok.

Dobré čtvrteční ráno přeju i všem včerejším účastníkům rokové pumpy v Brně. Sestřih a nějaké ty obrázky najdete už i na našem Facebooku. A náš tým i s mobilním studiem opět na Moravě. Příští týden v pátek jedeme do Bikers Crown, takže se tam zastavte na adrese Friedlandská 3375/7. To je Moravská Ostrava, kousíček od nákupu Karolína. Příští pátek od 12 do 14. Teď je 14 minut po 7, tedy za minutu bude 14:08. Tohle je Eňa, teda tak se jmenuje ta písnička, kapela Deep Purple.

0: Párplové přijedou do Prahy 7. října, ale už dneska v Amsterdamu začíná finále světové série Šipek a poprvé se ho účastní i Čech. Karla Sedláčka v prvním kole čeká někdejší australský basketbalista Ben Robb, přezdívaný Big Rick. A zlej Kája se s tímto téměř dvoumetrovým čahounem ještě nikdy neutkal, tak dneska po 8. večerní budeme držet palce.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Pilot Formule 1 Max Verstappen vyhrál na Silverstoneu závod proti stovce soupeřů na motokárách. Na první místo se z posledního probojoval během 14 kol, přičemž v jednom kole předjel více než 60 jezdců. Mezi vyzývateli byl i český influencer Jan Liška, který vypadl hned v úvodu. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3 na sety a ve skupině skončí nejhůř třetí. Pokud dnes Řekové porazí Slovensko, naši klesnou na 4. místo a budou mít horší nasazení do 8. finále. Automobilový tým Mičánek Motorsport vyhrál v Brně všechny 3 závody, do kterých nastoupil. Josef Záruba zvítězil i přes poruchu jednoho válce. Ve vytrvalostním závodě triumfoval Jakub Knoll a Filip Sládečka a nedělní sprint ovládl Bronislav Formánek. Poslouchali jste dnešní první relaci o sportech, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: ajťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.
2: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Je přesně 7:30 a v Praze jsou stále trable na jižní spojce směrem k Vltavě za Lanovým mostem. První tam stojí v pravém pruhu kamion s upadlým kolem a pak u ulice v Korytech se došetřuje nehoda. Fronta je i na Štěrboholské radiále už z Černáku. A na Průmyslové ulici před nájezdem na spojku směrem jako na Průmyslové od Hloubětína je taky nějaká rána a před ní je fronta ský z nájezdu z Českobrodské ulice. V Ostravě na Rudné směrem z Havířova na Porubu stojí před křížením s Frýdeckou ulicí v jízdním pruhu ohořelý osobák. Kolona před ním je kolem celé Nové Huti od Šenovské ulice. A ještě příjezdy do Brna. Takže na D1 od Prahy kamiony brzdí v pravém pruhu prvně už na 175. kilometru, od Vyškova fronta před Rohlenkou od 2.12. a se zpomalením teď taky počítejte na dálnici od Mikulova asi z 11. kilometru u Rajhradu je bouračka. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, jen výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku do dopoledne ještě zataženo a na jihovýchodě s doznívajícím deštěm. Teploty 17 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Vsetína deklasovali ve čtvrtém kole první ligy Zlín 7-1 a zůstávají bez porážky. Pardubice B Kolín 3-0 a jediné má plný počet bodů. Frýdek Místek Slavie 4-2, Chomutov Přerov 1-2. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Šťastný odmítl návrh, aby používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem. Nadále by tak podle něj mělo jít pouze o přestupek. Ústecký půlmaraton v sobotu omezí dopravu v centru města. Do ulic vyběhne rekordních zhruba 9 000 účastníků. Více o uzavírkách primátor Nedvědický.
2: Jsou vždycky zajištěny hlavní trasy průjezdné přes celé město. Jsou otevřené v průběhu toho závodu. Nejužší místo je vždycky na předmostí, ale umožňuje tam průjezd ať už hromadné dopravy, tak i individuální. Takže ta omezení jsou skutečně minimální.
1: Britský výrobce luxusních sportovních automobilů McLaren vytvoří v Británii 1000 nových pracovních míst. Firma nyní zaměstnává kolem 2500 lidí. A nakonec čínský výrobce elektromobilů BYD příští rok uvede na evropský trh svůj první těžký nákladní vůz. Do budoucna chce tato velká auta vyrábět přímo v Evropě. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 31. Duo Egon. Rok 2004. Čte Honza.

Duo Egon bylo pak tak moc hodný, že s naší kapelou spoustu let jezdilo po všech čertech. Sedělo s náma v dodávce i v šatně a se svojí sestavou vystupovalo pravidelně v polovině koncertu, kdy jsme my s Matějem odstoupili na kraj pódia a nechali je tam samotný. Ruku na srdce. Někdy se to povedlo víc, jindy míň. Sem tam drhlo synchro, nebo se někdo z dua nestihl oblíknout, taky se stalo, že zvukař zapomněl pustit hudbu, ale samozřejmě to nikdy nemělo vliv na bouřlivý ovace po každý odtančený sestavě, protože zpestření koncertu to každopádně bylo. A potom se ku podivu stalo, a proto o tom vlastně mluvíme, že si Dua Egon všimla Česká televize a nabídla jim v pořadu Pomeranč svoje pravidelný taneční okýnko. To jako bez legrace. A kluci to vzali a pak jednou týdně křepčili na obrazovce před diváky z celé republiky a učili je svoje sestavy. Byl to vrchol jejich kariéry, po který na neurčito přerušili se smíchem svoje vystupování a i v tom Pomeranči se to samozřejmě bralo od režisérů jako fór. Jenže ne každý divák ho mohl pochopit a tak se nesporně našel alespoň jeden, co to zbaštil i s navijákem a opravdu s duem Egon doma před tou obrazovkou tančil. A dobře mu tak, když byl tak blbej.

Pokud snídáte, tak u beetu, tak si nechte chutnat a nemusí jít o banány, co takhle kořenovou zeleninu. A propo, vyšlo to tak, že zítra na setkání pod Rokycanskou věží budou hrát nejenom Vohnout, ale i Krausberry, ano. Na to jsem chtěla poukázat. Dneska ve Zlíně, v Zelenáčově šopě, začne setkání kytaristů. A dneska první bude workshop Libora Šmoldase a pak se tam bude křtít i jeho knížka a pak tam bude hrát Olin Chléz, Nés chleba a připomínat muziku kapely ETC s požehnáním Vládi Mišíka. Z Beatles pokračujeme na beatu. Za 12 minut bude 8 hodin. Dobré ráno.

Nejen včera Aston Villa, ale i předevčírem Liverpool, to jenom, že jsme si hráli Beatles, prošli třetím kolem anglického fotbalového poháru. O tenise bude řeč ve zprávách v 8 na beatu, už tedy za 9 minut, i o tom, že 18-letá havířovská rodačka, která loni vyhrála juniorskou čtyřhru na Wimbledonu, si dneska v noci připsala premiérovou výhru v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu. V São Paulo porazila domácí hráčku, která má 5 let doma bronzovou medaili z debla z olympiády z Tokia. Z dopravy přijímám informace přes býťáckou aplikaci anebo na linku 210 32 33 34. Můžete rovnou zavolat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 8 hodin a až hodinu ztratíte v Praze na Štěrboholské radiále, potažmo jižní spojce směrem k Vltavě. A to především kvůli nehodě za Zahradním městem v pravém pruhu. První zpomalení už je na konci Mladoboleslavské dálnice a ještě na Černáku před sjezdem na Chlumeckou je bouračka nákladního a osobního auta. Pojďme mimo Prahu, u Rajhradu na dálnici z Mikulova před Brnem už nehoda by překážet ji neměla, ale na 9. kilometru je zúžení, pracují tam křováci, zpomalíte na 14. kilometru. A od 3. kilometru je kolona na bratislavské dálnici. A co pak jde jednička, takže jestli jedete na Brno od Prahy, tak kamiony první zpomalení v pravém pruhu na 174. kilometru. No a od Vyškova je před Rohlenkou fronta od 213. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Přes den oblačno až polojasno, jen výjimečně, přeháňka, teploty 17 až 22. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně až zataženo, odpoledne výjimečně přeháňky s vyšší pravděpodobností na severozápadě, večer ubývání mraků, teploty 18 až 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Hradce vyhráli v úvodním kole extraligy ve východočeském derby v Pardubicích 5-3. Sparta zvítězila v Olomouci 5-2, Litvínov Brno 2-1, Kladno Vítkovice 4-3, Boleslav Budějovice 3-2 po prodloužení a Plzeň Liberec 2-1 po nájezdech. Tenistky Šalková a Waldmanová postoupily v São Paulo do osmifinále. Šalková porazila šestou nasazenou Španělku Buzasovou, Waldmanová otočila zápas domácí Pigosiovou. O víkendu ještě bude teplo, v sobotu mají být teploty až kolem 23 stupňů. V neděli ale od severozápadu dorazí studená fronta s deštěm a následným výrazným ochlazením. Začátek příštího týdne má být chladný, větrný a místy deštivý, teploty zůstanou většinou jen kolem 15 stupňů. Několikaletá oprava městského plavečáku v Liberci potrvá o 2 měsíce déle, než se původně myslelo. Termín samotného otevření se ale nemění. Více náměstek primátora Lenert.
2: Stále platí termín otevření v září příštího roku s tím, že teď kvůli Energocentrum jsme posouvali termín dokončení, který nově bude do 15.8. Je to ale i dohodnutý se všema poskytovatelé dotací, takže by to nemělo ovlivnit žádný dotační peníze. Navíc jsme domluvení se stavbou, že zahájí zkušební provoz dřív, takže vlastně by to nemělo ohrozit ten cíl, ke kterému všichni směřujeme, aby se v září 27 plavalo.
1: A nakonec, ruští hackři při útocích využívají umělou inteligenci, která dokáže automaticky upravovat malware tak, aby obešel antivirus. Podle společnosti Anthropic operace zasáhla víc než 20 organizací, hlavně na Ukrajině a v Evropě. AI zvládala většinu útoků od vývoje nástrojů přes phishing až po získávání dat. To byla poslední informace těchto zpráv. Čtvrteční vysílání pokračuje dál s Iron Maiden.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Maidni se rozcvičují na beatu, večer totiž hrají na jednom z největších amerických metalových festivalů na akci Hlasitější než život v Kentucky v Louisianě. Koukala jsem, že tam mají 7 pódií, 4 dny muziky. No to by mi asi hlava upadla. Dobré ráno, beatáci. Čtvrteční.

0: V pondělí měl v Budapešti premiéru z Brusu nový zrekonstruovaný záznam koncertu kapely Queen z Budapešti. A po celém světě ho v kinech IMAX budou dávat od 7. října. Pokud znáte ono přesné datum, kdy Queeni ten koncert v Budapešti odehráli, tak mi ho napište přes býťáckou aplikaci. Jestli vaše odpověď bude správná a budete mít štěstí při slosování, protože tolik lístků nemám, tak vám dvě vstupenky do Prahy na Queen v Budapešti na datum 8.10., 8. října, to je ve čtvrtek, tak vám dvě vstupenky vystavím. Teď už Šimi.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Mistrovství světa na ploché dráze má před posledním závodem v Toruni tři kandidáty na titul. Vede Brit Lambert o bod před Polákem s Marzlikem a o tři body před Australanem Kurcem. O titulu se rozhodne 26. září. Další kolo nejvyšší soutěže v pozemním hokeji přineslo několik výrazných výsledků. Mužská Slavie porazila Hostivař 3-0, Rakovník zdolal Mnichovice a Prezident zvítězil v Kadani 6-1. V ženské soutěži Litice otočili zápas s Bohemians a Rakovník porazil Mnichovice 6-2. Klára Hvězdová dala hat-trick. Honza Tráva Trávníček se spřáteli aklimatizuje před výstupem na 8000 Manaslu. Ideální by bylo vystoupit až do 3. výškového tábora.
3: Budeme se posouvat do výšky 5800 metrů, následně 6400 a pak, když se nám povede dojít až do trojky, tak je ve výšce 6800 metrů. Musíme takhle postupně, protože si těla zvykají na nadmořskou výšku, krvinky a podobně, tak já neříkám, že to bude teda úplně komfortní, protože když vidím ty naše batohy, co si tam pěkně neseme, tak to easy úplně nebude. No, každopádně se konečně pohneme tady z těch našich komfortních stanů. Jestli si myslíte, že se mi chce, tak se mi nechce. Jo, máme tady dobrý kafe, skvěle vařej a je to dřina na tom kopci. Do Rádia Beat, Honza Tráva Trávníček. Ahoj, mějte tam krásný dny a ne jako mi tady ten blbej sníh.
2: Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.

Koncert Queenů v Budapešti byl 27.7.1986. Byl jsem tam, napsal Hynek. Hynku, taky jsem ti už napsala. Máš dvě stupenky a budeš na tu tvoji cestu do Maďarska za velkou rokovou legendou vzpomínat v kině IMAX. Ano, jsou data, která si pamatujeme, co takhle 7. září 1994. Ano, jediný koncert v Praze na Strahově kapely Pink Floyd. Někteří hnidopichové si pamatují, že tenkrát i pršelo. Já si pamatuju, že druhá zněla tahle.

Mixtures Bridge. Let's go.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30 a stále platí až hodinová ztráta v Praze na Štěrboholské radiále a Jižní spojce. Kolona už začíná na Mladoboleslavské dálnici u sjezdu na Horní Počernice, to znamená na 3. kilometru D10. A první nehodu budete mít na Černáku před Chlumeckou, další za Hradeckou dálnicí, no a pak je hlavně ta nehoda, která je u sjezdu do ulice v Korytech v pravé pruhu, takže počítejte opravdu, je to zdržení až na hodinu. A někde u ulice v Korytech začíná i kolona opačně, protože směrem na Černák je nehoda na konci Lanového mostu. Tak a to ještě není konec problému. Zůstaneme severně na Prahu. Ta D10 se přicpává od toho 3. kilometru u z toho důvodu, že je plná Novopatská ulice. Přivaděč na Letňany. Tak tady bouračka přímo na Kbelské ulici není, ale je kousíček za sjezdem z Kbelské na Proseckou. Jo? Takže tady je další zásek. Pokud přijíždíte do Prahy po Ústecké dálnici, tak se zaseknete u sjezdu na Čakovice a Ďáblice, za Kbelskou nějaký drobnější ťukanec. D5, tedy Plzeňská dálnice, je v koloně od 7. kilometru, tady je to jenom ranní špička a standardní špuntík na Velký pražský okruh po Ořech. No a u Brna, tak tady máme kolonu stále u Rajhradu, to znamená na D52 od Mikulova, protože tam sekají křoviny u dálnice. Na D1, tedy na dálnici od Prahy, fronta kamionů první od Ostrovačic od 179. kilometru. Od Vyškova se nám provoz přicpává kousek za Rousínovem na 214. kilometru. No a taky máme nový drobnější problém na Bratislavské dálnici na 4. kilometru na příjezdu do Brna. Tam zůstalo stát porouchané nákladní auto. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes ráno v Čechách ojediněle mlhy, jinak oblačno až polojasno, výjimečně přeháňka, na Moravě a ve Slezsku do dopoledne ještě zataženo a na východě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Příští sezona F1 bude mít 24 velkých cen a poprvé se pojede sprint v Monaku. Začne v březnu v Bahrajnu a skončí v prosinci v Abu Zabí. Končí Zandvoort a Barcelona, vrátí se Portugalsko a Turecko. Energetici včera kvůli závadě odstavili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Už vyměnili vadnou elektronickou kartu v systému řízení a po kontrolách chtějí obnovit provoz během dneška. ŘSD pokračuje v přípravě projektů severní části Pražského okruhu.
2: Do konce roku chtějí silničáři vykoupit 80% potřebných pozemků mezi Březiněvsí a Ruziní. Příští rok pak budou pokračovat s výkupy mezi Březiněvsí a Satalicemi. Zatím ŘSD za výkupy utratilo kolem 2 miliard korun. Auta by se na severní část okruhu měla vydat v roce 2031. Honza Navrátil, Praha.
1: Zvěře letos bylo v Jihočeském kraji nejvíc za posledních 10 let. Zatím jsou k dispozici jarní čísla. Žilo tam 138 tisíc kusů, meziročně o 7% víc. Nejvíc přibylo divočáků. A nakonec šéf Ryanairu varuje před výrazným zdražením letenek v Evropě. Pokud ceny ropy zůstanou vysoké i příští rok, mohou aerolinky promítnout dražší palivo do cen pro cestující. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Classic rock.

Na beatu Dire Straits a předtím Ozzy se skladbou I Don't Want to Change the World, jednou ze čtyř, u které asistoval při vymýšlení materiálu pro desku No More Tears Lemmy. Ta deska ta vyšla 17. září 1991, tedy ve stejný den jako dvě dvojalba Guns N' Roses Use Your Illusion. Je to jako včera, ale už je to 35 let.

čtvrtleté studentky, která uspořádá párty v luxusní rodinné vile v Turíně a tam nikým nezván dorazí kasuár. Jak to bude dál? No dál to bude tak, že ještě máme 10 minut do 9, ještě vám pustím Janis Joplin a Harley a pak už to tady přepustím Vejvoďákovi, samozřejmě po dopravě, kterou můžete taky obohatit o své poznatky z provozu přes linku 210 32 33 34. A až to tady všecko dohovořím, tak přijde Vejvoďák a detektívka.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9. Na pražské jižní spojce už u ulice v Korytech nehoda nepřekáží, ale pořád je kolona na dojezdu do Prahy po Mladoboleslavské dálnici ze 3. kilometru. Na Černáku před Chlumeckou je nehoda přes 2 pruhy. Jeden tam zůstal volný a to je málo. Pak je další rána za Hradeckou D11. Na D11 se brzdí před Prahou u čerpačky Beranka na 3. kilometru. A od Plzně před nájezdem na Velký pražský okruh je kolona ze 7. kilometru D5. A zastavený je vjezd do Davidského tunelu směrem na Troju. Tam byla uvnitř nehoda 4 aut, ta už je odstraněná, ale zasekla se tam závora pro vjezd do tunelu. Ale už tam tuto závadu odstraňují. Tak za chviličku Vejvoďák rozehraje rokovou detektivku. Ať jste úspěšní. Hezký čtvrtek.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bín.

0: Radio Beat.
1: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Přes den oblačno až polojasno, jen výjimečně, přehánka, teploty 17 až 22. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně až zataženo, odpoledne výjimečně přehánky s vyšší pravděpodobností na severozápadě, večer ubývání mraků, teploty 18 až 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Všechny ligové fotbalové týmy včera postoupily do osmifinále MOL Cupu. Slavia vyhrála ve Varnsdorfu 5-1, Teplice zvítězily na hřišti Táborska 5-0, Hradec Králové porazil Příbram 2-1, do dalšího kola prošly také Zbrojovka Brno, Pardubice, Artis Brno, Zlín a Slovácko. Znovu se rozhoduje o podmíněném propuštění doživotně odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska. Ten je ve vězení téměř 40 let. Mostecký soud si kvůli pochybnostem o jeho nápravě vyžádal nové psychiatrické a psychologické posudky. Liberecký kraj dá Science Centru Equalandie 1,5 milionu korun. Peníze půjdou na rozšíření expozic, modernizaci technického zázemí a výukové programy pro školy. Více krajská radní Jitka Skalická.
3: Máme specifikované exponáty, které budeme podporovat. Jsou to světlovody, je to exponát pro vlom světla, dalším exponátem je spektrometr. Ty exponáty jenom se pohybují jejich pořízení v částce přes 150 tisíc korun každý. Pak samozřejmě podporujeme obnovu takovou tu běžnou, každoroční všech těch expozic. Také je to podpora IQ Fab Labu, což je místo, které je důležité pro to naše technické vzdělávání.
2: A nakonec největší ledovec v Alpách se během letošního léta stenčil na výšku téměř o 6 metrů. Známý Aleč kvůli malému množství sněhu po zimě a vysokým teplotám rychle tál. Od roku 2000 se celkový objem švýcarských ledovců zmenšil zhruba o 2/5. Poslední informace těchto zpráv je ta, že předávám slovo Vejvodákovi.
4: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Rádio B.
1: Van Halen nás dostali do poslední detektivky v tomto týdnu. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den. Dneska hrajeme o knížku, kterou jsme tady krátce zmínili. Je to kniha, kterou napsal Leonardo San Pietro. Jmenuje se Večírek s kasuárem. Kasuár je velký pták, představte si pštrosa. Vy, co tady neznáte kasuára? Pštrosa, ale takového víc barevného a trošku jako z pravěku vypadajícího. Na téhle párty se hraje o víc než o zábavu. Hraje se o život. Kdo máte chuť na tuhle útlou knížku, kterou máte za 2-3 záchody přečtenou, možná za 2, když takhle tím listuju, tak podle nápověd a indicí pojďte přijít na to, koho dneska v detektivce na beatu hledáme. Jestli je to kapela, nebo jenom jeden jediný interpret, zahraniční, což nenapovídám zatím ještě, tak záleží jenom na vaší přesnosti a rychlosti. Ta první indicie a první nápověda je pozor od mistra Evropy.
2: Dvojitý Rydberger. Skok, který se skáče na kruhu. Jediný skok, který se doopravdy skáče z jedné nohy a dopadá se na tu samou. Odrážíme se z vnější zadní hrany a dopad, jako u každého jiného skoku, do zadní vnější hrany, do výjezdu.
1: Tak sami jste to slyšeli, skáče se tak, že se dopadá na tu samou nohu, z které se odrazíte. To je něco jako když jdete do rohového kopu a necháte si to hodit na nůžky. Podobný princip. 210, 32, 33, 34.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: Mě zase zaráží, že tenhle chlápek, co mluví, tenhle jingle, je v podstatě každý den zaražený, jo? Že ho to zaráží. 210, 32, 33, 34, první indicie teprve zazněla, tak koho sakra hledáme? Rádio, prosím.
3: Čau, tady David z Tauzu.
2: A to jsem zvědavej, co máš ty, Davide, z domažlit za nápad, jako jo? To mi no. Řekni, no.
3: Hele, sice jsem se už tenhle týden dovolal po druhý jako první, což se mi nikdy nepovedlo, ale loša nejsem, takže na první dobrou to nedám.
2: Ano.
3: Já tipnu Marillion.
2: Marillion proč?
3: Jenom proto, že si přeju, aby si hrál.
2: Ty koso, tak já se tady dělám s nápovědama a tobě stačí jenom se dotelefonovat a říct Marillion. Hele, Marillion výborný, to je samozřejmě kapela. Jak s Fishem nebo bez Fishe, stojí to za to, ale dneska to nejsou Marillion, Davide. No.
3: Jasný,
2: neříkám,
3: nejsem
2: loža. Nejsi. Ne, tomu se stěží někdo vyrovná teda.
3: Přesně, to nejde.
2: Tobě děkuju, Davide, měj se, ahoj, čau. Tak David byl první, jak jste sami slyšeli po několikáté. Rádio, prosím, kdo teď?
4: Nazdarej vodňáku, teďka u telefonu ženská jasenská.
2: Tak, tady je to přeřvaný jako vždycky. Řekni mi, poznáš nebo nepoznáš?
4: No, nevím, přijde mi to moc jednoduchý, jak se tam skákalo na bruslích, tak Axl Rose by to mohl být.
2: Ne, Axl Rose to není, samozřejmě. A hlavně Tomáš Werner, to jsme teda propíchli toho mistra Evropy, který namluvil vlastně to průvodní slovo k tomu skoku na bruslích, jak se tedy v krasobruslení, tak nebyl Axel, ale Rydberger, jo?
4: Jo.
2: On tam říkal dvojtej Rydberger, jo, ale samozřejmě ty skoky jako máš dobře zmáknutý, jo, tady bych tě jako za to pochválil. Tak dobrá. Zatím, čau, ahoj.
4: Tak jo, mějte se krásně, ahoj.
2: Jo, takže pozor, do problému jsme jako zasvěceni a zavedeni, Rádio Beat, kdo teď, haló?
5: Ahoj, tady Jarda.
2: Jardo, já ti držím palce, hele.
5: Ale Petře, dneska bych obvinil Rolling Stones.
2: Proč?
5: No, kvůli jumping Jack Flash, jo, taky takhle, je to skákání.
2: Ano, ano, Jumping Jack Flash a skoky v krasobruslení by se dali přes ty skoky, teda jako, jo. Navíc, jo, Van Halen hráli Jump, což je taky, že jo, skokařská záležitost, ale furt je to blbě, zatím teda, jo. Poslouchej druhou nápovědu, třeba se to začne kompletovat, jo, tak čau, ahoj.
5: Provedu, měj se, ahoj.

Jiří Schillinger říká, která k propadli golfu, přičemž, ale pozor, jo, golf, to můžete přijít doktoru a říct, pane doktore, já hraju golf a on vám dá prášky na to, to se dá léčit. Nicméně nám to krásně pomohlo, detektivce, určitě. 210, 32, 33, 34.

0: možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu Beat.
3: Spousta z nás za celý život neslyšelo tolikrát říci ne, tak jako kolikrát zpíval Jiří Schillinger to slovo v téhle skladbě, která teď dohrála. Z detektivce jsme po druhé indicii. 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
4: Nada ve Vodňáku, Koríš.
3: Nazar, Koríš?
4: Ano.
3: Hezky, to je krásná přezdívka, pak nám někdy řekneš, jak jsi k ní přišel, Koríši, jo?
4: Už jsem to říkal Danovi několikrát a řekli mi, řekl, nevadí,
3: tak ten, a mě to ten hajzel neřekl ještě teda, kolikrát už s tebou mluvil, Dan. Poslouchej, víš, jak je to dneska s detektivkou, nebo to nevíš, nebo jak to máš?
4: No, doufám, že vím.
3: Jo?
4: Že by to mohli být YouTube.
3: YouTube? Ti by to mohli být teda, vysvětli mi proč zhruba tak.
4: Protože dvojitý, dvojka a doskok na hranu, hrana je Edge.
3: Jako Edge myslíš jako kytarista od YouTube,
4: ano,
3: jo?
4: Ano.
3: Hele, já bych řekl, že ta hrana má dost jako ekvivalent jako výrazů v angličtině, stejně tak jako v češtině, že jo, hrana. A pak mě napadá ještě třeba...
4: Kanta, další věci, je.
3: Třeba, no, poslouchej, ale já bych se skutečně jako spíš zaměřil na ten skok, na název toho skoku. Tomáš Werner tam popisoval Rydberger, ale my víme, že těch skoků je víc, že jo? Tulup, ano. Salchov, Lutz... Flip, Axel taky, že jo. Tak zatím čau. Ahoj.
4: Dobro, čau.
3: Ale pozor, víme, že Axel Rose, ten to není, jo, ten už byl, aby jsme si nalili čistého piva. Kdo je další? Rádio Beat, prosím.
5: Ahoj, Veboďáku, Mirek, Martinice.
3: Nazar.
5: Ale podle golfu, já si myslím, že takový vášnivý hráč golfu je Ellis Cooper, tak já sázím na Ellis Coopera.
3: Ale jako je spousta vášnivých hráčů golfu, pochopitelně, ale vzal by si z té skladby Jiřího Schillingera René, já a Rudolf ta jména? Jo? Jako René a Rudolf mají taky, se jim říká jinak, že jo? Neříkáš někomu René, říkáš mu Rendo, nebo Renečku, nebo tak, jo? Rudolf, ten má taky, že jo, spor, že jo? Rudánek, Rudo, nebo Rudy taky. No a držím, mlčím, páč bych to celý vykecel. Zatím se měj, čau,
5: dobrá,
3: ahoj.
5: Mějte se,
3: jo? Já jsem říkal, že se to dá zkompletovat. První nápověda s tou druhou, že to jméno z toho pomalečku jako leze. Další je kdo? Rádio Beat, prosím.
6: Ahoj, tady Luďa.
3: Luďo, co máš ty na srdci?
6: Prosím tě, nevím, já se v roku nevyznám, ale já bych dneska tipnul, že by to mohlo být Guns N' Roses.
3: Guns N' Roses to nejsou a to máš úplně jiný jako směr než Jožo Ráš. Ten zase zpívá ve skladbě Kočka, jediné v čem se vyznám je rock. Jo, a ty zase se v roku nevyznáš, proto možná typuješ Guns N' Roses, ale nejsou to oni, ani nikdo z nich, a Guns N' Roses, to si můžeme říct, to jsou Američani, americká kapela. My dneska hledáme interpreta, který je jako opravdu z Evropy a ne zas tak úplně daleko od nás, jo, že by to byl od někde třeba z Portugalska, to ne, je to daleko blíž.
6: Aha.
3: Jo?
6: Díky, já jsem neslyšel ty předcházející nápovědy, ale říkal ale jsem si, zavolám
3: to nevadí, tam to je úplně jedno, když se nevyznáš v roku, tak jsou ti nápovědy k ničemu.
6: Bezva, díky, mějte hezky,
3: ahoj. Další pokus, Radio Beat, Vejvodák, prosím, kdo je další specialistou? Ano, Dušané, tak dal jsi to dohromady?
7: No, asi jo.
3: No?
7: No, asi jo.
3: No? Teď to vypadalo, že se to zasmičkovalo, jo? Tak je, asi jo, teda povídej, koho?
7: Škorpions hledáme.
3: Škorpions, proč?
7: No, teďka byl ten Ruda, tak Ruda Schenker.
3: Ano.
7: A ta první, Axel Rudipel, ten tam hrál taky na kytárku.
3: Hmm. No,
7: tak
3: takhle.
7: Tak by se mohli dát i Škorpions.
3: Takže Škorpions to nejsou, jo? Protože my nehledáme kapelu dneska.
7: Takže pána nějakýho hledáme.
3: Nějakýho pána, no, přesně tak. Hele, já tam dám druhou nápovědu a schválně, jestli si nenasypeš popel na hlavu. Jo, měj se, čau, ahoj.
7: Tak dej třetí nápovědu.
3: Ano, dám třetí, ano, dám třetí. Tak čau, ahoj, ahoj.
7: Ahoj, jo.

0: Rádiu Beat.
1: Tři nápovědy už jsme slyšeli v éteru. Koho tedy hledáme? 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
2: Dobré jutro, Petře, Bob.
1: Ahoj, Bobe. Takže?
2: Axel, Rudy, Pel.
1: Ano, teď je to správně. On totiž Dušan už to jméno vyslovil, ale ve spojitosti s tím, že typoval teda, že jsou to Scorpions. Na začátku byl tedy skok Rydberger, tlačili jsme to a vy sami jste tam toho Axla v tom taky jako našli, protože to je jeden z těch skoků. René, já a Rudolf, tedy Rudy a Popel, tedy Axel, Rudy, Pel. Takhle si to dalo hromady, jo, Bobe? Říkám to správně.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Dušan to jméno vyslovil, Axel, Rudy, Pel, ale pozor, jak znám Dušana? Ten by si sám nasypal popel na hlavu, kdyby, jo, že i teď to musí slyšet, že Scorpions to nebyli, že skutečně z toho vycházel ten Axel Rudipel, kterého sice jmenoval, ale neoznačil ho za muzikanta, kterého hledáme. Proto, Bobe, tobě patří knížka, jmenuje se Večírek s kasuárem. Viděl jsi někdy kasuára, toho ptáka?
2: No, je to nějaký největší pták svého druhu, tropické?
1: Jo, on je, já jsem si na něj koukal a čekal jsem, že tam bude napsáno, že to je pták něco jako pštros, ale tam není o pštrosivě ani slovo, prostě je to pták z rodu kasuárovitých a proto se teda jmenuje kasuár, já teda vidím pštrosa, jo, ale takovýho něco jako od pana Zemana, Cesta do pravěku, takový jako pravěkej pštros, barevnej, velikej. Tu knížku napsal Leonardo Sampietro a já ti pošlu pro to, aby si si Bobe přečetl. Jo?
2: Já ti moc děkuju.
1: No a Axel Rudy Pell, tenhle fenomenální německý kytarista, tak jeho muzika bude hrát na beatu až do 10. Děkuju, zatím, čau.
2: Díky, čau.
0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Ještě dopravní informace, dálnice D5 od Plzně na Prahu od 9. kilometru se popojíždí, to zdržení je kolem 10 minut. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 a kvůli tomu je také ucpaná ta D5, protože se všichni snaží sjet na ten Pražský okruh, tak je ucpaný mezi 27. a 16. kilometrem. I na Pražském okruhu budete tratit minimálně 10 minut. Pozor, v Brně v Rokycanově ulici, tam se srazila dvě osobní auta. V Praze je bouračka dvou osobáků v ulici Na Hroudě. V Liberci je dopravní nehoda osobního auta, kterou šetří policie v Hejnické ulici. A pak jsou tady dvoje Budějovice. V Hroznové ulici řeší havárku dvou osobáků, policie už je u toho. A v Českých Budějovicích opatrně také v ulici Na Sadech. I tady je dopravní nehoda dvou osobních aut.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes oblačno až polojasno, jen výjimečně možnost přehánky. Na Moravě a ve Slezsku do dopoledne ještě zataženo a na jihovýchodě s doznívajícím deštěm. Teploty 17 až 22, na horách kolem 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Vsetína deklasovali ve čtvrtém kole první ligy Zlín 7-1 a zůstávají bez porážky. Pardubice B Kolín 3-0 a jediné má plný počet bodů. Frýdek Místek Slavie 4-2, Chomutov Přerov 1-2. Ministr pro sport, prevenci a zdraví Šťastný odmítl návrh, aby používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem. Nadále by tak podle něj mělo jít pouze o přestupek. Ústecký půlmaraton v sobotu omezí dopravu v centru města. Do ulic vyběhne rekordních zhruba 9 000 účastníků. Více o uzavírkách primátor Nedvědický.
2: Jsou vždycky zajištěny hlavní trasy průjezdné přes celé město. Jsou otevřené v průběhu toho závodu. Nejúžší místo je vždycky na předmostí, ale umožňuje tam průjezd ať už hromadné dopravy, tak i individuální. Takže ta omezení jsou skutečně minimální.
1: Britský výrobce luxusních sportovních automobilů McLaren vytvoří v Británii 1000 nových pracovních míst. Firma nyní zaměstnává kolem 2500 lidí. A nakonec čínský výrobce elektromobilů BYD příští rok uvede na evropský trh svůj první těžký nákladní vůz. Do budoucna chce tato velká auta vyrábět přímo v Evropě. Tímto končí krátké zprávy na Beatu.
0: Rádio.

Klasik Rock. Klasik Rock. Radio Beat.

Tahle skladba se jmenuje Glory Night, Axel Rudi Pell, to je německý kytarista, kterého jsme hledali dneska v Detektivce na beatu. V první indicii popisoval Tomáš Werner, jak se skáče dvojitý Rydberger. Od Rydbergera přes Salchova, Tulupa, Luce, Flipa je blízko k Axlovi, což je další tedy skok v krasobruslení. Další indicie, druhá byla od Jiřího Schillingera, René, já a Rudolf. Po Axlovi jsme tam měli toho Rudolfa, tedy Axel Rudi. No a třetí indicie od Škoru, Popelu, Axel Rudi Pell, nakonec to Bob dal dohromady, ta tři jména v jedno a měli jsme Axla Rudiho Pella. Mimochodem, co se týče toho skoku, tedy Axla jako takového, ten nejtěžší čtverný Axel jako první ho skočil, čistě tedy čtverného Axla, tehdy 17-letý americký závodník Ilja Malinin, rodilý Američan, v září v roku 2022 na závodech Challenger Series v Lake Placid. Je 100% dokázáno, že Axel Rudi Pell čtvrtého Axel Paulsena nikdy neskočil a nikdy neskočí. Aspoň doufám, teda, že se ho nenaučí, abych neříkal nějakou hovadinu. The King of Fools, Axel Rudi Pell na beatu.

0: byl Axel Rudi Pell, jenom připomenutí jeho muziky. Jakmile uvidíte plakát, že někde hraje Axel Rudi Pell, určitě se vám vyplatí na něj vyrazit, protože ty koncerty mají neuvěřitelnou energii, můžu to potvrdit. 3 minuty před 10 jsme skončili s detektivkou, ta další bude příští týden v pondělí 21. září v 9 hodin ráno.
1: Výťáci na 4 kolech.
0: Dálnice D1 se přicpala před Brnem ve směru od Prahy. Od 180. kilometru se jede ve Štrůdlu. Kamiony stojí většinou v pravém jízdním pruhu, osobní auta popojíždí tím levým. Pozor na D5 se od Plzně na Prahu stále platí. Od 9. kilometru se poskakuje. Zdržení kolem 10 minut. Na Pražském okruhu od letiště kolem D5 a dál mezi 27. a 16. kilometrem tradiční kolona minimálně na 10 minut pro osobní auta a na Benešovsku v Čerčanech v Masarykově ulici vyšetřuje policie bouračku nákladňáků a dodávky.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve sportce.
5: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
4: No a fakt, fakt to stojí za ty prachy?
5: Hele, víš co? Sám si to vyzkoušel.
4: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
5: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Přes den oblačno až polojasno, jen výjimečně, přeháňka, teploty 17 až 22. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně až zataženo, odpoledne výjimečně přeháňky s vyšší pravděpodobností na severozápadě, večer ubývání mraků, teploty 18 až 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou 4-1 na hřišti Araratu Arménia. Dvěma góly si blízkl norský obránce Gudal, po přestávce skorovali Mercado a Vidra. Útočník Šik slavil s Leverkusenem vítězství 2-0 nad Celje, záložník Schulz byl u výhry Lyonu 2-1 nad Anderlechtem Brusel. Do Evropské ligy dnes vstoupí také Plzeň, víc Petr Plintovič.
7: Po Spartě čeká první zkouška v Evropské lize také na Plzeň. Viktoriáni ale mají v úvodním zápase této soutěže výhodu domácího prostředí. Ve Štruncových sadech vyzvou v 21 hodin belgický Royal Union Saint-Gilloise.
6: Ano, SPD a motoristé se dnes dohodli na rozpočtu. To by mělo umožnit jeho definitivní schválení v pondělí. Schodek by měl příští rok klesnout o 20 miliard korun a v roce 2028 o 60 miliard. Policie kvůli anonymní bombové výhrušce evakuuje hořovickou nemocnici, na místě jsou hlídky a tři psovodi se psy na vyhledávání výbušnin. A nakonec Heureka vyvinula rozšíření do webových prohlížečů, které při návštěvě e-shopu porovná cenu produktu s dalšími nabídkami. Hlídač cen zohledňuje také hodnocení obchodů, slevové kódy a klubové ceny. To byl přehled zpráv, po něm ZZ Top.
0: Classic Rock.

Kdybych se zamyslel, povídám, kdybych se zamyslel, tak přijdu tady v archivu na dvě formule. Jedna je formule od Jiřího Schillingera a druhá je formule 1 od Syncopy 61 a tu jsme si zrovna teď zahráli. Včera na Pumpě v Brně byla také řeč o skupině Syncopy 61. I v téhle kapele hrál Pavel Váně a Pavel Váně bude zítra hostem Rockerova rána. Takhle se to sešlo krásně jako s tou formulí 1 se skupinou Syncopy 61 a s Brnem hezky dohromady. Už včera v Brně jsme vám říkali, že přivezeme sem do Práglu Pavla Váňového a zítra tedy po 9. hodině si můžete poslechnout, jakou přísnou pravdu tady bude Pavel Váně repovat. Budeme hrát určitě muziku od kapely Progress 2 a vlastně Pavel se stane hudebním dramaturgem a celou hodinu zítra dopoledne mezi 9. a 10. bude muzika v jeho jurisdikci a Pavel bude tím, kdo muziku bude vybírat. Těším se na to, protože setkání s Pavlem Váněm je vždycky velmi příjemná záležitost. Vy si to můžete poslechnout zítra, tedy po 9. hodině. Jsou tři základní vyslovovitelná, ať už jména, anebo termínusy v angličtině, a to je Mick Jagger, Jessica Fletcher a Under the Bridge.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Budíš tedy pozdraven, pan David Bowie v programu Rádia Beat. 2 minuty chybí do 10:30 dopoledne. Za chviličku Svatozář od Tří sester, taky Dua Didi od Matt Friedman. Budeme hrát taky Válečná prasata, tedy War Pigs od Black Sabbath a připravené jsou menšinové sporty. Šimi nám řekne krom jiného, jakou úspěšnou výzvu v motokáře podstoupil 4-násobný mistr světa ve Formuli 1 Max Verstappen. Genau Verstappen. Já, Freilich, fürspázujte. Konec hlášení v německém jazyce.

0: Vášinové sporty na Rádiu Beat.
1: Pilot Formule 1 Max Verstappen vyhrál na Silverstoneu závod proti stovce soupeřů na motokárách. Na první místo se z posledního probojoval během 14 kol, přičemž v jednom kole předjel více než 60 jezdců. Mezi vyzývateli byl i český influencer Jan Liška, který vypadl hned v úvodu. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3 na sety a ve skupině skončí nejhůř třetí. Pokud dnes Řekové porazí Slovensko, naši klesnou na čtvrté místo a budou mít horší nasazení do osmifinále. Automobilový tým Mičánek Motorsport vyhrál v Brně všechny tři závody, do kterých nastoupil. Josef Záruba zvítězil i přes poruchu jednoho válce. Ve vytrvalostním závodě triumfoval Jakub Knoll a Filip Sládečka a nedělní sprint ovládl Bronislav Formánek. Mistrovství světa na ploché dráze má před posledním závodem v Toruni tři kandidáty na titul. Vede Brit Lambert o bod před Polákem Zmarzlikem a o tři body před Australanem Kurcem. O titulu se rozhodne 26. září. Další kolo nejvyšší soutěže v pozemním hokeji přineslo několik výrazných výsledků. Mužská Slavie porazila Hostivař 3-0, Rakovník zdolal Mnichovice a Prezident zvítězil v Kadani 6-1. V ženské soutěži Litice otočili zápas s Bohemians a Rakovník porazil Mnichovice 6-2. Klára Hvězdová dala hat-trick. Honza Tráva Trávníček se spřáteli aklimatizuje před výstupem na 8000 Manaslu. Ideální by bylo vystoupit až do třetího výškového tábora.
2: Budeme se posouvat do výšky 5800 metrů, následně 6400 a pak, když se nám povede dojít až do trojky, tak je ve výšce 6800 metrů. Musíme takhle postupně, protože si těla zvykají na nadmořskou výšku, krvinky a podobně, tak a neříkám, že to bude teda úplně komfortní, protože když vidím ty naše batohy, co si tam pěkně neseme, tak to easy úplně nebude. No, každopádně se konečně pohneme tady z těch našich komfortních stanů. Jestli si myslíte, že se mi chce, tak se mi nechce. Jo, máme tady dobrý kafe, skvěle vařej a je to dřina na tom kopci. Do Rádia Beat, Honza Tráva Trávníček. Ahoj, mějte tam krásný dny a ne jako mi tady ten blbej sníh.
1: Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Rádio Beat.

Jsou tři sestry a Svatozář na beatu za 11 minut, bude 11 hodin dopoledne. 11 v 11 je pořad Martina Vysušila, který běží na beatu každé pondělí ve 23 hodin. To je jenom taková asociace, která mě napadla. Možná, kdybyste měli teď chvilku času, anebo kdykoliv, když si tuhle informaci, kterou vám teď řeknu, zapamatujete na Facebooku, na profilu Rádia Beat, nebo na facebookovém profilu našeho rádia, tak je krátké 14-vteřinové video, které jsme včera se Standou Rubášem natočili krátce potom, co jsme přijeli na beatovou pumpu do Brna. To video vidělo už přes 33 tisíc lidí a

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové oběry, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na rádiu.

0: Tahle věc od Deep Purple se jmenuje Stormbringer. Jako první po zprávách po 11. hodině to budou kanadští Rush a jejich píseň Tom Sawyer. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D1 je ucpaná před Brnem ve směru od Prahy na, nebo od 180. kilometru se jede ve Štrůdlu. Kamiony většinou stojí v pravém jízdním pruhu, osobní kolem nich projíždějí v pravém. V pravém stojí kamiony a v levém tedy projíždějí osobní auta. To zdržení je někde kolem 15 minut. Dálnice D10, 66. kilometr ve směru na Turnov je dopravní nehoda osobního auta. Na Teplicku v Duchcově na náměstí Republiky je bouračka osobáku, v Praze v Nuslích v ulici Na Veselí je také havárka osobáku a pozor, jedete-li v Praze tunelem Mrázovka za výjezdem na Plzeňskou směrem na Barandovský most dolů, je bouračka nákladního a osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Přes den oblačno až polojasno, jen výjimečně, přeháňka, teploty 17 až 22. Zítra polojasno až oblačno, místy přechodně až zataženo, odpoledne výjimečně přeháňky s vyšší pravděpodobností na severozápadě, večer ubývání mraků, teploty 18 až 23.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisté Hradce vyhráli v úvodním kole extraligy ve východočeském derby v Pardubicích 5-3. Sparta zvítězila v Olomouci 5-2, Litvínov Brno 2-1, Kladno Vítkovice 4-3, Boleslav Budějovice 3-2 po prodloužení a Plzeň Liberec 2-1 po nájezdech. Tenistky Šalková a Waldemanová postoupily v São Paulo do osmifinále. Šalková porazila šestou nasazenou Španělku Buzasovou, Waldemanová otočila zápas s domácí Pigosiovou. Premiér Babiš navrhl společný evropský program protiraketové obrany Euro Patriot. Prý by posílil evropský příspěvek k NATO a pomohl českému obrannému průmyslu. Společnost Severní energetická rozdělí obcím na Mostecku jen asi 200 milionů korun kvůli lomu ČSA. Peníze mají financovat například školu ve Vysoké Peci, pečovatelák ve Vrskmani nebo projekty v Mostě a Krušných horách. Stát ale původně počítal s miliardou. Evropská komise navrhla zákaz sociálních sítí pro mladší 13 let. Vlastní účet by si mohli založit až 15-letí. Poskytovatelé by také museli prokazovat, že služby jsou bezpečné a odpovídají věku. To byla poslední zpravodajská relace čtvrtečního dopoledne. Jsou tu Rush.
0: Radio B. Klasik.

rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně. Silou černý hlíny je lepší složit zbraně, než

Aby jsme si vychutnali ta violončela, Valkýra Kabáti na beatu, minutu po 4:12 dopoledne. Příští týden v úterý 22. září startuje Kabát turné 2026. První koncert je v Chomutově 22. tedy příští týden, jak říkám, v úterý. Poslední koncerty jsou v Auto Areně v Praze 10. listopadu první, 11. listopadu potom ten druhý. Kabáti dohromady odehrají 22 koncertů. V rámci tohoto turné 17. bude u nás, 5 koncertů na Slovensku, ve Zvolenu, v Košicích, v Popradu, v Trenčíně a v Bratislavě. A co je důležité vědět, máte-li lístky na Kabát, je samozřejmě dobře, určitě spousta z vás na ně vyráží. Třeba ta informace už k vám dorazila, že Kabáti se, co se týče pódia, vrací zase zpátky ke klasice, to znamená pódium bude v halách postaveno na stranách, nikoliv tedy uprostřed, ale pěkně na straně, aby to byl kotel jedním jediným směrem. Tak kdo se chystáte na Kabáty, tak ať se vám koncerty v rámci jejich turné pochopitelně líbí, ať si to užijete. Led Zeppelin za chviličku, tohle už jsou Hammondky, Procol Harum.

Tohle byl Chris Ria a jeho skladba Road to Hell. Za chviličku v tom pekelnictví budeme pokračovat s Hell's Bells od AC/DC. Budeme hrát Floydy a také jasnou páčku na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Myslím si, že sdělení téhleté písně je taková, že blondýna to dnes nemá lehké. Jasná páka na beatu, minuta a půl po 11:45 dopoledne. Já jsem teď v redakci našel nádhernou knížku. Je to tedy kniha, která vyšla teď v roce 2026, ale je to knížka, kterou si budete stejně jako já pamatovat s nostalgickou vzpomínkou Staré řecké báje a pověsti od Eduarda Petišky. Je to velkoformátová kniha, navíc nejenom pověsti, ale i ilustrace Zdeňka Sklenáře. Nádherná knížka. Tu knížku, když otevřete, tak si přečtete, že budete moci vlastně poznat moc i slabost olympijských bohů, olympských, pardon, Dia, Atény, Afrodity, Apolona, Dionýza či Poseidona a sledovat dobrodružství bájných hrdinů Herakla, Tézea, Achila, Persea, Odysea a nebo Oidipa. Kdo máte tuhle knížku doma, tak mi potvrdíte, že to je krásné čtení. Pamatuju si jako dítě, jak jsme četli a hltali jsme tuhle knížku od Eduarda Petišky. Kdo máte chuť na staré řecké báje a pověsti, tak příští pondělí 21. to vychází. To je vlastně to nejbližší pondělí, které máme před sebou. V detektivce tuhle knihu někomu nadělím s tím, že teda musí to být ten, kdo v detektivce jako první přijde na to, koho hledáme. Zatím ještě ani já nevím, koho budeme hledat v pondělí v detektivce, ale chci, abyste věděli, že hned při startu nového týdne, příští týden, že v pondělí 21., tahle knížka od Eduarda Petišky bude ve hře, protože je to krásná knížka, stojí to za to dopředu vědět, že v detektivce tahle možnost je.

0: To byly Golden Earring Ard, nebo Radar Love, jak bylo správně řečeno. Za 4 minuty už bude 12. Čekáme poprvé dneska na Pepu Lábuse na zpravodajský přehled dne. Hned po přehledu bluesová 12. Dnes tedy John Mayall a Gary Moore. Výborná věc. No a pak třeba BSP, anebo Sweet a Radio Beat.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D5 je na konci před Prahou nahňamoucená, od 11. kilometru se jede v silném provozu. To zdržení je přes 10 minut pro osobáky. D1 z Prahy na Brno, Šmejkalka, během pár minut projedete v opačném směru dálnici D1. Od Brna na Prahu před Šmejkalkou probíhá oprava telematiky, ale jede to, chvilku se zdržíte. D11 od Hradce na Prahu na 67. kilometru, to je vlastně na úrovni Chlumce nad Cidlinou, je tam dopravní nehoda, vyprošují osobu, opatrně a počítejte se zdržením. Na Budějovicku v Týnu nad Vltavou ve Veselské ulici je bouračka, policisté jsou na místě, nikomu se nic nestalo, což se nedá říct o havárce, která je v Ostravě. Na Opavské je vážná bouračka dvou osobních aut se zraněním. A ještě Praha, nábřeží Edvarda Beneše, když si jedete dolů Letenským tunelem a odbočíte doprava, anebo jedete-li z Holešovic rovně směrem na Malou Stranu, tak tam je bouračka dvou osobních automobilů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bít.

0: Radio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 7, v údolích na 5. Zítra se trochu oteplí. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví déšť nebo přehánky.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy výhrou 4-1 na hřišti Araratu Arménia. Všechny ligové fotbalové týmy včera postoupily do osmifinále MOL Cupu. Slavia vyhrála ve Varnsdorfu 5-1, Teplice na hřišti Táborska 5-0 a Hradec Králové porazil Příbram 2-1. Do dalšího kola prošly také Zbrojovka Brno, Pardubice, Artis Brno, Zlín a Slovácko. Hokejisté Vsetína porazili ve čtvrtém kole první ligy Zlín 7-1 a zůstávají bez porážky. Pardubice B, Kolín 3-0 a jediné má plný počet bodů. Frýdek Místek Slavie 4-2 a Chomutov Přerov 1-2. Ano, SPD a motoristé se dnes dohodli na rozpočtu. To by mělo umožnit jeho definitivní schválení v pondělí. Schodek by měl příští rok klesnout o 20 miliard korun a v roce 2028 o 60. Minister pro sport, prevenci a zdraví Šťastný odmítl návrh, aby používání pyrotechniky na sportovních utkáních bylo trestným činem, dál by tak podle něj mělo jít jen o přestupek. Premiér Babiš vyzval evropské lídry, aby usilovali o ukončení války na Ukrajině. Jako příklad uvedl amerického prezidenta Trumpa a jeho jednání s ruským protějškem Putinem. O víkendu ještě bude teplo, v sobotu mají být teploty až kolem 23 stupňů, v neděli ale od severozápadu dorazí studená fronta s deštěm a následným výrazným ochlazením. Začátek příštího týdne má být chladný, větrný a místy deštivý, teploty zůstanou většinou jen kolem 15 stupňů. Tolik ze zpravodajského přehledu dne, teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

To jsou BSP, někdo taky říká BSP, ale my plzeňáci BSP moc jako neradi jako vyslovujeme. Země vzdálená, to už vůbec neříkáme v Plzni. Teď jsou 2 minuty nebo 2,5 minuty po 12:15 odpoledne. Dneska má svátek Naděžda, to dobře víte. Mají svátek Mamty. Ráno už kachna se Mamtám, což jsou taky velký rejnoci, že jo, v moři, tak se jim věnovala docela podrobně. Já jsem se z toho dozvěděl, že Mamty, krom toho, že plavou tyhle velký placatý ryby jako rejnoci, tak dokážou i létat, že kolikrát z moře vyskočí třeba až do výšky 2 metrů nad hladinu a pak sebou plácnou zase zpátky do toho moře a dělají to opakovaně, protože je to baví. No a pak, o čem kachna tady nemluvila, dneska podle kalendáře myslivosti, který tady máme přímo na vedle virtuálních mixážních pultů, tak ukazuje, že dnešek, tedy čtvrtek 17. září, je den, kdy začíná říje jelenů. Půjdete-li do lesa na houby o víkendu, abyste si udělali fotky na Facebook, tak počítejte s tím, že můžete potkat jelena v říji. Samozřejmě většině z nás se to nepovede, protože děláme bordel v lese a jelen samozřejmě je plachej, takže ho asi nezahlídnete, ale kdyby náhodou jste jelena v říji zahlédli, dobře, určitě víte, co máte dělat, jako malej pavlik se postavit a říct jelenovi do očí: jelene, zachraň zelené údolí. To jsou Judas Priest, tím je nějaký jelen úplně ukradený a na zelené údolí

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Konec jsme tedy stihli ještě v té první půl hodině, hodiny mezi 12. a 13. Steppenwolf, a to je dobře, protože teprve za minutu bude půl jedné odpoledne. Mám tu vstupenky do IMAXu na Queen v Budapešti, po 40 letech se tento snímek vrací do kin, samozřejmě byl naskenován do 4K, upravena byla do dnešní podoby a do dnešních parametrů i zvuková stopa tohoto filmu. Kdo máte chuť 10. října v 8 hodin sedět v IMAXu tady v Praze, a sledovat snímek Queen v Budapešti, odpovězte jako 11. v pořadí na otázku, kterou teď vyřknu, odpovězte SMS-kou, tedy mobilní telefony do ruky, pouze ten 11. nebo ta 11., kdo se dopíše se správnou odpovědí, tak tomu zavolám zpátky, tomu člověkovi, a dám mu dvě stupenky, pošleme mu je a onen bude potom vyrazit do IMAXu na Queen v Budapešti. Ta otázka zní, v tom 86. v Budapešti, když koncertovali Queeni na NAB stadionu, tak Freddie Mercury buď to za A měl knírek pod nosem, nebo neměl knírek, anebo neměl knírek ani v obočí, to je možnost za C. 720 001 222, 11. odpověď, která přijde správná, tak vyhrává.

0: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Vývoj nelze zastavit, pokračuje kolega Luboš Dvořák.
2: Vzpomeňme si, jakou cestu minimalizace prošly baterie u mobilu a notebooku. Jak jsme žasli nad ohebnými LED stěnami a rolovacími plazmovými obrazovkami. Nebo když se na střechách objevily první fotovoltaické panely. Současné solární folie slibují jednodušší instalaci fotovoltaiky. Jsou tenké, lehké a ohebné, takže je lze použít i na fasádách, zakřivených plochách nebo lehkých konstrukcích, kde by klasické panely byly nepraktické. Dají se nalepit na okno třeba v paneláku a živit s ní jen největšího žrouta elektřiny, ledničku. To už není utopie, ale směr, kudy se vývoj může ubírat. A navíc ve dne pracují, i když nesvítí.
0: Vítoskop.
1: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava představila elektrický supervůz Titan. V posledních letech ho vyvíjeli její zaměstnanci, doktorandi a studenti. Skoro 5 metrů dlouhý elektromobil vznikl z velké části přímo v univerzitních prostorách. Má zajímavé vlastnosti. Z 0 na 100 za 3,3 desetiny sekundy, výkon 815 koní a dojezd až 550 kilometrů.
0: Vítoskop.
1: Kanadská firma Prodigy Clean Energy připravuje projekt transportovatelné jaderné elektrárny s výkonem až 50 MVE. Zařízení zajistí elektřinu pro 40 000 domácností. Zároveň poslouží k otestování logistiky i provozu v odlehlých oblastech severní Kanady a Arktidy. Celá elektrárna vznikne mimo místo budoucího provozu. Modulární celek lze podle výrobce vyrobit v továrně, přepravit jako náklad na palubě těžkotonážní lodi a pak nainstalovat na určeném místě. Tolik z Vítoskopu, teď si vychutnejte další várku osvědčeného Peak Beatu na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat.

0: Tohle byl Progres 2, Pavel Váně bude hostem zítřejšího Rockerova rána, startujeme kousek po 9:00, tak ať vám to neuteče. Před chvilkou jsem nabízel vstupenky do kina, do IMAXu na Queen v Budapešti na 10. října. Se správnou odpovědí jako 11. se dopsal Pavel a tomu jsem se dovolal.
1: Haló?
0: Tady je Vejvoďák, Radio Beat. Haló znamená, že to je Pavel?
1: Haló znamená, že to je Pavel z Prahy, ano.
0: Nazdár, Pavle, prosím tě, jsi 11. kdo se dopsal, dneska to byla velmi snadná otázka. Existuje spoustu momentů a let a fotografií Freddieho Mercuryho bez knírku samozřejmě. I v závěru, že jo, když Montserrat Caballé zpíval a vlastně, když vyšla deska Innuendo, tak už knírek neměl, ale v 86. v Budapešti to bylo jak, Pavle?
1: Byla to ještě v 86. knírek měl.
0: Samozřejmě.
1: Pamatuju zcela přesně.
0: Ano, měl i v obočí, to si zase pamatuju já úplně přesně. Jo. Takže máš tady knížku, ne knížku, já ty lísky beru z knížky, tady z toho Eduarda Petišky, jak jsem o tom mluvil, že budu rozdávat v pondělí v Detektivce. Jsou to vstupenky do IMAXu, do kina na 10. října od 8 hodin večer. Máš to do 10. řady, to se dobře pamatuje a věřím tomu, že si pošmákneš, Pavle, jo?
1: Dobře, dobře.
0: Tak jo.
1: A ještě takovou perličku, nebudete věřit, kdy já jsem ten viděl, ten záznam z toho koncertu, který jsem viděl.
0: Jo.
1: Bylo to prosím pěkně na Vojně, kde jsme na černo sledovali německou televizi.
0: Hezky.
1: Tam jsem zažil nejvíc roku, v podstatě nejvíc roku, kdy jsem byl v roce 84-86 u hranic. Tak jsme sledovali televizi a ten koncert jsem viděl. Vůbec jsem viděl spoustu koncertů tenkrát.
0: To je hezký, to je... Já jsem teda na tom filmu byl v Plzni na Letňáku, na Amfíku, kde to promítali v rámci filmového festivalu pracujících a bylo to dokonalý teda. Jo, ale neřeknu ti, v jakém to bylo roce, to si nepamatuju. Vím, že jsme tam tajně kouřili, že jo, ale tam to se dalo, že jo, to bylo venku. Takže taky jako mám na to takovouhle vzpomínku. Veliká gratulace, Pavle, ať se ti Queen v Budapešti v IMAXu líbí. Děkuju.
1: Dobře, díky.

Depozitář Popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu B.

0: Před 13. hodinou tohle byly Jura Heap na beatu, za okamžik Pepa Lábu zprávy, po zprávách jako první Slejdi.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D1 od Prahy na Brno na 178. kilometru se stala dopravní nehoda 4 osobních automobilů. Bouračka je v levém jízdním pruhu, který je neprůjezdný, a hlásíte i pohyb vozov na vozovce, včetně dětí. Buďte tam opatrní, za touto dopravní nehodou je pochopitelně kolona. Pozor na Pražském okruhu na 19. kilometru, je to nájezd od Ořecha směrem na D1. V připojovacím pruhu se srazila dvě auta, jedno nákladní a jedno osobní. Na Domažlicku na 26. mezi Horšovským Týnem a Staňkovem u obce Křenovy je k řešení havárka dvou osobáků. Pozor v Praze ulici k Barandovu před křižovatkou s ulicí ke Smíchovu ve směru do centra hlavního města je bouračka nákladňáku a osobáku. Na Praze 8 v Liberecké směrem do centra hlavního města se také řeší bouračka dvou osobních aut. A ještě Liberecko, Raspenava, Fučíkova ulice, hlásí či tam zasahují u bouračky dvou osobních aut.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Páni, to je hrana. Dokonalost sama.
2: Jojo, to je Festool. S tím máš jistotu dokonalého výsledku. Proto mám stroje od Festoolu rád. A dokud jsem je neměl v ruce, tak jsem tomu nevěřil.
1: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
3: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
4: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
5: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
4: Říká se baby.
5: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 7, v údolích na 5. Zítra se trochu oteplí. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví déšť nebo přehánky.
7: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Čeští tenisté se utkají zítra a v sobotu s výběrem Spojených států o postup do finálové fáze Davisova poháru. Duel se uskuteční na tvrdém povrchu v pražské O2 aréně, kam se týmová soutěž vrátí po 13 letech. Hrát se bude na 3 vítězné zápasy. Zítřejší program začne v 15 hodin, sobotní pak o hodinu dřív. Prezident Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Za zásadní považuje, že takto rozsáhlá reforma státní správy byla přijata bez standardního připomínkového řízení a dostatečné odborné diskuze. Zákon jde podle něj proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Novou úpravu zaměstnávání státních úředníků tak znovu posoudí sněmovna. V Hořovicích na Berounsku ráno evakuovali nemocnici. Důvodem bylo anonymní hlášení o uložení bomby. V akci byly složky integrovaného záchranného systému. Policie z pyrotechniky budovu několik hodin prohledávala, ale žádnou hrozbu nenašla. Stovky pacientů byly evakuovány. Popoledni se vraceli zpátky do zařízení. Ruský prezident Putin vyzval k co nejvyšší účasti v nadcházejících volbách. Hlasování podle něj ukáže podporu armádě bojující proti Ukrajině a jednotu Ruska. Třídenní volby začínají zítra, přičemž většina kandidátů vystupujících proti válce byla vyřazena. To byly zprávy, po nich si poslechněte Slate na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tohle byly Def Leppard, to jste poznali. Fotograf se jmenuje tahle skladba, která teď minutu a půl před půl druhou na beatu dohrává. Za okamžik Big Jack od AC/DC, taky All You Need Is Love od Beatles, anebo Bazárem, pro mě správně vysloveno, od Vladimíra Mišíka a ETC.

naživo ještě, je to ještě větší nářez než normálně, je to slyšet Bazarem proměn, na nohou kecky zvané Plátěnky, Vladimír Mišík a ETC na beatu ve 13:45 odpoledne. Zítra rockerová rána v 9 hodin přijde Pavel Váně, zpěvák a gitarista skupiny Progress 2. Progresové mají před sebou dva velké koncerty, jeden tady v Praze, druhý u nich v Brně. Určitě bude o čem vyprávět 100% zítra. Po 9 hodině poslouchejte rockerová rána a našeho hosta Pavla Váně. Pavel je ostřílený rádiový host, navíc i člověk, který v rádiu pracoval. Musím si dávat na něj bacha. To jsou Cheap Trick pro vás.

0: Guns N' Roses v programu Rádia Beat před Pepou Lábusem a před Standou Rubášem. Standa má tupláky. První tuplák bude se skupinou Metallica. No a na zprávě a co bude ve zprávách, na to si počkejte, za okamžiky uslyšíte právě od Pepy Lábuse. Ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále si dávejte pozor, na dálnici D1 od Prahy na Brno na 178. kilometru se srazila 4 osobní auta v levém jízdním pruhu. Pozor také na Benešovsku, na trojce u Votic. Je tam k řešení dopravní nehoda osobního auta. Na Mladoboleslavsku v obci Brodce v ulici Rudé armády řeší bouračku autobusu. V Domažlicích v Chrastavické ulici se srazila 2 osobní auta. Na Kladensku ve Slaném na Palackého srazilo osobní auto chodce a stejná dopravní nehoda bohužel se stala i v Ústí nad Labem ve Všebořické ulici. I tady srazilo osobní auto chodce, havárka se zraněním, doprava je tam řízena Kyvadlově. Býťáci, buďte tam určitě maximálně opatrní.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio B. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude polojasno až oblačno. Ojediněle se vyskytnou přehánky. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů. Ty noční ale klesnou až na 7, v údolích na 5. Zítra se trochu oteplí. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví déšť nebo přehánky.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Česká tenistka Sára Bejlek zabojuje dnes večer v mexické Guadalajaře o postup do semifinále. Její zápas se Španělkou Kristinou Buxovou by měl začít ve 21 hodin. Turnajová trojka Bejlek měla v prvním kole pětistovky Guadalajaře volný los a v druhém zvládla duel s Elishi Parksovou. Favoritkou je navzdory nedávné porážce i proti Buxové. Plánovaný zítřejší průlet britských královských stíhaček RAF skupiny Red Arrows nad Prahou se neuskuteční. Tento známý akrobatický tým akci z provozních a organizačních důvodů zrušil. Představí se ale stejně jako loni se svým programem na víkendových dnech NATO na ostravském letišti v Mošnově. Okresní soud v Mostě se dnes znovu zabýval návrhem na propuštění nejdéle vězněného doživotně odsouzeného dvojnásobného brutálního vraha Zdeňka Navrátila, dříve Vocáska. Mostecký soud loni v září návrhu na podmíněné propuštění vyhověl. Krajský soud v Ústí nad Labem pak ale rozhodnutí prvoinstančnímu soudu v neveřejném zasedání zrušil. Propuštění Navrátila teď zase nedoporučila psycholožka věznice. 100 slovenských vojáků bude součástí operace NATO Eastern Sentry a bude působit hlavně v Polsku a Rumunsku. Slovenský parlament souhlasil s vysláním vojáků do mise navzdory odporu vládní Slovenské národní strany. Vládní návrh podpořili v parlamentu poslanci opozice. Cílem alianční mise je posílení protivzdušné obrany a schopnosti průzkumu východního křídla aliance. Zapojení Slovenska do mise není časově omezeno. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
2: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Metallica, Hero of the Day a Whiskey in the Jar, to už byla muzika moje odpolední, beatová, tupláková samozřejmě. Kolega Vyboďák se před mnou chvilkou loučil, protože mu za 5 minut jde co. No a s vámi je Standa Rubáš, který přeje příjemný čtvrtek. Všem nadělám všechno nejlepší k svátku, samozřejmě, to si pojďme říct na začátek. A taky příjemný poslech hodiny tupláku. Hned ten další bychom klidně všem nadělám a naděždám mohli věnovat. Pojďme si slíbit po Metallice něco zase o chlup jemnějšího, což by mohly být Badfinger. Dáme Day After Day a taky Crimson Ship.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Badfinger na rádiu Beat. Crimson Ship dohrála, taky zaparkovala tady u nás v tom beatovém přístavu. Day After Day ta hrála před ní, protože je, co si budeme vyprávět, mnohem známější od kapely Badfinger. Na tom se, myslím, shodneme. Myslím, že nikdo nebude protestovat. Teda kromě znalců, ty by se mnou možná nesouhlasili. To samé ale potom bude platit i v případě té další dvojice. Zůstaneme tadyhle v té muzice, samozřejmě klasicky rockové, posuneme se víc někam do těch od hard rockových a progresivně rockových a dáme si Pink Floyd, protože ty jsem snad dlouho tady neměl v tuplácích, nebo jsem to už zapomněl, ale teď na ně mám chuť. Dáme Run Like Hell a to je zrovna ta melodie, která každému naskočí, že jo, s tou basou na začátku. To je něco, co každý si hned vybaví. Ovšem pak dáme jednu, u které zas budu tvrdit, že ne každý si ji takhle podle názvu hned vybaví. Jmenuje se Wearing the Inside Out.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Ano, je to muzika fantastická a ještě fantastičtější a zábavnější je ten klip k téhleté skladbě nazvané Nemám, který vám nepustím tady v rádiu. Ale kdybyste chtěli a neznali jste ho, tak Samostudium se samozřejmě nevylučuje. Aleš Brichta je za námi s písněmi Nemám a taky s tím slavným Andílkem. Toho jsme si pouštili právě předtím. Ještě nám zbývá čas, tak pojďme nezdržovat povídáním, ale pojďme zdržovat muzikou. Dáme si Status Quo In The Army Now, to je volba úplně jasná. Let's Rock je potom ta druhá, méně jasná, tedy méně známá.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Tupláky a jeden hat-trick kapely Status Quo, ty jsou všechny za námi, je 14.57 čas na Pepu Lábuse a další muziku už po jednotlivých kusech a taky čas na dopravní informace. Ozýváte se z Vyskočilovy ulice v Praze, na Praze 4, tady došlo k dopravní nehodě, probíhá vyšetřování. Další jedna pražská informace je z Prahy 12, ulice K Otočce, to bych chtěl říkat po 15. pivu taxikáři. Tak v ulici K Otočce je nehoda dvou osobních aut a vyšetřuje se. Další jedno místo, Chrastava Vítkovská, tam máme jednu hlášenou dopravní nehodu, také na čtyřce silnici kilometr 1,7 ve směru na Prahu, takže v podstatě z Braslav. Tady máme probíhající vyšetřování, s tím počítejte a vyražte buď to dřív, anebo ze sváčou v autě. V Broumově Masarykova, to je další jedno místo, odkud přicházejí vaše zprávy o tom, že provoz tady zpomaluje právě v rámci vyšetřování nějakého toho karambolu. Jezděte opatrně.

0: Vítáci.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B. Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Radio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Očekávané Davis Cupové střetnutí mezi českými tenisty a Američany zná rozpis zápasů. Zítra v pražské O2 aréně začne česká jednička Jakub Menšík proti Lerneru Tijanovi. Po nich se střetnou dvojka domácího výběru Jiří Lehečka a Ben Shelton. Do sobotní čtyřhry kapitáni zatím nahlásili dvojice Adam Pavlásek, Patrick Rickl a Christian Harrison, Austin Krajicek. Prezident Pavel dnes podepsal novelu stavebního zákona a obnovení elektronické evidence tržeb. Vetoval ale novelu zákona o státních úřednících. Pochybnosti má i o přílepku k tomuto zákonu, který prezidentovi odnímá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Podle něj nemusí být v souladu s ústavou. Novela se vrátí do sněmovny, která může veto přehlasovat. Až 10 let natvrdo za loupež hrozí 25-letému fotbalovému fanouškovi, který spolu se 16-letým komplicem v Dubnu v Ostravě přepadl nezletilého fanouška soupeřova týmu. Násilím mu pak sebral klubovou šálu. Kriminalisté ze specializovaného týmu ji ještě ten týden našli a později zjistili, kdo útočil. Americká sněmovna reprezentantů schválila rozsáhlý balík sankčních opatření, která mají dostat Rusko pod větší tlak a na pomoci ukončení války na Ukrajině. Podle Kremlu nové sankce představují nepřátelský akt a jen zkomplikují úsilí o nalezení mírového řešení konfliktu. Ukrajina se pátým rokem s pomocí Západu brání ruské agresi. A je po zprávách, po nich přichází Ronnie James Dio na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Rolling Stones. Jejich Ruby Tuesday na rádiu Beat dohráli, nebo dohrála, chcete-li, a my se posuneme k muzice další. Dáme si za malou chvilku Iggyho Popa a Blue Effect naživo, ale ještě předtím bychom si taky mohli říct, že je sice čtvrtek a blíží se víkend a člověk už myslí na to, kam vyrazí, ale ještě taky třeba by mohl zahlasovat, že jo. Joe Cocker tento má skoro jisté na našem webu, protože jejich deska Hymn for My Soul, tak favoritem od pondělka je, ale zajímavá je ta midlírna, která nastala za Joe'em Cockerem, kde se přetahují o vaše hlasy nejprve Cinderella s albem Loco Winter a nebo kvarteto Crosby, Stills, Nash and Young s albem Deja Vu, nebo Deja Vu, chcete-li. Tak ti mají k sobě velmi těsno. No a Outsidery máme taky, trošku mě mrzí, že jsou to zrovna Creed, ty mám rád, Human Clay je deska, kterou jsme si asi mohli pustit, ale protože zatím se k tomu býtáci nemáte, tak to vypadá, že si ji nepustíme. Ale abych byl spravedlivý, přečtu i jí, co by možno, stejně jako Can Heat a jejich The New Age a stejně jako Colosseum s albem Those Who Are About To Die Salute You, protože i ti jsou v nabídce, ovšem museli byste teď hergot zavrat, abyste přeskočili na ty postupové šprošle. Stále vybíráme půlnoční alba, no a vybíráme je na www.radiobeat.cz.
1: Radio Beat. Big Beat. Naživo.

To byl Rammstein na rádiu Beat, kdyby náhodou někdo váhal. Mutr je za námi, minuta po půl čtvrté svítí tady na cibulích proti mně. A pokud vy se chystáte někam vyrazit, počítejte, že už teď stoupá odpolední špička. Třeba dálnice D1 z Prahy na Brno je velmi nezábavným místem, už v podstatě od Pražského okruhu, od Modletic, až někam za Šmejkalku. V celém tom průběhu chvíli jedete, chvíli stojíte, chvíli se posouváte jen velmi pomalu. Ono zaprvé se to přicpává tím dopravním omezením na Šmejkalce, za druhé někde na tom sjezdu dolů z kopce směrem k odbočce na Benešov je prý nějaká dopravní nehoda, která taky úplně nezlepšuje průjezd tímto místem. Tak to už je třeba jedna z věcí odpoledních, které můžu hlásit. Na D5 se to řadí už někde od Loděnice směrem ku Praze, okruhu a tam tedy k Ořechu. Tady to žádnou příčinu nemá. Tady je příčinou odpoledne, je to v podstatě každodenní záležitost, ale dneska je v porovnání s minulými dny ta kolona o něco delší. No a když jsme u kolon, musím zmínit taky D1 od Domašova, už odtud to stojí směrem na Brno a na ten soutok D1 s D2, který sám o sobě dostatečnou brzdou, ale dneska vylepšený ještě taky o nějakou dopravní nehodu a o vyšetření.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 31. Duo Egon. Rok 2004. Čte Honza.

Duo Egon bylo pak tak moc hodný, že s naší kapelou spoustu let jezdilo po všech čertech. Sedělo s náma v dodávce i v šatně a se svojí sestavou vystupovalo pravidelně v polovině koncertu, kdy jsme my s Matějem odstoupili na kraj pódia a nechali je tam samotný. Ruku na srdce. Někdy se to povedlo víc, jindy míň. Sem tam drhlo synchro, nebo se někdo z dua nestihl oblíknout, taky se stalo, že zvukař zapomněl pustit hudbu, ale samozřejmě to nikdy nemělo vliv na bouřlivý ovace po každý odtančený sestavě, protože zpestření koncertu to každopádně bylo. A potom se ku podivu stalo, a proto o tom vlastně mluvíme, že si Dua Egon všimla Česká televize a nabídla jim v pořadu Pomeranč svoje pravidelný taneční okýnko. To jako bez legrace. A kluci to vzali a pak jednou týdně křepčili na obrazovce před diváky z celé republiky a učili je svoje sestavy. Byl to vrchol jejich kariéry, po který na neurčito přerušili se smíchem svoje vystupování a i v tom Pomeranči se to samozřejmě bralo od režisérů jako fór. Jenže ne každý divák ho mohl pochopit a tak se nesporně našel alespoň jeden, co to zbaštil i s navijákem a opravdu s duem Egon doma před tou obrazovkou tančil. A dobře mu tak, když byl tak blbej.

Takže to přijde, i banány si můžete sebou přinést do Ostravy, do Bikers Crown. Včera, jak víte, jsme byli v Brně, a to s bítovou pumpou. Pumpy to mají pro tento rok za sebou, budou se zazimovávat, ale kus toho vybavení, který jezdí na bítové pumpy, tak se zazimovat nebude. Naopak se z něj vyfouká prach, které to pozbíralo takhle na těch venkovních sezeních a setkáních, a bude se dál používat takzvaně, jak to říkají Američani, indoorově. Jo? Takže další možnost, kterou si budete moct někde pod střechou v klimatizaci či teple vychutnat, tak je právě Ostrava a ostrovská pobočka společnosti Bikers Crown. To je náš parťák, už můžu říct dlouhou dobu náš parťák, se kterým společně objíždíme jednotlivé bítové regiony, a právě ten příští týden, pátek 25. připadá na Ostravu a Frýdlanskou ulici číslo 3375/7. Sedmička je šťastné číslo, takže si to budete pamatovat. Tam se potkáme v pátek od 12 do 2, si spolu krásně pokecáme, zavysíláme, probereme lecos, nejenom motorky, takže jsou zváni všichni, nejenom býťáci motorkáři. Parkoviště venku umožňuje, že se tam dostanete se vším, tak jak to máme zkoušeno i z těch dalších míst, kde jsme v Bikers Crown už byli. No ale teď tedy k té Ostravě, berte to jako moji pozvánku, budu se tam na vás těšit. Na webu Beatu k tomu máte nějaký obrázek a třeba i mapu, abyste nebloudili.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: dobejvá. Takže vám slíbím, Pepu Lába, se čerstvé zprávy k tomu Elise Coopera Yes anebo Blue Oyster Cult v příští hodině.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: K tomu před Brnem za Brnem nikdo nebude stát nebo nebudu hrát, tak stojíme po D1 už před Domašovem, za Velkou Bíteší začíná zpomalovat doprava a vleče se až k D2. Tahle tradiční D1 kolona na příjezdu před Brnem, tak dneska platná rozhodně je a je třeba počítat s tím, že je dlouhá. Chvílema to jede, chvílema to úplně stojí a nehýbe se to, počítejte s tím. Taky Slavkov u Brna, tam jsou dvě dopravní nehody hned někde u Lidlu, díky tomu stojí v podstatě, a to teda komplet, celá ta trasa z Holubic až na Slavkov, to je jedno velké parkoviště, tmavě červené v dopravních mapách, to znamená, že tady se to opravdu nijak extra nehýbe. Pokud chcete další kolony, můžu sloužit na D5 od Loděnice na Pražský okruh k Ořechu, máme standardní špunt, plní se nám taky D1 mezi Modletickým sjezdem z Pražského okruhu a Šmejkalkou, to znamená tím místem za odbočkou na Benešov ve směru na Brno, tam, co probíhají práce na vozovce. V podstatě kompletně ten úsek Modletice, Mirošovice je zacpán, počítejte s tím, víťáci, a pokud tudy budete vyrážet, tak s dostatečnou časovou rezervou. Jedete-li směrem od Barandovského na Černý most po jižní spojice v Praze, tak už někde od ulice 5. května jste v koloně, která vám vydrží až daleko za Štěrboholský sjezd. Tady se nám to taky dneska nějak celkem dost vydatně plní, tak s tím počítejte. 60 příjezd do Dobkovic, tam máme dopravní nehodu. Nebo příjezd do Tří Seker od Chebu, tam je to přicpáno dopravní nehodou a vyšetřováním Třešť na Jihlavsku a náměstí Svobody. Havárie dvou osobních aut probíhající vyšetřování, to je další jedna, která přišla sem do Bítu. Stejně tak můžu sloužit touhletou a ta říká, že Tylovice, ulice Tylovice v Rožnově pod Radhoštěm, tam je taky čerstvá dopravní nehoda a průjezd je velmi omezen. Počítejte i s tím, Bíťáci. Jeďte co nejopatrněji.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Beat.
1: Zlato, ty si tady chytáš bronz a co takhle něco dělat?
2: Hele, drsoni, já tady chytám zlato.
3: Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
2: Říká se baby.
3: Jo, tak pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
4: Ty máš nový festool, to si vyhrál ve sportce.
5: Kéžby, jen chci přesnost, kvalitu a nářadí, co vydrží.
4: No a fakt to stojí za ty prachy?
5: Hele, víš co? Sám si to vyzkoušel.
4: Jo, už rozumím tomu, proč to miluješ.
5: Festool. Kvalita, na kterou se můžeš spolehnout.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat, maximální teploty dosáhnou 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia zítra kolem poledne oznámí svou první nominaci. Je prý možné, že na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Ryana Naderiho, který má po matce také české občanství. Vzhledem k rekordně dlouhému programu na přelomu září a října a čtyřem zápasům se dá očekávat, že nominace bude širší než obvykle. Česká republika bude příští rok poprvé v historii předsedat Radě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj na ministerstvu. Úrovni. Mezinárodní organizace sídlící v Paříži si klade za cíl napomáhat rozvoji členských zemí. Naše země se stala členem OECD v prosinci 1995, v minulosti působila jako místopředsednická země. Pojišťovny vyplatily za škody způsobené před dvěma lety zářijovými povodněmi v České republice 18 miliard korun, před rokem to bylo 15,5 miliardy. Počet vyřízených pojistných událostí vzrostl za rok o 5 tisíc na víc než 100 tisíc. Celkové pojištěné škody odhadují pojišťovny na zhruba 21 miliard 240 milionů korun, uvedl to analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička. Ruský ex-prezident Medveděv prohlásil, že Rusko může být buď velmocí, nebo nebude existovat vůbec. Podle něj takové jsou zákony dějin. Současnou éru by prý měli Rusové jednou hodnotit jako období, kdy země nejen přežila, ale znovu získala postavení světové velmoci. Řekl také, že podle paradigmatu historických zákonů nemůže Rusko existovat bez velikosti. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Blue Oyster Cult, tak jak jsme si slíbili, Don't Fear the Reaper, je muzika, která už je pro dnešek odehraná tady u mě, tedy v mém odpoledním playlistu. Naštěstí mi ještě spousta muziky na odehrání dneska zbývá. No a je čtvrtek, což je sice možná malý pátek, ale velký pátek přijde zítra a myslím, že se na něj můžeme těšit z několika důvodů. Jednak proto, že hostem rockerova rána bude zítra Pavel Váně, probereme co nového u kapely Progress 2 a vůbec okolo Pavla, na co se můžete těšit, kam můžete vyrazit třeba na blížící se koncerty, protože ty jsou a možností je hned několik, kterých můžete být přímými účastníky a svědky. Tak to je jedna z věcí, kterou v pátek bych tak jako vypíchnul z playlistu a zároveň bych vás už takhle při čtvrtku vyzval, abyste se zamysleli nad tím, kam třeba vy sami vyrážíte, případně pokud něco pořádáte a už teď jste to klidně začali pomalu hrnout sem k nám do beatu na studiový mail, což můžete právě mailem na studio@radiobeat.cz nebo třeba a přes aplikaci Rádia Beat. Tam, když otevřete nahrávátku, je tam kolonka pozvánka určená právě k tomuto. No a vy tam tím pádem můžete zanechat svou stopu, kterou my v průběhu pátku probereme tady na beatu a pozveme díky vám, tam někam k vám i ostatní beatáky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

precedens a jich odstíny černé, fantastická záležitost a ještě fantastičtější, když se na to vypravíte naživo, tak to vřele doporučuji. S touhle muzikou jsme se dostali až k půl páté, před námi jsou AC, taky Amerika, taky Lucie, aby jsme zahráli něco českého, tak to všechno si dáme za malou chvíli.

Já si myslím, že je správně, když muzika v určitých aspektech života člověka vzdělává, tahle ta píseň od skupiny Amerika. To je přesně ten příklad, který hovoří o takovém základním chovatelském nešvaru, co se stane, když se vám narodí hříbě a vy ho hned nepojmenujete. Tak pak na něj můžete řvát jako praštěný a ten kuň prostě nepřijde, když se nijak nemenuje. Horse with no name, to je ta muzika, která právě teď nabíto dohrála. A na nějaký prch se vám ten kuň taky vyprdne, že jo? Tak Amerika dohrála v 16.42, já jsem sliboval Lucii, tu dáme taky Stinga, ten se nám určitě ještě vyjde do konce hodiny sem do playlistu, ale zároveň připomenu telefon, třeba telefon, který vede sem do studia 210 32 33 34, máte nějaké dopravní informace, tak za chvíli bude velká doprava, sem s nimi, teď je sbírám.

Depozitář popmuzea drží správný směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové objevy, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář popmuzea. Dnes od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Než se vnikne Jos Kalábusovej, pojďme si říct, co nového. Nového třeba tohle. Ústí nad Labem, Masarykova ulice, tady hlásíte dopravní nehodu. Čerstvou probíhající vyšetřování. Na Prachaticku, Netolice, Vodňanská ulice, nehoda dvouosobních aut, to je další jedno místo. Na Dražní ulice v Turnově, tak tady počítejte, že se právě teď vyšetřuje. Je tam nehoda a je tam takové nějaké překážení, se kterým je dobré počítat, pokud se tudy musíte vydat. Totéž platí pro Beroun a ulici u Červeného potoka, odtud hlásí. O Hořovice v okrese Beroun a ulici u Červeného potoka. Odtud hlásíte čerstvou dopravní nehodu. To je další jedna zpráva, která dorazila sem k nám. Jirkov na Chomutovsku pod Přivaděčem se vyšetřuje také dopravní nehoda. Zkontrolujeme i kolony v rámci odpolední špičky, ale ono to žádný velký extra vývoj nemá. Jedete-li po D5 na Prahu, tak za Loděnicí jste v koloně. Ta tradičně vydrží až někam k Ořechu, pak se teprve rozjedete z opačné strany. Postáváme někde od Jesenice, tam jsou dopravní omezení. Pak se rozjedete, projedete tunely a zůstanete viset na Slivenci. Tady ta kolona není dlouhá, o to je intenzivnější, taky vede k Ořechu, pak se to rozjíždí dál, ať už budete pokračovat na D5 nebo směrem k letišti, tak s tím býťáci počítejte. Na opačném konci Prahy, to znamená D1 na Brno, tady nám to postává od Modletic až někam za Mirošovice, tedy za Benešovskou trojku. Jednak jsou tam práce na vozovce, jednak tam byl Ťukanec, který to ještě celé přibrzdil. Celý tenhle ten úsek je poměrně dosti hustý, takže s tím počítejte. No a příjezd do Brna samotný, to už jsme si říkali, na úrovni Velké Bíteše to hodně zpomaluje. Pak se někde na úrovni Domašova a Ostrovačic budete pohybovat o něco rychleji a od Ostrovačic nebo Kývalky na Brno už se zase vydatně stojí až na to spojení s dálnicí D2 a D1.

0: 1, tam se pracuje a to je příčina i té dnešní odpolední špuntonézy tady před Brnem. Tak s ním počítejte, jeďte opatrně, všem šťastnou cestu.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami. Během dne se objeví na severozápadě a západě území lokálně déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat, maximální teploty dosáhnou 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Po Davisově poháru v Praze se jednička amerického týmu Ben Shelton nepředstaví na Laver Cupu v Londýně. Organizátoři souboje výběrů Evropy a světa dnes oznámili, že finalista letošního US Open ze soutěže odstoupil. Nahradí ho Kryan Brandon Nakashima. Devátý ročník Laver Cupu se uskuteční na konci příštího týdne. V nominaci evropského týmu je i Jakub Menší. Prezident Pavel se letos ve svém projevu na valném shromáždění OSN zaměří na rizika spojená s rozvojem nových technologií nebo na reformu organizace. Do New Yorku odletí v neděli, ve středu v OSN vystoupí s národním projevem. Ve druhé polovině příštího týdne se přesune do Nebrasky. Projev se bude podle prezidentské kanceláře soustředit na potřebu přizpůsobení OSN a mezinárodního řádu dnešnímu světu. Věnovat se Pavel bude i dopadům technologického rozvoje, hlavně umělé inteligence, ale i dopadům extrémních vlivů počasí na životy lidí po celém světě. Zaměstnavatelé, zaměstnanci a zástupci vlády se k růstu platů v příštím roce vrátí až po pondělním projednání předlohy vládou. Na dnešní tiskovce to uvedl po zhruba dvouhodinovém zasedání ministr práce a sociálních věcí Juchelka. Tripartita podle něj probrala také návrh rozpočtu na příští rok. Polsko začalo po nedělním průniku ruských dronů na své území posilovat zabezpečení hraničních přechodů s Ukrajinou. Do oblasti vyslalo vojáky, kteří v oblasti staví novou infrastrukturu pro polské pohraničníky. Oznámil to ministr obrany Kosňák Kamiš. Poslední dny podle něj ukazují, že kroky Ruska ohrožují bezpečnost celé Evropy. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic rock.

Katapulta jejich blues na rádiu B. 13 minut po 5. hodině tady na beatu za námi je přesně tahle muzika. Už jsem říkal, že dneska v kalendáři máme Naděždu neboli Naďu, tak na to myslete. Pakliže máte nějakou Naďu v cestě a zatím jste to zazdili a jste někde třeba právě z práce směrem domů na cestě, tak se to pořád ještě dá zachránit. A domů můžete přijít jako král. V opačném případě, když to úplně vynecháte, tak budete mít asi dost těžký večer. Tak to je jedna z věcí, která se váže k dnešnímu dni, tedy 17. září. Není to jediná věc, pokud nemáte Naďu a stejně byste rádi oslavovali, tak dneska má svůj den Reinok Manta, tak to můžete nějakým způsobem přetavit v nějaký ten svátek. To je třeba jedna z věcí, která je hlášena na 17. září. Třeba taky všichni majitelé psů, ale takoví ti poctiví, obezřetní, kteří se starají o ty miláčky, nejenom co se týče rozdávání papíku a drbání za úškem, ale i v rámci výcviku a zdraví a prevence a podobně, tak ti dneska oslavují 17. září. Zvláštní je, že na stejný den vyšel i Mezinárodní den všech pacientů v nemocnicích, tak pokud třeba zrovna teď posloucháte někde ve sluchátkách na lůžku, tak je dneska váš den, můžete si přidat trochu čaje a já vám samozřejmě přeju brzké uzdravení. Je Mezinárodní den všech uklízeček a uklízečů, kteří se tomu věnují profesionálně, ať už někde v budovách kancelářských nebo v rodinných domech a bytech. Ti dneska oslavují, to je další jedna věc. No a pokud máte rádi trošku přesahy mimo rockovou muziku, můžete asi využít k dnešním oslavám i Mezinárodní den kancelářských.

0: diváci na čtyřech kolech.
1: Zpět na silnice, zpět k aktuální dopravě, co mi hlásíte, příjezd do Světle pod Ještědem od Liberce, to znamená silnice číslo 2784, tam je čerstvá dopravní nehoda, počítejte s tím, že průjezd bude omezen. 14, což ale v tomhle případě v České Třebové už je ulice Na Milíři na křižovatce s ulicí doktora Edvarda Beneše, dopravní nehoda, probíhající vyšetřování a překážení, to je další jedno takové místo, se kterým počítat. Na Třebeň od Chebu pojedete-li, budete se vyhýbat dopravní nehoda. Totéž pak v Netolicích na Prachatickou ve Vodňanské ulici, tam se vyšetřuje, a v Ústí nad Labem v Masarykově ulici přibyla jedna čerstvá dopravní nehoda. Tak s tím býťáci počítejte, zkontrolujeme podle dopravní mapy, jak to vypadá s kolonami, a řekneme si aspoň nějakou dobrou zprávu. Tady je jednička z Prahy ven, tak jak jsem říkal, že stojí od Modletic směrem na Mirošovice, teď už budu říkat, že stojí od Popovic na Mirošovice, takže se zkrátila. Neskrátila se ale podle barvy zřídla i ta, která je na D5 se směrem ku Praze od Loděnice. Počítejte, že pořád ještě budete stát, jenom je to lepší, než to bylo. A lepší, než to bylo, ale pořád ještě je to husté, tak je na D1 se potom dál od Velké Bíteše směrem na Brno. A kde dvojce, tady počítejte, že pořád ještě nemůžete si myslet, že pojedete 130 až k Brnu, protože tady je ten provoz přeci jenom o něco hustší.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Pilot Formule 1 Max Verstappen vyhrál na Silverstoneu závod proti stovce soupeřů na motokárách. Na první místo se z posledního probojoval během 14 kol, přičemž v jednom kole předjel více než 60 jezdců. Mezi vyzývateli byl i český influencer Jan Liška, který vypadl hned v úvodu. Čeští volejbalisté prohráli na mistrovství Evropy se Slovinskem 1-3 na sety a ve skupině skončí nejhůř třetí. Pokud dnes Řekové porazí Slovensko, naši klesnou na čtvrté místo a budou mít horší nasazení do osmifinále. Automobilový tým Mičánek Motorsport vyhrál v Brně všechny tři závody, do kterých nastoupil. Josef Záruba zvítězil i přes poruchu jednoho válce. Ve vytrvalostním závodě triumfoval Jakub Knoll a Filip Sládečka a nedělní sprint ovládl Bronislav Formánek. Mistrovství světa na ploché dráze má před posledním závodem v Toruni tři kandidáty na titul. Vede Brit Lambert o bod před Polákem s Marzlikem a o tři body před Australanem Kurcem. O titulu se rozhodne 26. září. Další kolo nejvyšší soutěže v pozemním hokeji přineslo několik výrazných výsledků. Mužská Slavie porazila Hostivař 3-0, Rakovník zdolal Mnichovice a Prezident zvítězil v Kadani 6-1. V ženské soutěži Litice otočili zápas s Bohemians a Rakovník porazil Mnichovice 6-2. Klára Hvězdová dala hat-trick. Honza Tráva Trávníček se spřáteli aklimatizuje před výstupem na 8000 Manaslu. Ideální by bylo vystoupit až do třetího výškového tábora.
2: Budeme se posouvat do výšky 5800 metrů, následně 6400 a pak, když se nám povede dojít až do trojky, tak je ve výšce 6800 metrů. Musíme takhle postupně, protože si těla zvykají na nadmořskou výšku, krvinky a podobně, tak já neříkám, že to bude teda úplně komfortní, protože když vidím ty naše batohy, co si tam pěkně neseme, tak to easy úplně nebude. No, každopádně se konečně pohneme tady z těch našich komfortních stanů. Jestli si myslíte, že se mi chce, tak se mi nechce. Jo, máme tady dobrý kafe, skvěle vařej a je to dřina na tom kopci. Do rádia Beat, Honza Tráva Trávníček. Ahoj, mějte tam krásný dny a ne jako mi tady ten blbej sníh.
1: Poslouchali jste další magazín Rádia Beat.
0: Rádio.

Jeden Lurid v odpolední vysílání tady na beatu Walk on the Wild Side je právě to, co máme aktuálně odehráno, a to v 17.47. Za prvý bude za chvilku doprava, tak to jenom tak rychle zmíním, že stále sbírám vaše tipy a postřehy ze silnic a ve finále ještě to přijde i parkovišť, protože i tam je v tuhle chvíli provoz. Zároveň slibuju další muziku, jakou jsou Jetroutal a taky Vláďa Myšík, zároveň zvu k webu Rádia Vít, protože tam je zase spousta nových věcí. Krom těch, který můžete sami ovlivnit, jako je třeba výběr půlnočního alba na příští týden, tak se můžete dozvědět třeba to, že slavná CBGB stále žije ne jako klub legendární, ale jako festival s legendárními kapelami, že se vracejí Oasis, že se chystá Beat Life, tedy rozlučka s kapelou Uriah Heep, a taky, že se chystáme do Bikers Crown v Ostravě. Kam jste všichni zváni? Včera jsme si užili v Brně pumpu a příští týden v pátek to bude právě Bikers Crowní vysílání z ostravské prodejny 25. září od 12 do 14 hodin, kde se můžeme potkat a nejenom, že si zahrajeme nějakou muziku, pokecáme o všem možném a ještě si odnesete nějaký ten dárek, včetně něčeho, čemu se přezdívá neoficiálně Beatový modrý Mauritius, a to je právě taková ta speciální malá kulatá 3D samolepka, určená původně na motocykly, ale protože to je samolepka, lepit ona se dá i na různé další věci. Tak se pro ní zastavte.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Člověk by si myslel, že takhle s pozdním odpolednem už bude situace na silnicích v regionu Hybitu úplně bezproblémová, ale ono ne. Teda pravda je, že ty kolony, o kterých tady mluvím část odpoledne, tak se rozpouštějí a řídnou, to je fajn zpráva, i na D5 na Prahu, i na D1 mezi Popovicemi a Merušovicemi a ve finále i před tím Brnem, tak je ta situace lepší, než byla před půl hodinou, což je vlastně fajn, ale pořád ještě počítejte, že tady nějakou minutu navíc budete muset strávit. Co ale narůstá, je počet čukanců, třeba na 35 na úrovni prostřední Bečvy, to jsme na Vsetínsku, tam se vyšetřuje. Česká Lípa, Sosnová a dojezd do Sosnové, tak tam je nehoda dvou osobních aut, s tím byste určitě měli počítat. 54, to je Moravský Písek, u Veselí nad Moravou, tam došlo k havárii, figuruje v tom cyklista, jestli jsem správně pochopil. Probíhá vyšetřování, další je potom, a to už jsme si říkali, dojezd do Světle pod Ježděnem u Liberce, tam se vyšetřuje, a taky na kraji Valašského Meziříčí ve směru od Vsetína, tedy silnice 1873, tam se vyšetřuje taky dopravní nehoda. Jedna čerstvá, počítejte s tím.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Studio Beat. Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách přechodně až zataženo. Ráno na Moravě místy, jinde ojediněle s mlhami. Během dne se na severozápadě a západě území lokálně objeví déšť nebo přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat, maximální teploty dosáhnou 23 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Očekávané Davis Cupové střetnutí mezi českými tenisty a Američany zná rozpis zápasů. Zítra v pražské O2 aréně začne česká jednička Jakub Menšík proti Lernu Tienovi. Po nich se střetnou dvojka domácího výběru Jiří Lehečka a Ben Shelton. Do sobotní čtyřhry kapitáni zatím nahlásili dvojice Adam Pavlásek, Patrick Rickl a Christian Harrison, Austin Krajicek. Předseda odborové centrály ČMKOS středula při jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok vyzval vládu k zásadní debatě o daních a o celém daňovém systému. Nejvíce daňově zatížení jsou podle něj zaměstnanci. Problém deficitu státního rozpočtu nad 300 miliard korun označil za systémový. Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75% na současné úrovni je od června. Finanční trh očekával, že české úrokové sazby zůstanou stabilní, přestože centrální banky eurozóny i Spojených států v září přistoupily ke zpřísnění měnové politiky. Podle ekonomů do konce roku pravděpodobně centrální banka k dalšímu zvýšení úrokových sazeb přistoupí. Německá policie zadržela 24-letého Iráčana, který podle vyšetřovatelů chystal útok na kostel v Brémách na severu Německa. Oznámilo to spolkové státní zastupitelství s tím, že se hlásil k ideologii teroristické organizace Islámský stát. Pro útok, který podle prohlášení plánoval už na jaře 2025 společně s další neupřesněnou osobou, si obstaral střelnou zbraň. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Na Rádiu Beat.

Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock.

To byl Brad Strong a jeho slavná Money, That's What I Want, předtím Beatles, Dizzy, Miss Lizzy a teď trošku detektivní práce, protože v těch starých letech, chci říct 60. protože odtud budeme hrát muziku, ale vlastně už v 50. kde jsou kořeny toho, co budeme hrát, tak samozřejmě, že nebyly žádný internety a nikdo neměl tu krabičku v kapse, do který se může podívat a kde mu umělá inteligence řekne všechno i to, co není pravda. V podstatě se spoléhalo na to, co vím, co jsem vyčet a co najdu někde v telefonním seznamu. Proto se stalo tenkrát, že existovala skupina The Drifters, která vlastně vznikla po té, co Clyde McFetter opustil kapelu Billy Ward and the Dominoes a potřeboval za sebe tu vlastně kapelu nebo vokální partu. Tihle ti muzikanti se pojmenovali The Drifters. Ovšem existovala krom toho taky v tu dobu úplně jiná kapela The Drifters, která zase souvisela s Benem E. Kingem. Muzikanti z těchto těch jednotlivých kapel se mezi sebou znali a tu a tam přebíhali tam i zpátky, až se to celé tak nějak vykotilo v to, že dneska, když se budeme bavit o skladbě Saturday Night at the Movies, tak se bavíme o jedné kapele The Drifters. A kdo by se chtěl hrabat v encyklopediích, tak bych našel ještě později podstatně víc. Tohle byl oblíbený název. Když vezmu tu naší, pro nás důležitou a podívám se na seznam všech členů, kteří tou kapelou kdy prošli, tak krom těch slavných jmen, která už jsem zmínil, jako Clyde McFetter nebo Ben E. King, je tam seznam desítek a desítek dalších jednotlivých členů. Není divu, protože ono to celé začínalo už někde v 59. A vlastně oficiálně kapela The Drifters, ta, která je pro nás aktuální v Six O'Clock Rocku, pochází z New York City a vznikla v roce 53, když vemu tu McFetterovu, tak existuje do dneška. Takže ten seznam členů není žádným překvapením. Ale v těch 60. letech, jestli něco mám označovat za skutečně obrovský hit, tak je to právě tahle.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Na řadě je aktuální Býtoskop, dáme si ho za malou chvíli, to vám můžu s jistotou slíbit, protože už se chystá. K tomu ale taky nějaká dopravní informace, nově z 1.60 příjezdu do Buštěhradu od Kladna, tak tady je dopravní nehoda a probíhá v tuhle chvíli odtahování a uvolňování komunikace, chvíli to ještě může trvat a vás to jistě může zpomalit. Rychnov nad Kněžnou, je to 14, tady už ale Jiráskova ulice, někde u nemocnice, na křižovatce s ulicí nemocnice, tak došlo k dopravní nehodě. Ta je se zraněním, takže tady to vyšetřování asi zabere nějaký delší čas. Počítejte s tím. Taky je Říčanská ulice v Říčanech, tedy 101, tak tam byste měli počítat, že je dopravní nehoda teď čerstvá na 20 u Horního Slavkova na příjezdu od Sokolova se vyšetřuje, to je další jedna a příjezd do Babic od Uherského Hradiště je taky aktuálně přicpán nějakým vyšetřováním.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. Vývoj nelze zastavit, pokračuje kolega Luboš Dvořák.
2: Vzpomeňme si, jakou cestu minimalizace prošly baterie u mobilu a notebooku. Jak jsme žasli nad ohebnými LED stěnami a rolovacími plazmovými obrazovkami. Nebo když se na střechách objevily první fotovoltaické panely. Současné solární folie slibují jednodušší instalaci fotovoltaiky. Jsou tenké, lehké a ohebné, takže je lze použít i na fasádách, zakřivených plochách nebo lehkých konstrukcích, kde by klasické panely byly nepraktické. Dají se nalepit na okno třeba v paneláku a živit s ní jen největšího žrouta elektřiny, ledničku. To už není utopie, ale směr, kudy se vývoj může ubírat. A navíc ve dne pracují, i když nesvítí.
0: Vítoskop.
1: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava představila elektrický supervůz Titan. V posledních letech ho vyvíjeli její zaměstnanci, doktorandi a studenti. Skoro 5 metrů dlouhý elektromobil vznikl z velké části přímo v univerzitních prostorách. Má zajímavé vlastnosti. Z 0 na 100 za 3,3 desetiny sekundy, výkon 815 koní a dojezd až 550 kilometrů.
0: Vítoskop.
1: Kanadská firma Prodigy Clean Energy připravuje projekt transportovatelné jaderné elektrárny s výkonem až 50 MWe. Zařízení zajistí elektřinu pro 40 000 domácností. Zároveň poslouží k otestování logistiky i provozu v odlehlých oblastech severní Kanady a Arktidy. Celá elektrárna vznikne mimo místo budoucího provozu. Modulární celek lze podle výrobce vyrobit v továrně, přepravit jako náklad na palubě těžkotonážní lodi a pak nainstalovat na určeném místě. Tolik z Vítoskopu. Teď si vychutnejte další várku osvědčeného Peak Beatu na rádiu Beat.
0: Radio Beat.

To byly Creedence, Clearwater Revival na rádiu BT, Who Will Stop the Rain. Pravdou je, že čtu tady ze všech stran, jak se bude ochlazovat a bude lejt, ale zatím to teda aspoň tady před centrálou tak nevypadalo, když jsem se před mnou chvilkou díval z okna. Nemuseli by se na můj vkus vracet 40 teploty, ale s tím deštěm bych klidně taky ještě počkal. Ale to jsem odbočil, protože jsem chtěl mluvit o něčem úplně jiném. Chtěl jsem mluvit o tom, co nás čeká dneska tady na beatu, až já za chvilku řeknu, že už jsem odehrál vše, co jsem si na dnešek přichystal a přinesl. Tak mě vystřídá Radek Diesler, dáme si jeho depozitář popmuze a další jeden díl rokové archeologie v přímém přenosu rádia Beat a zabere nám to přibližně hodinu. To vám můžu slíbit. Taky, že dneska večer nepřijdete o pravidelný večer u Repráku a dneska s Jirkou Roglem, tak trošku nepravidelně. Jirka přebírá vládu nad vysíláním od 8 až do 11 a pak ho střídají Bad Company. Deska, která se jmenuje stejně jako kapela, aby to bylo naprosto jasné, tak ten obal tenkrát byl vyveden do černé barvy a jenom to Bad Company bylo právě tak jako uhlopříčkou napsáno na tom obalu původním vinylovém čtvercovém. To si pustíme celé od začátku až do konce, protože sami si za to můžete, sami jste si to takhle rozhodli, tak se na to taky těšte a sami si to užijte, býťáci.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

T-Rex na rádiu Beat a jeho hatla, jejich hatla v neboli, vždycky si vzpomenul na Davea Gora, který by to asi přeložil jako teplý láska. Tak to je ta muzika, která je za námi. Moje poslední, ta je ta poslední, kterou jsem si přinesl na dnešní odpoledne tady u nás na Beatu. Teď už vás nechám ve vybrané dobré společnosti, ale vlastně i špatné společnosti s ohledem na Bad Company, kteří budou uzavírat dnešní čtvrteční večer tady u nás. Zítra se na vás budu těšit, určitě neprošvihněte ráno kachnu ani rockerovo ráno s Pavlem Váněm a já přijdu zase ve 14. Do té doby se mějte krásně, býťáci.

0: Depozitář Pop Muzea. 13. komnata českého a slovenského beatu. Neznámé nahrávky ze zapomenutých koncertů a demáčů, známé písně tak, jak už si je nejspíš nikdo nepamatuje. Beatová archeologie v přímém přenosu. Na Rádiu Beat.
1: Dobrý večer a dobrou chuť, pokud právě večeříte. A pokud opravdu právě večeříte, tak to koukejte rychle dojíst, boť začíná Depozitář popmuzea, hodina pokleslé hudby a plytkého průvodního slova. V dnešním depozitáři se vydáme do pravěku metalu v Čechách.

respektive na Moravě, protože dnešní díl má v referátu Partia z Moravy, ba co dím z moravské metropole. To za prvé. Za druhé se dnešní depozitář odehrává v Ostravě, ale na její moravské straně. Na začátek poznávačka.

0: Archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Ano, předpoklad je presný. Titanic brněnský kvartet, kterému pokud nepatří primát první metalové kapely v Brně, tak je vážným kandidátem na ně. Skupina v době, kdy se koncert odehrává, fungovala slabé dva roky. Respektive, její členové spolu hráli po Brně a okolí hard rock už někdy od roku 82, ale ten Titanic, jaký potom znali všichni z Rockmapy a LP Metal Celebration, ten se začal konstituovat až na konci roku 84 a v první půlce 85. Přesto už se v době, kdy se koncert odehrává, o Titaniku vědělo po celé republice. Hodně za to mohlo druhé místo v autorské soutěži prvního ročníku Rockfestu. Titanic ho dobil s písní Netradiční hodokvas, na kterou zanedlouho přijde řada i v Depozitáři. A pak si povíme něco o téhle nahrávce.
2: Takže, netancujte, Breakdance, budete mít na hlavách boule. Break železná má!

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Takže další v pořadí. Umíte zpívat, jsme Moraváci, umíte zpívat trošku? Tak si vás vyzkoušíme.

0: Takže to byla písnička netradičního rokvas.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Tak, abych nezakecal tu nahrávku. Loni v lednu proběhl v brněnském Semilasu vzpomínkový večer, na kterém se sešli pozůstalí z různých sestav Titaniku. Křtila se tam deska se vzácným záznamem z koncertu v amfiteátru v Jihlavě někdy v létě 87. Existuje k němu pěkná historka, jak se záznam hned po koncertu málem ztratil, neboť fanoušek, který se i s kazeťákem píchl do mixu ke zvukaři, nastoupil do špatného vlaku a nechal v něm bágl i s dekem. Naštěstí se pro něj stačil včas vrátit a všechno dobře dopadlo.
0: A protože jsme v Ostravě a tady jsou všichni chlapi jako řepy, všichni jsou zdraví, tak bychom ani písničku, kterou teď budeme hrát nemuseli, ale vemte si z ní poučení, že to, o čem se tam zpívá, se dělat nemá. Nechoďte k doktorům žebrat potvrzenky na to, že jste nemocní. Simulant!

0: Beatová archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Tak jedem dál, ať nám to nestojí o pokřiveném charakteru. Já nejsem já!

0: depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
1: Jak záhy uslyšíte, koncert se blíží do poloviny, tudíž je právě tak akorát čas ukotvit si ho v čase. Ale necháme si to až na přestávku. Nyní následuje titulní skladba programu, se kterým se Titanic měl už brzy vydat po vlastech českých, moravských a slezských.
2: Tak, protože se blížíme do polovičky koncertu, je tady poloviční ESO!

0: Takže vyvětráme, naladíme za 10 minut. Vás tady čekám zpátky, ano?
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: Nahrávka se hlásí do Ostravy od roku 86. Jak to ověřit? Možností mnoho není. Dobrodiní kapelního fanzinu s Fermanem koncertu ještě není k dispozici, i když právě metalové kapely v téhle práci s fanoušky byly oproti ostatním hodně vepředu. Takže dobový tisk ani na ten v tomhle případě není úplně spoleh. Naštěstí existují knihovny a v nich programový měsíčník s názvem Kultura v Ostravě, pro naše účely naprosto neocenitelný. Pak už jdeme najisto a modlíme se, aby mládežnické zařízení neflákalo obesílání redakce programového magazínu. Naštěstí tomu tak v našem případě není a my si můžeme říci, že koncert proběhl 21. září 86 v ostravském Žaláku, legendě předrevoluční klubové scény v ocelovém srdci republiky. Za 4 dny to bude přesně 40 let. Ostatně právě to bylo nejdůležitější inspirací dnešního depozitáře. O Žaláku vám povím víc v následujícím vstupu. Teď začíná druhá půle koncertu s písničkou, která také není na jihlavském bootlegu.

0: Archeologie v přímém přenosu na Rádiu Beat.
1: Tak a jedem. Můžeme hrát dál, prosím vás. Můžeme hrát, takže jo. Parazit!

0: depozitář Pop Muzea na rádiu Beat.
1: O žaláku se nejvíc dozvíte díky rádiu CIP a stránkách Principol. Pan Chico Brandis, živá kronika ostravského Big Beatu, zde má sekci ostravských zaniklých klubů a žalák v nich má na čestném místě. Poslyšte, co o něm vypráví. Otcem myšlenky byl Milan Kaplan. Ten Milan Kaplan, co koncem 70. a začátkem 80. let organizoval v porubském kulturáku folkový kolotoč. U zrodu žaláku stál i pracovník obvodního kulturního střediska Miroslav Sehnal. Této instituci klub podléhal. Sehnal byl v té době i redaktorem časopisu Melodie. Hracím dnem byla většinou neděle od 18 hodin. Sál byl otevřen jenom po dobu koncertů, na pivo se chodilo vedle do hospody. Někdo z rodu žaláku se ozval, že se nemůže používat jejich jméno, tak se na plakátech chvilku psalo Klub Žala. V klubu pracoval jako pořadatel Bundes, známá to kontroverzní postava ostravské scény. U dveří někdo nastříkal sprejem, u vchodu stojí fousatá svině. Bundes byl hrdý na tuto skutečnost, protože věděl, že to je o něm. Říkal, že přes něho neprojde zadarmo ani myš. To se mu vyplácelo, protože Milan Kaplan někdy po koncertě se postavil ke vchodu a počítal lidi při odchodu a pak to porovnal s prodejem vstupenek. Pokud sedí jeho komentovaný soupis koncertů, bylo vystoupení Titaniku zahajovačkou nové sezóny klubu. Pojďme se tam vrátit. Uslyšíme pravděpodobně první metalovou kompozici v Čechách, kontaminovanou prvky reggae.
2: Díky. Já bych vám teď... Rád bych vám představil mého jednoho z nejlepších kamarádů, který je dneska tady mezi námi a rád by si s váma promluvil pár slov. A jmenuje se Slávek Fritz. Na Slávku.
3: Ahoj. Ahoj. Ahoj. Tak to je lepší. Takže co si dáme teď? Nazdar si dáme. Ještě ne, to je brzo. My máme jednoho kamaráda, o kterém bych vám chtěl říct pár slov, jak už načal Milan. Je to takový dělník od nás z vesnice, má krásný traktor, červený, s černým výfukem. Ten traktor prodává. Kdo z vás má traktor? Kdo z vás má traktor? Všichni mají. Já ho nemám. Po představení potom mi můžete nabídnout někdo z vás traktor. Rád ho koupím. Takže tenhle ten kamarád můj, co má traktor, se jmenuje Emil a má doma jítrnice. Emil je pašák.

0: mě. Provětráte si trošičku plíce a jedem všichni. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.
1: A je tam vzadu.
0: Ha, ha, ha, ha,
1: ha, ha, ha, ha,
0: ha, ha. A nejulejvat se. A na hlas. A ještě víc na hlas.

0: Bram Gram.
1: Ale nedám.
2: Aha.

0: Kreml, to je co?
1: Depozitář Popmuzea na rádiu Beat.
0: Váš obličej změní sebe menší vrstva našeho léku, která beze stop odstraní malichernosti všedních dnů, jenž ve vás hnízdí. Teď jděte a kupte ho.

0: Takže díky, Slávek Fritz.
1: Děkuju.
2: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
3: Pravidelnou součástí koncertu Titanicu byla v tuto chvíli rozsáhlá kompozice Heavy Metal Ráno v 6. Její součástí byla představovačka členů kapely a jejich sóla. Celé to ale má čtvrt hodiny a něco a z toho by asi PT posluchačstvu tralo. Navíc kompletní záznam koncertu má skoro 80 minut a tak je třeba pro potřeby depozitáře sice s těžkým srdcem, ale krátit. Čili nyní provedeme skok a dopadneme na začátek poslední písničky i základní části koncertu.
0: Tak a je tady další věc. Nebudem kolem toho dlouho chodit, že? Pro všechny, kdo mají rádi okované chlapce. Playboy! Playboy! Playboy!

0: depozitář Pop muzea na rádiu Beat.
1: Už tehdy se Titanic mohl spolehnout takřka výlučně na vlastní písničky a postavit z nich celý program. Jako přídavek ale dával jeden cover, který v tehdejším Československu hráli desítky, ba stovky těles, mnohdy i s vlastním texty. I Titanic měl svůj a je to pozoruhodný příspěvek k brněnské rockové topografii. A ještě pikantnější je, že věc, o které celá píseň pojednává, se řeší dodnes.
2: Takže... Slávek Fritz, náš bubeník, nás poprosil, že když už přídavek, tak něco, co znáte. A vy to budete znát s jinakým textem, my na to máme náš text, který složil rovněž Slávek Fritz. O tom, jak rozkopali brněnské nádraží, pak ho dali dohromady, pak ho zase rozkopali, pak ho zase dali dohromady a všichni se tam cpali a cpali!

0: jsme kamarádi, nebyli. Kluci, musíte dolů všichni.
1: Že my
0: pozor na ty světla. Musíte všichni dolů. Šlapejte nám po šňurách tady. Jste hrozně dobří, ale jděte dolů. Zůstanete tady, ano?
2: Tak.
0: Takže ta slíbená.

0: Takže díky. Ahoj, dobrou noc. Chovejte se na cestě domů slušně, nic nerozbíjejte, vzpomínejte na nás dobrém. Ahoj, Titanic.
1: Depozitář Popmuzea na Rádiu Beat.
2: A to je pro dnešek všechno, naše cesta do pravěku metalu na Moravě končí. Mějte se, jak uznáte za vhodné, a za 14 dní opět na značkách.
1: Rádio Beat.

0: Večery u Repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: Krásný večer, Beatáci, je čtvrtek 17. září roku 2026. Svátek má Naděžda a 4 minuty po 20. hodině už je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a mě tak napadlo, že bychom si za ten večer mohli tak nějak shrnout a připomenout, co je v té naší milované rockové muzice v tom Big Beatu nového. Spoustu toho najdete na našem webu radiobeat.cz. Něco vím i já, takhle třeba z hlavy, něco najdeme jinde. No a samozřejmě můžete i vy mi napsat nebo zavolat, co vás zaujalo v té poslední době, jaká deska nebo jaký film hudební, nebo třeba jaký koncert jste viděli nebo byste chtěli vidět, nebo jaké turné se bude konat, nebo zkrátka, co vás napadne, ale jde nám o to, aby to byly samé novinky, abychom nezůstávali 100 let za opicemi a řekli si, co se děje teď v současnosti právě v tom Big Beatu. A začneme s tím, že Oasis, ano, kromě toho, že právě do kin teď uvedli svůj nový film, ano, tenhle dokument je teď k vidění i v našich kinosálech, tak potvrdili pokračování koncertní činnosti a na příští rok, tedy na rok 2027, oznámili rozsáhlé turné nazvané Oasis Live 27. Čeká je 38 stadionových koncertů ve Velké Británii, pak v Evropě, Spojených státech a Irsku. První koncert odehrají 21. května v Glasgow a po domovských britských koncertech se Oasis přesunou k nám na kontinent. V červenci zahrají vždy dvakrát v Mnichově, v Barceloně, Amsterdamu, Paříži a Římě. Nejblíž je tedy pro nás Mnichov, ale výlet si můžete udělat kamkoliv, jen teď je dobré navštívit jejich web a případně se tam zaregistrovat, abyste ulovili pěkné lupínky. Myslím, že to půjde určitě. No a řekl bych, že na těch koncertech asi zazní i tahle píseň.

0: být.
1: Tak a už tu mám od vás nějaké novinky, tady jeden taky telefonát, ten si pustíme třeba za chvíli, ale teď bych se rád dostal k novince hlasu Led Zeppelin. Ano, přichází s ní sám Robert Plant, který v loni představil takovou svou křehčí, folkovější tvář a s kapelou nazvanou Saving Grace. Přinesl jednu, a nebál bych se říct, z nejsilnějších desek toho roku, a co je důležité, letos na podzim teď na ní naváže, byť pouze ve skromnějším rozsahu EPčka, a tahle kolekce nazvaná All That Glitters už vyšla jako takový limitovaný vinyl a zanedlouho teď od 9. října bude tahle čtveřice skladeb k dispozici také digitálně. My tu už ale máme první ukázku a myslím, že je moc hezká.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Jirka, Rádio Beat.
2: No tady je Pepa, ahoj Jirko.
1: Ahoj Pepo.
2: Já budu takový trochu dvojjazyčnej. Říkal, aby to nebyly vykopávky a aby to bylo něco novýho. Já jsem se až díky Rádiu Beat dostal k muzice Bad Heart.
1: Ano.
2: A Joe Bonamassa. Budu se snažit se dostat na jeho koncert do Olomouce.
1: Ano.
2: Příští rok a jestli bys mohl pustit něco od něho.
1: Dobře, dáme něco společného od Bad Heart a Joe Bonamassa. Ano, to je pravda. Dobře. Příští rok Joe Bonamassa přijede k nám do Olomouce. Teď tu zas byla Bad Heart solo, tak někdy by bylo super, kdyby přijeli spolu, viď?
2: Bylo by to super, no.
1: No, ale v každém případě si je můžem pustit tady na beatu, viď?
2: Já ti moc děkuju.
1: Taky, ahoj.
2: Krásný večer.

nejenom černá, nejenom bílá.

to byli Jura jak hýb před pár okamžiky, mimochodem přijedou. Teďka v rámci rozlučkového turné zahrají v Praze ve Fóru Karlín. No a další z těch novinek, kterým jsem říkal, že se budeme v tomhle večeru u repráku věnovat, a vy už tady píšete i nějaké svoje postřehy i voláte, což je skvělé, tak mám tady jednu z takových bohužel smutných. Právě dnes, 17. září, bohužel zemřel nečekaně ve věku 77 let na zástavu srdce po údajně úspěšné operaci maďarský bluesový zpěvák Bill Gyula Dák. Ano, zpěvák tamních legendárních Hobo Blues Band. Když v roce 1984 vystoupil právě s touhle kapelou v budapešťské sportovní hale s Chuckem Berrym, ano, předskakovali mu tam, tak právě on, Chuck Berry, o něm řekl tehdy. Je to nejčernější bílý zpěvák, jakého jsem kdy slyšel. No a čím na ně můžeme lépe vzpomenout, než právě nějakou jeho úžasnou muzikou, která tu naštěstí po něm zbyla.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat. A jen 2 minutky po 21. hodině tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a jak jsem řekl už před hodinou a jak tedy se tak i děje, tak si tady v tomhle večeru u Repráku hrajeme především muziku nějakou tu současnější nebo takhle. Dohodli jsme se, že buď to já, nebo vy mi budete říkat nějaké ty novinky, které se dějí právě v té naší milované rockové muzici. Může to být, že vychází nové album, někdo někde zahrál, někdo se chystá na turné. Už jsme tady zmínili Oasis, i jsme tu měli jednu smutnou zprávu a takhle to vždycky třeba jednu dáme vaší zprávu, jednu mojí. No a teď tu mám právě jednu, kterou jeden býťák krásně nám mluvil do té naší býťácké apky, tak si ji poslechneme a pak dáme samozřejmě muziku, o které v ní mluví.
2: Ahoj Jirko, jak jsi říkal, prostě dát nějaké hudební novinky, filmové novinky, tak já jsem někdy už loni objevil kapelu Father of Peace a za týden a půl tady mají mít v Meat Factory koncert, takže se na ně strašně těším. Už na ně mám zajištěné lístky. A co jsem zatím viděl záznamy z jejich živáků, že někdo natáčel, jsou perfektní, jsou úžasní. Pěkný večer.

a než si vezmu třeba nějaký další váš telefonát, mám tu jednu novinku, kterou najdete i na tom našem býťáckém webu radiobeat.cz a dozvíte se tam, že Mötley Crüe docela překvapivě vytáhli z toho svého archivu jednu ze svých úplně prvních nahrávek, zveřejnili dosud nevydanou skladbu jménem Nobody Knows What's Like to Be Lonely a tahle nahrávka pochází už z března roku 1981 a vznikla a během vůbec prvních studiových sessions kapely, tedy několik měsíců před vydáním toho oficiálního debutového alba Too Fast for Love. Nyní je poprvé oficiálně dostupná také na streamovacích službách, no a nám vůbec nic nebrání, a než abychom si ji zkrátka tady u nás na beatu společně poslali.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: Rádio Beat.
2: Alex, ahoj.
1: Ahoj, Alexi.
2: Nevím, jestli se ti to doneslo do ucha, ale minulej týden proběhl už po třetí vystoupení základní umělecké školy Klatovy s názvem Pink Floyd Projekt.kt.
1: Ano, a kde to bylo?
2: Loni to bylo v Letňáku v Klatovech, letos to bylo na Wolfánku, na Klatov. A už jsem viděl letostoci, ale tady jsem slintal od začátku do konce.
1: Mm-hmm. A to hráli všechno?
2: V podstatě takovej trošičku průřez, jestli se nepletu, tak to byla, mají to licencovaný jako jako koncert, tuším, že to bylo v Amsterdamu, originál k Floydu.
1: Ano, ano. A mají tam i ty zpěvačky, jo, všechno jako Floydi.
2: No, jenom asi tak 40-hlavej dnešní sbor.
1: Jo, jo.
2: 8 smyčců, 2 kytary, basa a tak dále.
1: A je někde i nějak třeba záznam k mání nebo k vidění z toho?
2: Není záznam a bavil jsem se s tím hlavním původcem. Něco naznačoval v tom smyslu, jako že to není, na tohleto jim licence nepokryje.
1: Aha, takže si teď dáme asi originál Pink Floyd, viď?
2: K tomu určitě třeba komfortable nám. To vystřihli teda úplně špičkově.
1: Dobře, tak dáme komfortable nám, jo?
2: A kdyby náhodou uvidíme, jak se to podaří, ale možná budou příští rok v Plzni, uvidíme, jestli kde budou.
1: No tak to musíš dát vědět, že jo, dopředu, aby jsme to věděli, aby jsme mohli pozvat býťáky. Tak se měj hezky a ahoj.

mám další váš krásný příspěvek právě do toho dnešního čtvrtečního večera u Repráku a píše se tu Ahoj Jirko. Můj objev tohoto roku je kapela After Spoon. To byl takový nářez, že až stromy padaly. Smajlík. Hned jsem si koupil CDčko a poslouchám ho každý den. No a dnes jsem zjistil, že budou mít koncert a křest nového alba. Za měsíc, tož to asi pojedu. Kdyby se ti povedlo je zahrát, tož to by byla paráda. Díky, ahoj, jste nejlepší rádio. Michal, no já je tam klidně šoupnu, co by ne.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu B.
1: No a já tu mám krásnou novinku filmovou, kromě toho tedy, že zrovna teď můžete v kinech vidět film o Oasis, případně zrekonstruovaný koncert Queen v Budapešti. Na ten dokonce tady soutěžíme tu a tam o nějaké ty vstupenky tady do IMAXu. Tak se chystá jako tedy filmová krásná hudební novinka poslední koncert Ozzyho Osbourna a původní sestavy Black Sabbath. Ano, film Back to the Beginning zachycuje to historické vystoupení z birminghamského Villa Parku, kde se Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler a Bill Ward v červenci roku 2025, tedy v loni, poprvé po více než 20 letech objevili společně na pódiu. No a celá celosvětová premiéra tohoto filmu je plánovaná na 28. října roku 2026. Měl by tedy se objevit i v našich kinech a nabídne kromě toho tedy závěrečného vystoupení Ozzyho a Black Sabbath také ta vystoupení Metallica, Slayer, Pantery, Tool, Guns N' Roses a dalších. No my si tak dáme právě nějakého toho Ozzyho.

0: Večery u Repráku. Na Rádiu Beat.
1: 2 minutky po 22. hodině, tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl, no a my si tu společně pouštíme

muziku, která je buď čerstvějšího data, nebo se váže k nějaké té novince, třeba z filmové nebo albové. No a tady už píše Monika. Ahoj Jirko, když už jsi mluvil o tom novém filmu z koncertu Black Sabbath v Birminghamu, na který se samozřejmě také chystám, ano, to já taky, já se letos nejvíc těším na nové album kytaristy téhle legendy Tonyho Iommiho. Bude se jmenovat From the Dark a vyjde 23. října. Na beatu jste už z něj hráli první vlaštovku jménem World Alone. Mohl bys jí zahrát i dnes, no ale prosím, prosím, moc rád. A samozřejmě i o téhle novince se mnohem víc dočtete na tom našem webu radiobeat.cz.

0: večery u Repráku. Na rádiu B.
1: Dobrý večer, ahoj Jirko, tady Loša, čau.
2: Ahoj Lošo, čau, jak se máš?
1: Jiriku, až na to, že trošku jsem přichcíplej, už na té pumpě to bylo takový blbý. Dneska už je to teda lepší, ale na pumpě jsem byl, ne na šrot, ale nebylo to dobrý, nebylo to ono. Ale hele, nejkrásnější den v tomhle roce opravdu.
2: Jo, užil jsi to,
1: teda
2: tak to je
1: skvělý. Včera, bezvadný. Užili jsme si to s Liborem, tam s Býťákama v Brně, no, bezla pumpa. Vyhrál jsem detektivku, tak to už vůbec.
2: No, jo, po druhý, ne, v životě.
1: No ne, víckrát už jsem vyhrál, ale je jo. To asi 2 měsíce jsem vyhrál, že jo, tu desku.
2: Jo.
1: A včera. A to jenom já... Jiříku,
2: no, ano.
1: K těm kapelám, jo.
2: Ano.
1: To všichni už víte, že já prostě jsem ujetej na kostýmy, převleky a tyhle ty věci.
2: Ano.
1: Jo. A tuhle tu kapelu ze Smrhrvky, Dangar Six, já už znám roky, jo, ale dřív nebyl tak čas, dokud jsem pracoval, nebylo takového času, ale teď, co jsem v důchodu, tak si tu hudbu prostě užívám, jo. A tahle ta kapela Dangar Six,
2: ano.
1: Jo, jednak mi sedla poslední dobou hudebně, jo, zpěvně, prostě perfektně, ale co hlavně, třeba Bledá kmotra, kostým, Bledý kmotry, nevím, jestli jsi slyšel, skladbu Bledá kmotra.
2: Takže my jsme ji pustili teď, teda, jo?
1: Když nám zahraješ Dangar Six s Bledou kmotru, budu šťastný člověk.
2: Dobře.
1: Jestli se ti to podaří.
2: Tak se měj hezky, jo. Ahoj.
1: Takže čau, Býťáci, čau, te dobrou noc, díky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: No a mám tu další vaší zprávu a v té se píše: Ahoj Jirko, pust prosím něco z nového alba Deep Purple, jestli teda můžeš. A pak si mě trochu zaskočil s těma Jurajak Heap. Říkal jsi, že vystoupí v hudebním fóru Karlín, ale já mám lístek do O2 Univerzum. Díky, Roman, České Budějovice. Ano, správně, v rámci akce Lídej si svého moderátora uvádím na pravou míru, že Jurajak Heap, tahle britská legenda, vystoupí 30. října tohoto roku, tedy za chvíli, v pražském O2 Univerzu, tedy ve Vysočanech. Je to takový ten, nebo ta mladší a menší sestřička O2 arény, z druhé strany je to, tramvaj předtím staví, takže tam vystoupí, ano, je to pravda, díky, Romane, ale za to už chvíli předtím, 7. října, jo, a to tedy ve velké O2 aréně, teď doufám, že to tam opravdu je, tak tam vystoupí právě s tím novým a Romanem zmíněným albem Splet, právě Deep Purple, takže si dáme právě z téhle albové zatím stále ještě novinky, jednu malou ukázku a pak zase něco dalšího, to se nechte překvapit.

0: Studio Beat.
1: No a další novinku najdete třeba právě i na tom našem víťáckém webu, tedy radiobeat.cz, a dozvíte se možná překvapivě, že Soundgarden, ano, tahle grungeová legenda, tak právě ta dokončuje poslední album ještě s neboštíkem Chrisem Cornellem. Ano, Soundgarden se pomalu blíží k dokončení svého posledního studiového alba s hlasem právě Chrise Cornella. Kytarista Kim Thayil, to je ten fousáč tak nyní prozradil další podrobnosti o té jeho podobě a podle něj půjde o velmi introspektivní desku, která sice ponese jasně rozpoznatelný rukopis Soundgarden, ale zároveň obsahuje několik prý neobvyklých a experimentálnějších momentů. Bubeník Matt Cameron, jinak skvělej tedy hráč, zase vysvětlil, že některé skladby vznikaly velmi netradičně už za Cornellova života. Posílal například Chrisovi instrumentální dema, ten je přearanžoval, vytvořil z nich skladbu a naspíval vlastní vokály. Jindy zase vznikal materiál společně během těch jejich zkoušek a právě proto existuje dost původních částí na to, aby se zbývající členové mohli zkrátka těch skladeb ujmout a dokončit je jako skutečné nahrávky Soundgarden a nikoli pouze jako kolekci nějakých Cornellových archivních vokálů. No, tuhle nahrávku ještě k dispozici nemáme, ale já jsem na ní moc zvědav a těším se, no tak si dáme zkrátka nějaké ty starší, letitější Soundgarden a proč ne ten asi vůbec největší hit téhle kapely.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Tak a nám se ten dnešní večer u Repráku chýlí ke konci, myslím, že se nám to povedlo, pověděli jsme si spoustu nového o té naší milované rockové muzice, jak už jsem řekl asi dvakrát dnes, poslechli jsme si taky něco, no a ještě před půlnočním albem, kterým dnes bude to od Bad Company, vynikající deska právě s názvem Bad Company, můžete se na ní těšit a pozor, to půlnoční album o půlnoci končí, takže si na něj počkejte, před ním možná zazní ještě nějaká jiná muzika, protože ta alba tehdy nebyla zas tak dlouhá, tak to zkrátka takhle vyjde, tak tu mám jeden poslední vzkaz, nebo zkrátka něco do pranice, nějaké to slovo, a píše se tu: ahoj Jirko, no tak ti do toho tak trochu hodím bydle, pro mě třeba bude novinka, že půjdu v říjnu poprvé na Uriáše a vlastně naposledy. V prosinci jsem byl třeba poprvé na Olympiku a byl jsem příjemně překvapen, protože u mě nikdy nebyli v top 20, ale trochu jsem se zastyděl, člověk se musí holt neustále vzdělávat, no ne, a nemohl by si prosím zahrát Andělce, její oblíbenou písničku od Olympiku, dej mi víc své lásky, určitě jí to udělá radost a za to, jak je výjimečná, jí to trochu dlužím. A Petrovi Jandovi taky děkuji moc, Vojta, a tím pádem už vás dnes naposledy ze studia Rádia Beat zdraví Jirka Rogl a budu se na vás těšit zase o víkendu.

No tady den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

0: uši Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Koral.
1: Krásný dobrý večer vám přeje Petr Koral. Zahajuji další uši s datem 16. září a vítám tady dnešního hosta, kterým je zpěvák Míra Heischmann.
2: Zdravím vás všechny.
1: Spojený dnes hlavně s vlastní kapou MHB, nebo i Malý hrbatý bobr, je tomu tak?
2: Ano, je to pravda.
1: Ale samozřejmě těch aktivit měl a má daleko víc a k něčemu se třeba dostaneme. Nicméně, teď je tady první písnička určená ke tvému okomentování a zhodnocení, případně líbí, nelíbí a proč, to je všechno, můžeme na ní?
2: Jo, samozřejmě, to jsem rád.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dozněla první píseň dnešních uší, jejíž hostem je zpěvák Míra Heišman a já se ptám, zda oslovilo nebo ne a případně čím.
2: No, bylo to nádherný cover Del Hughes, měl to trošku, je ta aranče.
1: Ale ten Hughes tady nebyl totiž, to je ten háček, ale povídej.
2: To já nevím právě, tohle to já tu nahrávku neznám, já znám tu původní starou, tu z ochutnávky a my jsme to hráli s Beer Bandem, velice slušně, jsme to docela to bylo podobný takový, krásná věc, no.
1: Tohle totiž byla taková možná pro někoho zvláštní verze, protože to byly 10 let starý Whitesnake z desky, kde pan Coverdale natočil jenom pár polský písničky znova.
2: Jo, tak to
1: vlastně, oni to nazvali jednoduše Purple Album, ale byly to Whitesnake. Takže líbilo? Tím
2: jo,
1: lépe.
2: Úžasný, no, krásný. Oni to taky naspívali Střihavka s Bartou.
1: Samozřejmě.
2: Taky velice slušně na poloučku, myslím, že to běželo.
1: No. Tak dáme si teď něco česky zpívaného.

0: Hráči Rádia Vít a Petr Korál.
1: Dozněla druhá píseň dnešních uší, první zpívaná česky, a od toho, aby ji zhodnotil ze svého pohledu, nebo přesněji řečeno poslechu, je tady zpěvák Míra Heischmann z MH Bandu. A předávám slovo.
2: No tak jsem poznal začátek teda hned ne, ale potom už jak se zpívám Vyšík, tak to je prostě ikona, prostě výborný člověk, výborný muzikant. No já to teďko střebávám v to Flamengo, to nový.
1: Jenže to bylo to nový.
2: No ale já vím, to je s tím, myslím, z toho DVDčka je to puštěno.
1: Ano, živák. Tak.
2: Ale teď je to nový úplně, ano. Že to zpívá Holeček všechno.
1: Tak, přesně tak.
2: No, ano. Takže tohle to teďko vím, a protože Boriš, který hraje taky s Cadillacem, tak tam je jako...
1: Všechno souvisí se vším, ano. Jestli poznal Boriše, ano. Jasně. Takže oni si teď říkají Flamengo Reunion Session, takže i tato nová verze vlastně těch starých písniček ti konvenuje. Dá se
2: ano,
1: to,
2: ano? Je to pěkný, no. To je jedna z nejlepších vůbec desek, vůbec nejlepších nosičů, co tady byla vydaná.
1: Kuře v hodinkách, samozřejmě. Ano, ano. Ale oni Flamengo, respektive Flamengo Reunion Session, hrají i jiné věci, včetně nějakých převzatých.
2: Ano, slyšel jsem. Koloseum tam měli.
1: Taky.
2: Holeček je taky špička, no docela. Jako jsou to všechno dobrý muzikanti. Výborní teda muzikanti.
1: To si myslím. Tak teď pro tebe mám připravenou písničku, kterou poznáš zaručeně i hned. Nebudu říkat posluchačům zatím proč, protože to se určitě od Míry Heischmanna dozvíte sami. Ale mě bude zajímat, co v tobě teď momentálně, když to uslyšíš, tak co to v tobě bude dělat, jaké to vzbudí emoce, jak se říká.
2: Dobře.

0: a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dostali jsme se žánrově zase někam jinam. Připomínám, že posloucháte Uši, jejichž hostem je zpěvák Míra Heišman, zpěvák a také jsem zapomněl říct i hráč na foukací harmoniku, výborný, jenom abych na to nezapomněl, ale teď především hodnotitel, tak hodnoť prosím.
2: No tak Clayton Thomas, který bohužel nás opustil tento rok, tak to je můj takový vzor pěvecký, i když my jsme tenkrát jako Societa Muzikále měli dva dechy a hráli jsme taky takovou podobnou muziku a natočili jsme tuhle skladbu v jiné verzi podle Shirley Bassey, ale ta nebyla tak dobrá, že jo, jako ta původní. No a znám, dokonce se znám osobně, si píšu s bubeníkem, s Bobby Ekonomem, který s ním nahrával desku Nuclear Blues, tak ten má příbuzenstvo v Čechách, v Plzni.
1: Ale.
2: Jo, tak takhle, on byl dokonce i v Plzni, jak jsem s ním mluvil, takže to, no a všechno, posílal jsem mu i moje nahrávky, takže vyjádřil hlubokou spokojenost a s tím Claytona Thomasem, to jsou kamarádi. Teď už bohužel Clayton není, ale jako mě pořád, mě žije pořád, protože já mám asi 15 CDček. Jako.
1: Ještě nezazněla jedna ta podstatná věc pro posluchače, nezaznělo totiž jméno té kapely, která udělala tuhle původní verzi. Takže
2: Blood, Sweat and Tears.
1: Přesně tak. No a já bych měl dodat, že ta vaše verze, co jste kdysi udělali, tak se jmenovala Veverčí kolo, že?
2: Ano, Pavel Vrba, tenkrát textoval.
1: Tak já myslím, že bychom se mohli zase na chvíli vrátit na domácí scénu.

0: hosti Rádia Beat a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, mým dnešním hostem je Míra Hajšman a já předávám slovo, opět se ptám, zda líbilo nebo nelíbilo a především proč.
2: No tak je to nádherný, Michal Prokop má úplně fantastický texty a ty písničky, on je fakt špička, jako česká, úplně jeden z nejlepších. No, teď je tam Pavel Marcel, ještě že na kytaru a vůbec ty muzikanti a je to, myslím, z té Ostraky ta píseň.
1: Ano,
2: já jsem si to původně, já už jsem tak přehlcený těch skladeb, že jsem si to původně na začátku vůbec neuvědomil a teď už je mi to bylo potom jasné, jak přišel ten refrén, tak je to dobrý.
1: Je to tak, klobouk dolů, byla to píseň Sejmy z posledního alba Michala Prokopa a Framos Five Ostraka. No a já jsem to pouštěl, samozřejmě vždycky to má nějaký i třeba vedlejší úmysl kvůli účasti Pavla Marcela, protože Míra Hajšman nezmínil, že s Pavlem dlouhodobě spolupracují. A vlastně výsledkem bylo i tvoje poslední album loňské, že jo?
2: Ano, to je ten Rock'n'Roll, kde 8 skladeb. Jsou tam 3 český a 5 původně anglických, měl jsem dobrou korekturu, takže to není úplně tak kostrbatý, ta angličtina. No a Pavel Marcel ještě má kapelu Reagan a tento natočil skladbu, která je tam taková docela jako jedna z nejlepších na tom CD, taky ještě natočil v angličtině s tou skupinou Reagans.
1: A my si tu skladbu taky pustíme, ale ne teď, to má čas, to bude až na konci, takže zatím ani nemusíme říkat její název, ale dostaneme se k tomu. Teď se vrátíme někam vlastně, já bych řekl, na začátek 80. let a víc asi teď nebudu dodávat.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dozněla v pořadí pátá píseň dnešních uší a znovu připomínám, že jejich hostem je zpěvák Míra Heischmann, vedoucí vlastní kapely MHB, a ten hodnotitel, ten člověk, který vynáší ty buď kladné nebo negativní soudy, zatím byly vlastně všechny kladné, tak jak tomu bude v tomto případě?
2: No tak já jsem to, tuto skladbu vůbec neznám teda, nikdy jsem ji neslyšel, ale podle zpěvu to vypadalo David Lee Rotha.
1: Ano?
2: Podle zpěvu, ano, no, jako to je nějaká mladá věc, kde ještě nebyl tak rozeřovaný, tak rozespívaný, to je úplně jako mladší hlas, než potom dál, když fungoval.
1: No poměrně raní Van Halen to byly.
2: No. Potom už jsem poznal, i ta rytmika byla jasná, tam už ta basa s těma bicíma je hodně Van Halenovská, no. Tak jako, já tu písničku neznám, ale jako je to pořád vysoká kvalita tohoto hard rocku, no. I když začali, tak to bylo fakt dobrý. No potom řekl, že nebude furt hulákat, furt, že tam musí křičet, tak odešel a šel na solovou dráhu a zpíval takový to gigolo a tadyhle ty věci. Už nespíval takový ten uřvaný Big B, tam potom přišel ten... tam zpěváky tam měli dobrý, no ale že už potom přestal, už se mu to nechtělo zpívat tyhle ty vyřvávačky, no.
1: No a my se teď vrátíme ještě o pár let nazpět oproti těm Van Halen, kteří byli předtím. Vrátíme se na tuzemskou scénu a víc nebudu dodávat. Pojďme na to.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Dozněla skladba, která vyšla původně v roce 1977, už natočena byla ještě o rok dříve, a od toho, kdo ji má zhodnotit opět, jak jinak v uších, je tady samozřejmě i nadále Míra Hajšman. Tak jdi do toho.
2: Tak Jirka Schillinger, jako protože to byla pro mě vynikající muzika, dokonce jsem zpíval dvě věci, které vyšly potom až po jeho smrti, Sen a Alchymista, protože mě volal tenkrát Ringo Čech, abych přišel na konkurs, jestli bych ho nenahradil, no a jsem si říkal, no tak ty brdě, to bude. Pak jsem přijel a kapela se rozpadla, šli prostě do různých kapel se rozešli, takže z toho nebylo nic, ale nicméně jsem to zmapovaný perfektně, jako ta kapela, všech, znám ty muzikanty některý osobně, jako jo, bylo to, tohle to bylo takový komerčnější trochu, ten refren tam na, ale jinak on byl opravdu jako hodně, hodně výrazný, osobitej a jeden z nejlepších.
1: A víš, kdo na téhle konkrétní nahrávce, co jsme poslouchali, hrál baskytaru?
2: Ne, tak to nevím.
1: Jistý Pavel Hradil.
2: Aha, takhle, no, on mi to vykládal, že s ním taky hrával, no.
1: Ano.
2: Z Bobra.
1: Ano, to byl zase takový pomyslný oslý můstek k tomu, abychom se dostali k tvojí kapele, tedy MHB, případně Malý hrbatý Bobr, případně možno i Míra Hajšman Band, ne?
2: Taky no, takhle bylo, původně to takhle bylo, my jsme byli tam.
1: Jak to tam vypadá, co se u vás děje?
2: No tak, my jedeme teďko spíš venku po těch hospodách, open air, a žádný vlastní věci teda momentálně neskoušíme, spíš nějaký hity a hrajeme to po svým, a já to mám proložený tou foukačkou, tak jako Pavel taky zpívá výborně, Pavel Hradil, takže to je takový hospodský šraml. No, těžko jako to nějak definovat, no. Kytara, basa, kachon, to jako není žádný velký orchestr, takže spíš takový hospodský, no, je to.
1: Tam by se vzhledem k tomu obsazení chtělo říct skoro komorní Big Beat, ale nevím, jestli to je na místě, tohle no, spojení.
2: To nejde, to byl komorní, možná byli Cream. Jako.
1: Tak jo, tak pojďme si zase něco pustit.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Stále posloucháte Rádio Beat, stále posloucháte Uši s Mírou Hajšmanem a já opět předávám slovo.
2: Tak já si myslím, že jsou to Foo Fighters.
1: Jo.
2: A já jsem teďko viděl nedávno na Artu jejich koncert, takový starší, ale oni jsou vyhraný, to je nádherná parta, taky bezvadně hrajou.
1: A co tě na tom baví třeba nejvíc?
2: No tak hlavně zpěv, já jsem na zpěváky, on má takový ten výraz, který mě se líbí, jako tenhle výraz zpěvu. I když jsem vždycky vypadal jako na pop music, tak já jsem zpíval takhle podobně, vždycky jsem takhle ulákal. No a to je prostě, i ty aranže jsou jako vyšperkovaný, mají to pěkně udělaný, fakt tam se nedá vyčíst nic, tam je to všechno parádní.
1: Foo Fighters pro spoustu posluchačů Beatu jsou v uvozovkách nová kapela.
2: Ano.
1: Třeba, že hrajou už taky přes 30 let. Jak ty to máš vůbec ve vztahu třeba k nějakým mladším skupinám? Poslechneš si někdy něco?
2: No ale jo, občas něco poslouchám. Jako i teďko, co jsou, tak já jsem třeba slyšel pár písniček od Green Day, že jo. Mm-hmm. A jsou Linkin Park taky občas, protože to hrajou, to se objevuje. Ale existují i jiný party, které já mám prostě nahrávky, prostě skupin, který ani nikdo nepouští nikde, nikdo je nezná, jenom pár sběratelů nebo pár fanšmakerů, který se zabývají muzikou. Tak existuje jich spoustu, to bychom tady byli 2 hodiny, to bych to měl všechno vyjmenovat, ale jako z těch mladších, ty, co se objevou teďko na scéně, tak mám je trochu zmapovaný, trošičku, jo.
1: To je dobře. Tak teď ti dám písničku, která je opravdu prastará. Nebude to úplně ta první verze, bude to samozřejmě jedna z mnoha verzí, které vznikly, ale víc nebudu říkat, schválně.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Slyšeli jste ten asi nejtradičnější a nejklasičtější možný rock'n'roll, jaký existuje, a já se Míry Hajšmana, hosta dnešních uší, ptám, jak to na něj působilo.
2: No tak Pavel Sedláček, jeho barva hlasu poznám, nezaměnitelná, samozřejmě kvalitní, rock'n'roll miluje, prostě chce zpívat akorát anglicky, český věci ho nebaví, a jinak dnes bude v Malé Lucerně takový výročí jeho narozenin. Budou tam všichni různí zpěváci od Petra Jandy taky, plus Kahove, co doma. Dokonce jsem já taky pozvaný jako host. Takže to bude velký show tam, rock'n'rollový, velký rock'n'roll.
1: My musíme přiznat, že tyto uši jsou předtočené, proto vlastně v té samé době, kdy jsou vysílány, tak Míra Hajšman už bude na místě. A bychom asi mohli říct, že u chlapu se to může říct, že Pavlovi Sedláčkovi bylo 85.
2: Ano.
1: Takže si to připomene takhle tímhletím velkým koncertem. A klidně bych se ne zeptal, ale poprosil tě, aby si zdůraznil i to, že ty vlastně s Cadillacem, tedy s Pavlem Sedláčkem, mého kapelu občas hostuješ, že jo?
2: Ano, to je pravda, no, tak jako my jsme tam, je nás tam víc těch zpěváků, kteří se tam střídají jako hosté, a je tam někdy Pepík Pilař, někdy je tam Sodoma, Viktor, no a Šlubka Svěrák taky je tam dost často reprízovaný, ten je takový zvláštní ten žánr, že jako, no, to má takový zajímavý potom kontrast s tím rock'n'rollem, on má takový ty rytmem bluesový, bezvadný, taky můj kamarád. No tak prostě Cadillac, sice starý už, ale pořád hrajou ten klasický rock'n'roll jako velice, velice dobře. Jako.
1: A tak to má být. Pojďme na další song.

0: No a je to z nového alba Deep Purple.
1: Jo,
0: a já jsem hned...
1: Ano.
0: Já jsem hned nepoznal Gillena, protože teď zpívá níž a ta barva tam je, až potom malinko se zvednul, tak už mi to naskočilo, já jsem tu desku slyšel celou, ale ono se mi to splynulo, mi to šíleně všechno, jo. Ale to je opravdu nádherná muzika tam, jako oni opravdu to se, já bych řekl osobně, že jsou tam skladby, ty už nikdo nevokopíruje, jako že by je někdo chtěl hrát, jako, že mi to vůbec, to nejde, to je tak náročný a tak krásně vymyšlený tam, že to je úplně síla veliká, vysoká laťka.
1: Já zase mimochodem zmiňuji i kytaristu a já myslím, že i s tímhle pánem to jde,
0: no,
1: že?
0: No vlastně, ten je super.
1: Tak přichází poslední píseň dnešních uší, respektive předposlední, protože slíbili jsme nějakou bonusovou, na které zpívá sám Míra, ale tady ještě ne, tak prosím, příjemný poslech pro tebe i pro posluchače při 10. skladbě dnešních uší.

0: ať z jícnu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
2: Jsme na konci dnešních uší, tohle byla poslední, nebo jak jsem říkal, předposlední písnička, bude bonus, to je jasné. A já se naposledy ptám Míry Heišmana, zpěváka, který byl hostem dnešních uší, jak se mu pozdávalo to, co slyšel právě teď.
3: No tak, to je moje oblíbená kapela Vltava, tam to jsou muzikanti nádherné, dokonce viděl i živě asi dvakrát. A to je, oni mají zajímavý i ty jak texty, tak ta hudba je taková, je tam moře stylů, občas tam něco udobnou takhle z něčeho.
2: Ano.
3: Jo, a vlastně je to opravdu, jsou to, je to, v podstatě je to humor, je tam legrace.
2: Obrovský nadhled,
3: ano. No, no, je úplně super, ty texty, je to těžký být bezvadný chlap, aby měl na tě rád, aby celý svět měl tě rád. To jsou úplně božský texty, co oni vymýšlí tam a teď všichni hrajou, jak Spartesu, všichni umí hrát. Ten zpěv je vymyšlený, ta melodická linka je vymyšlená úplně zvláště nádherně, jo. To není běžný zpívání, jo. Fakt jsou opravdu dobrý. No.
2: No a my musíme přejít k té skladbě, o které jsme se vlastně bavili už v průběhu té hodinky a teď si ji pustíme. Je to, znovu také připomenu, že je to ze společné desky Míry Heišmana s Pavlem Marcelem, kytaristou, už velmi respektovaným, která se jmenuje Rock'n'Roll, vyšla v loni, vlastně v roce 2025. A ta písnička se jmenuje Jsem v háji. Tak jestli k ní chceš ještě něco dodat, Míro, máš
3: no tak, příležitost. Je to text Pavla Puty, který to byl můj dvorní textař vždycky, jako velice schopný, já mám hrozně rád jeho nápady. Jinak ještě zopakuju, že Pavel to ještě natočil v angličtině, tohle tu skladbu natočil s tou skupinou Regents a on tam má cizince jako na zpěv, no a jinak prostě se mi to líbí takhle, jak to je, no uvidíme, no.
2: Tak právě Míra Heišman, já ti děkuju za návštěvu, ať se daří.
3: Tak.
2: A teď už přichází píseň Jsem v háji. Míra Heišman a tímto se s vámi loučí i Petr Korál. Mějte se krásně.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Ano, určitě laďte páteční flám na rádiu Beat, ale teď doufám, že máte naladěnu rokovou zpovědnici. Je totiž úterý, udeřila 20. Je 9 minut nebo 10 minut po 20. hodině. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kout. A samozřejmě tady mám svého dalšího hosta. Teď, jak je to vždycky zvykem mým na začátku tohoto pořadu, nebo spíš takového magorného show, jak chcete, přeberte si to tak, tak mám tady na návštěvě jako hosta vlastně kolegu, ano, určitě kolegu, profesně jsme si hodně blízko a známe se kurňa už drahmo let. A já mu teď pustím písničku a pak se ho zeptám, co mu ta písnička říká.

0: být. Rocková zpovědnice.
1: Tak a teď už to můžu prozradit. Mým dnešním hostem je Martin Hrdinka. Martias, já tě zdravím, čau.
2: Ahoj, já tě rád vidím, dobrý den, dobrý večer.
1: Já si myslím, že mnozí z vás, když jste zaslechli jeho hlas, tak víte asi, o koho jde. Tak já nevím, jak bych tě charakterizoval. Moderátor v to, každém případě DJ vlastně.
2: Jo.
1: Co bys ještě
2: Já jsem disc jockey, já nejsem DJ, já jsem disc jockey.
1: Disc jockey to je,
2: já to říkám
1: jaký
2: rád.
1: Rozdíl mezi DJem a disc jockeym?
2: No ta práce, kterou já dělám, prostě tam se užívá to slovo disc jockey, protože já prostě hraju písničky jednotlivý, neustále hraju z CDček, jestli to zajímá, k tomu se můžeme ještě dostat, neustále hraju z CDček.
1: Stará škola.
2: Ano, přesně tak a nějakým způsobem mě inspirujou. A k tomu mluvím, no, a takže tomu říkám disc jockey, DJ většinou míchá, nebo většinou míchá, jako 100% míchá, že jo, a jak bych to řekl, ta hudba nikdy nekončí a to já nedělám.
1: Já se pak zeptám ještě na profesi, která je vlastně taky DJ, která s tím souvisí a to jsou chlapíci a někteří to dělají fakt moc dobře, že v těch klubech míchají tu dance music, takovou tu elektronickou na těch vinilech ještě, že jo. A k tomu určitě dojde. Zpátky, co ti řekla píseň, kterou jsme si teď hráli jako na úvod? Tedy Action a Sweet.
2: Action Sweet. První kazeta, kterou jsme měli s Michailem Viktoříkem, byla to kazeta Maxwell. A na jedné straně byly Svíti, bylo to v roce 76, já si to pamatuju. V tom roce jsme prostě začali vlastně vnímat tu rockovou muziku a muziku vůbec, jo. A bylo nám 10, že jo, jemu bylo teda o půl roku víc než mě.
1: No, už je stařec.
2: A měli jsme prostě tu kazetu, na jedné straně byly Svíti a na druhé straně byly Black Sabbath. To si pamatuju, jak kdyby to bylo včera.
1: To byla dobrá kombinace.
2: To bylo, jak kdyby to bylo včera a bylo to prostě fantastický. A tuhle tu písničku jsme tenkrát, v tom roce 1976, ona vyšla, myslím, že v 75., ale my jsme ji dostali až v tom 76., tak jsme ji slyšeli třeba 1000krát. My jsme to fakt poslouchali dokola všechno, furt dokola, protože jsme toho měli málo, že jo?
1: Dokud tak se neobrousila emulze.
2: Michal měl takový krásný kazetový magnetofon, na kterém jsme to jako mydlili pořád dokola, no. Než jsme si sehnali další samozřejmě.
1: A ještě. Action.
2: Mhm. To jsme dělali spolu, já si to pamatuju. Action byl takový pořad zajímavý, který se mi teda, mě to strašně bavilo, člověče, že za prvý, že jste mi do toho vzali, že jo, a za druhý, z toho pohledu jako vlastně člověka, který celý život, protože já jsem vlastně disc-jockeym opravdu strašně dlouho, já jsem první diskotéku dělal 5. prosince 1980.
1: Kolik ti bylo?
2: Bylo mi 14 let, 14 a půl.
1: Kecáš,
2: no. Ale to jsem ještě dělal... nebyl disc-jockey, to prostě já jsem udělal první diskotéku a to tak bylo. Ale,
1: jako ve školní družině.
2: Ale musím říct, no ve škole. A musím ale k tomu říct, že z dnešního pohledu byla velice profesionální, teda musím říct, jako že prostě takhle už to pak vypadalo i ty další léta. Ale opravdu...
1: Otázka je...
2: Jestli to není tak blbý dneska, jako tenka. Je to možný, pochopil
1: ne,
2: jsem to.
1: Ne, to je blbost.
2: Ale chtěl jsem k tomu říct, že už v roce 82 už jsem jako hrál hodně, jako naplno prostě. Už jsem byl fakt jako disc-jockeym v těch pražských klubech mládeže a dalších podnicích. A takže ten pořad, který se jmenoval Action, na který jsi mě chtěl ty navíst, tak ten pro mě znamenal hodně proto, protože já jsem samozřejmě zažil v těch diskotékách úplně všechno, od alkoholu až po drogy a příběhy lidí neuvěřitelný, že ono ve 4 ráno se děje něco jiného než v 10 večer. I když tenkrát, když já jsem začínal, tak diskotéky končily v 11, jo. Nejdelší byla do 12, jako pro tu mládež teda myslím. A to bylo Dčko, myslím, že bylo do 12, jinak to končilo třeba v Edenu ve Vršovicích, to končilo v 11, jo. A potom samozřejmě byly nějaký noční podniky, které měly ti STBáci připravený na to, aby se tam sjeli ty v uvozovkách gauneři, aby je mohli hlídat, že jo, takže jasne. Byl Barandov, byly další diskotéky ještě, a tam já jsem teda nehrál, musím říct, mě bavilo mě bavilo hrát spíš takhle pro ty mladý tenkrát samozřejmě. I když jsem byl rád, když jsem se pak dostal do těch diskotek, kde se vydělávali prachy a bylo to trošku něco jiného. Takže tenhle ten pořad, abych se k tomu vrátil, ve mně, dokonce už tenkrát jsem si vzpomínal na některé ty příhody z té své kariéry, které dopadly třeba špatně při tom pořadu, člověče. Jak jsem měl takový to, jak najednou si viděl třeba, jak se někdo pohnul, nějaká tanečnice, nebo víš, a prostě bylo to o tom, nebo když vyprávěli ten hasič a ten policajt, to bylo úplně strašný, mě z toho jel mráz po zádech. Já se přiznám, že jsem to kolikrát nemohl poslouchat a odešel jsem. Že to byl taková síla, tenhle ten pořad, do kterého mě tenkrát jako režisér vzal. Já jsem fakt jako do dneška na to vzpomínám. Dokonce jsem teď mluvil s Pepou Melenem, který mi tam potom nahradil, tak jsme si o tom vyprávěli. No. A jak je, co, už to není asi, viď?
1: Vůbec, to už asi není. No.
2: Ale dlouho už asi.
1: Já jsem už taky vypadl z toho dávno, ale já jenom vysvětlím, co to byl. Action, to byl takový projekt holandský a producenti mě tehdy oslovili, jestli bych nedělal režii, nenapsal scénář český verze, tak jsme jeli s kolegou McKinnou do Apeldoornu, myslím, to bylo v Holandsku, a viděli jsme, to byla taková besídka, jakoby třídní to vypadalo, jo. Jsi říkal, ty naši parchanti český, ty to vůbec nezaujme tady, to musím to udělat jinak. Balet, ty vole, diskotéka předtím, a pak ty šílený videa a vyprávění autentických, policajt, hasič, zdravotník, oběť autonehody, či pozůstalý nějaký. Jo? Takhle to bylo koncipovaný. A bylo to především o tom pro ty střední školy, druhý ročníky základních škol o alkoholu a drogách za volantem, když mají čerstvý řidičák. A bylo to fakt brutální, že nám tam omdlívaly holky na představení v různých městech. A takhle jsme to jeli, no a já jsem Martina si říkal, ty on je takovej profik, ten to tam určitě udělá dobře, jakože se udělal. No, takže takhle jsme se spojili.
2: No, bylo to zajímavé, že oni nevěděli, na co přišli vlastně v podstatě.
1: Oni si mysleli, jak to začínalo to diskotekou.
2: Oni si sedli a já tam byl jako disjokej sám a hrál jsem písničky, že a teď oni koukali, co to má znamenat.
1: Tanečnice a tanečníci tam trsali, ty vole, nezávazně, oni se přidávali, dokonce některý ty lidi, ty děcka teda, co tam byly v některých městech, a byla to teda, a pak přišel ten brutální úvodní videoklip s tím, jak jedou ty z diskotéky, že jo, roztřískají se na
2: patr. To jsem nikdy nedokoukal, se přiznám, takže se jim nedivím, že jim bylo špatně. A myslím si, že tímhle tím šokem je to dobrý ukazovat, člověče. Fakt jako bylo to správně.
1: Jinak to nejde.
2: Že nikdo si neuvědomí, co se může všechno stát. Prostě.
1: Přesně. Tak, to jsem rád, že jsi na to vzpomněl.
2: Ale vidíš, mělo to dvě roviny, jo?
1: No.
2: Moji první audiokazetu, jak se říká.
1: Jasně. Black Sabbath Kiss, já to budu vyprávět, že hrdinka poslouchal první kapely rockový, který poslouchal, byli Sabati a Kisáci.
2: No a Svíti.
1: A Svíti.
2: Ano, Svíti.
1: Ano. A teď počkej. A proto jsi vybral Kiss?
2: No, já jsem vybral Kiss, protože Kiss to je zase jiná historka. My jsme měli kamaráda, který bydlel naproti naší škole, jmenoval se Martin Hnyk, takovej prostě rocker. Byl starší než my, asi o 5 let. A
1: on... Myslíš toho slavného Martina Hnyka, nebo? Ne, já si to pletu s někým.
2: A třeba ho znáš, je to možný. No, prostě to je, byl Martin Hnyk, který měl doma plakáty Kiss, tu čtveřici každou měl velkou, jako jsou dveře tady. Víš, jako dveře. No,
1: to je velký plakát.
2: Prostě takhle velký, bylo to prostě nadživotní prostě tě velikosti. Nebo životní
1: což
2: velikosti.
1: Což jsem určitě záviděl strašně, no, protože to nebylo obvyklý.
2: To prostě nebylo obvyklý a hlavně měl tu desku Alive, že jo. Jo, z roku 75 a v 76. jsme ji u něj objevili díky jeho bráchovi mezi dopoledním a odpoledním vyučování. Pustili jsme si to a byl úplně konec všeho ostatního. A druhý den jsem pozval právě Viktoříka a poslechli jsme si to a díky tomu jsme šli v neděli na burzu a koupili jsme si to dvojalbum, to bylo dvojalbum. A my jsme ho poslouchali furt dokola. Hele, já myslím, že známe i takový ty, že víme i, jak dlouho byly potlesky mezi těma písničkama a že známe i možná nádechy některých těch, kteří jsou tam natočený. Jo. Takže my jsme to poslouchali neustále dokola a tím jsme se zamilovali tenkrát do Kisáků, ale úplně neuvěřitelným jako způsobem. Do dneška vlastně to trvá, my si o tom vyprávíme, ale tenkrát nám bylo těch 10 let a hlavně jsme to měli tak, že ve chvíli, kdy to někdo neměl rád, ty Kisáky, kdo tu hudbu takhle neměl rád, tak jsme byli schopni udělat cokoliv. My jsme měli kamaráda, byl kapitán našeho týmu, my jsme hráli za Bohemku s Michaelem v jednom týmu. On byl fantastický střelec, on dal za rok třeba 100 gólů, jo. A já jsem mu na ně třeba přihrál na 50.
1: Viděl se Michala teď někdy?
2: Jo, viděl, viděl.
1: S tím pupajzdem teďka.
2: Jo, my se vidíme, no. Ale jako tak to tak, to tak je. Ale byl fakt skvělý střelec a vůbec fotbalista. A my jsme toho spolu teda na tom hřišti prožili hodně. No a měli jsme tohle kapitána, se jmenoval Ivan Smrš. Třeba poslouchá teď a... On měl rád Beatles, jo, a my jsme to úplně jako si negovali, že jo, v té době prostě nám bylo 10 a milovali jsme Kiss, Sweet, Slate, takže jsme nemohli vůbec pochopit tuhle hudbu tenkrát. A my jsme byli schopni ho chytnout prostě, popsat ho fixou jménama Kisáků a několika nápisama. A obrovská dehonestace, prostě jsme ho slíkli do náha, popsali jsme ho těma jménama, jo. A to bylo pro nás úplně neuvěřitelný vítězství. Jako,
1: ty, že... To je strašný, to je jako kdyby mě si slíknul, no. Naprdel mi napsal Eva Vaček, tyma.
2: No tak takhle to tenkrát asi tak bylo. A pak jsme samozřejmě to všechno pochopili po letech, jo, že ty Kisáci mají s těma Beatles něco společného, například, jo. Ale prostě to byla taková doba, no, ten 76., 7., 8., to bylo naše a my jsme prostě bez těch Kiss tenkrát nedali ani ránu, no. Ale no. I ty ostatní se nám líbily. No.
1: Ale já teď poznávám, to, že ty jsi byl v 10. větší rocker než já. No. Víš, co já jsem poslouchal v 10.?
2: Nevím.
1: Segra, moje starší, přitáhla Abu. Aha. Jo, Honey, Honey, Honey. Ty vole, to jsem úplně miloval. Potom další kapela byla Abba, jo. A s kamarádem, tak jak ty si chodil s Michalem, tak když jsme měli tu poletní přestávku, tak jsme si u něj, Michli, doma, pouštili single Nápoj lásky číslo 10 od Karla Gotta.
2: Tak to je dobrý.
1: A třetí pecka, o kterou jsme se hádali a měli jsme kamaráda, spolužáka, který měl staršího bráchu někde v zahraničí. A poslal mu popcorn. Pamatuješ si to?
2: Jasně.
1: No, přesně. No tak to si hrál často na diskotéce. Kecej, že ne.
2: Jo.
1: No, takže...
2: No v originále ne, ale v těch cover verzích potom, jo. Já nepamatuju ten originál.
1: No a ty jsi poslouchal v 10 teda Kisáky, Slady, Svíty a já ty vole poslouchal Karla Gotta, ne, nic proti němu nemám samozřejmě, Nápoj lásky číslo 10 je nám víc nádherná pecka, jo. Jinak jediná, která se mi líbí. A Abu, která je dodnes teda fenomen, že jo, co si budeme povídat. Hele, tak pojďme na tu tvoji, co si vybral od těch Kisáků, když jsi na tom vyrost.
2: Jo, tak je tam, jo, takže
1: je tam, je tam.
2: No jak říkám, doufám. Jak říkám, my jsme začali milovat ty Kisáky a ve chvíli, kdy jsme poslouchali ty desky mnohokrát. My jsme nejprve zjistili, že existuje ta deska Alive, až potom jsme zjistili, že předtím ještě měli tři desky řadový jako normální. Tohle byl živák. Mimochodem je to strašně úspěšný album nebo dvojalbum, protože to bylo v hitparádě nejprodávanějších alb v Americe přes 2 roky, jo, což jako není úplně normální pro živý album ještě ke všemu. Prostě se z toho stal fenomén, taky v těch všech knížkách píše Simons, že vlastně díky tomu začali chodit další a další lidi a oni hned k tomu začali vydávat, že jo, další rychle Destroyer vyšlo album a pak další živák Alive 2. No a my jsme si okamžitě samozřejmě ten Destroyer koupili to album, protože to bylo ten malovaný obal. To bylo úplně pro nás.
1: Jak jste to sehnali? Na burze?
2: No, na burze. No. Šli jsme vždycky na burzu a tam jsme samozřejmě za strašný peníze. Stálo to 400 korun. Si pamatuju.
1: Na tu dobu,
2: 400 korun. To bylo úplně strašný, jako fakt.
1: Pro mě 400 je dneska taky dost, jo.
2: No ale tak si představ, jako my jsme měli kapesný, jako já si to nepamatuju, já se musím zeptat, ale
1: 20.
2: Myslím, že ne, třeba 50 korun na měsíc.
1: No,
2: jako jsme měli,
1: nejsem
2: jako,
1: daleko.
2: No, prostě 40-50 korun. No ale tak prostě nějak jsme to sehnali a samozřejmě jsme to vždycky zpeněžili, že jo, takže my jsme si šli koupit Destroyer. Přinesli jsme ho z burzy, nahráli jsme to třeba 10 lidem na kazetu, nebo i na kotoučák jsme nahrávali, měli jsme B42 a potom B100 a kšefty a tím jsme si vydělali ty 400. Ale protože jsme to album nechtěli prodávat, chtěli jsme si ho nechat, jo? Takže aby jsme si na něj viděli, aby jsme viděli na další, tak jsme ho nahrávali. No a pro nás, ty tam asi nemáš úplně celou tu skladbu, protože ona samozřejmě má takovou předehru, kde kde slyšíš, jak, jak jsou v autodílně a tam je nářadí, potom pustí kazeťák a pak teprve slyší z toho kazeťáku kysáky a pak teprve se to auto, auto rozjede, vybourá se a tak dále. Tak to bylo na začátku toho, toho alba, že jo. My jsme z toho byli úplně vyřízený, protože jsme rozkryvali ty zvuky. Co pak my jsme někdy byli v autodílně, nebo my jsme někdy si pustili kazeťák v autě, my jsme to neměli vůbec. My, ani jedna rodina neměla auto, ani Viktoříkovi, ani my, jako jo. Takže my jsme neznali ty zvuky, jak se pouští kazeťák, no co to je, tak my jsme to rozkryvali. Tak tím pádem jsme to poslouchali ještě víc a víc a víc. No a tahle ta písnička Detroit Rock City, nebo jak oni říkají Detroit Rock City, to pro nás je, je taková hymna, no. Prostě to, je, to jsou pro mě Kiss, pro někoho jsou I Was Made for Loving You, a nebo další písničky, ale pro mě je tohleto. No.
1: Počkej, a ty jsi chtěl teda tuhle písničku konkrétně.
2: No, ale
1: ta první verze vyšla v roce 1977, Alive 2, Detroit Rock City.
2: No, to je živě, no, tak to pust.
1: Tak to mám pustit tady
2: asi,
1: tu?
2: Asi to bude živě, no, já nevím.
1: No, to mělo by to být, tak počkej, no, já to tady vyměním.
2: To tam nebude ten, ten začátek toho alba, že, ale to vůbec nevadí, to já to tady jak odvyprávím.
1: No, to je jedno, to je to, já to odvyprávil, to no, krásně, no.
2: Hezky.
1: Hele, ale vidíš ta technika, tyjo, to jsme
2: vidím,
1: neznali.
2: Vidím, no, právě
1: jak
2: to,
1: no. Až si před, až to znáš, jo, ze svého domovského rádia.
2: Ano.
1: Tak jak to tady můžeme takhle přehazovat? Pohodě, hele, já to pustím, skválně, co to bude.
2: Já to neslyším, víš, ale asi to je ono. Mluví tam někdo?

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: No a mým dnešním hostem je můj de facto kolega Martin Hrdinka. Jméno to velmi slavné pro mnoho lidí. Profik tělem i duší, co se týče muziky vůbec a co se týče propagace muziky, tedy disc jockey, jak on chce, abych mu říkal. Jo, ale nejen disc jockey. Já mám takovou potom poznámku, když jsme hráli ty živý kysáky Alive 2 a ty si říkal, že tvojí jednou z oblíbených kapel v té době tvýho zrání rockovýho byla i kapela Slade.
2: Ano.
1: Tak se pak domluvíme, teď máme připravenou jinou pecku, to si řekneme pozdějc. Ale co říkáš Slade Alive, ty, to je taky věc.
2: Hele, to všechno je prostě takový, jako bych řekl, i studijní materiál, že oni prostě byli, no hele, takhle, já si osobně myslím, že ti, co se nebáli nahrát něco živě, tak museli to umět a vlastně posunuli to dál, no, ty písničky. Protože
1: bylo
2: něco jiného je poslouchat písničku ze singlu třeba, nebo jako slyšíš ji z rádia jako singl, no. A něco jiného na tom živém provedení. Prostě je to tak, a když seš dobrý a zahraješ tam ještě něco, co na tom singlu není a vylepšíš to, no tak to pak lidi rádi poslouchají. No. Jsou živáky, který lidi rádi poslouchají. Já třeba rád poslouchám Kolince, jo, živáky, poslouchám rád Klepna, poslouchám rád ty kysáky teda, no, samozřejmě, ale zase na druhou stranu tam trošku jsem zjistil časem, že už mi to tak nebaví jako tenkrát v těch 70. letech a je to proto, že už k tomu chci ten živej věm, jako, že už mi to tak nebaví, že jenom slyším tady ty výbuchy zrovna, jak tam byly,
1: no jo,
2: už je chci vidět, takže asi tak, no, ale jinak jsou výjimečný koncerty.
1: Počkej, a chodíš na tyhle kapely, když jsou...
2: Chodím samozřejmě, no, ale jako beru jako vrchol vůbec toho živýho hraní, beru ten projekt MTV Unplugged, to se mi strašně tenkrát líbilo, jako u všech,
1: bohužel skončil.
2: Snad u všech těch interpretů se mi to líbilo, prostě...
1: Legendární Nirvana, že jo?
2: Ano, ano, přesně tak, no. Nebo i ty kysáci teda byli taky jako uchvatný a další, to bychom tady vyjmenovávali dlouho, ale ty živáky mají prostě něco do sebe, no, rád to poslouchám.
1: No, já když jsem byl v 90. poprvé přijeli Deep Purple do Prahy. Jo, asi si vzpomínáš. A my jsme šli s kolegou z rádia, v jiném rádiu jsem byl teda, a šli jsme na ty Purple a jsem byl úplně, ty vole, poprvý, Deep Purple, ty vole, jsem to poslouchal na Gimplu, že něco neskutečného. A
2: to
1: byl
2: to
1: tak mizerný koncert. Gillen, no prostě Child in Time, jak tam zpívá tím ječákem na originálu, tady to vůbec nevytáh. Blackmore nasraný, prej si dali rodržky dokonce.
2: To jsem taky slyšel. No,
1: no, no. Takže ale některý ty živáky jsou fakt luxusní, někdy vás to zklame, no?
2: No ale víš co, my jsme tenkrát na začátku těch 90. let chodili na ty koncerty taky proto, že my jsme si ani nedovedli představit ty aparatury. My jsme se chodili koukat, jak to vypadá, protože jako co tady bylo, že tak to bylo jako, šel si na Olympik, šel si na katapult, ty měli ty jako ty největší aparatury, jo, třeba dobrou aparaturu měl třeba, protože my jsme vymetali všechny koncerty, které šly, Bacily měli výbornou aparaturu, třeba například světla, jo, i zvuk, jo, no ale tady najednou jsme měli vysněný, teď si to dneska nikdo už neuvědomuje, že my jsme měli všechno vyčtený z nějakých fotografií. My jsme nevěděli, jak kdo vypadá, jo.
1: No, přesně tak.
2: V podstatě jsme nevěděli, na co hraje, když se tomu zasměju. Ty aparatury jsme vůbec neviděli. Jediné, co bylo, že jsme viděli, že Queeni mají asi dobrý světla, protože na všech fotkách za Freddie Mercuryem nebo za Brianem Mayem byly ty světla, že jo. Buď červený, zelený, bílý. Tak jsme asi si mysleli, že budou mít dobrý světla. Ale jinak jsme to vůbec neznali, jo. Mimochodem, my jsme si vyráběli světla, jo, s klukama na ty diskotéky. Když si na to vzpomenu, to bylo,
1: ne,
2: úplně
1: to
2: strašný.
1: No,
2: no třeba stroboskop jsme udělali, někdo nám poradil. Měli jsme výbojku, kterou někdo někde prostě přemístil, nebudu říkat ukrat, ale z nějaký fotografie. Víš, jak byly ty takový ty provozovny fotografie, jak jsi tam přines film a oni tě vyvolali, nebo ti udělali velkou fotku, malou fotku, černobílý. No tak někdo tam prostě někde přemístil tu výbojku, tu stříbrnou, a my jsme zjistili, že když to napojíš na telefon, jo, jako jak jsi měl to vytáčení, ten ciferník. Jo, jak si dělal třeba dva, tři a teď to šlo zpátky. No tak když urveš tu brzdu a jedeš zpátky, tak to jede stejnou rychlostí a dělá to stroboskop, když na to, ten stroboskop napojíš.
1: Jo, přes ty oka?
2: No, jako, no, tak si dal, prostě si dal brzd do těch ok a jel si proti směru, urval si brzdu, to šlo, a jel si a tím, ono to mělo stálou rychlost a dělalo to tu a byl stroboskop.
1: To jsem v životě neslyšel. Tohle.
2: Tak ve chvíli, kdy my jsme si vyráběli tohle, nebo jsme letovali hada, jo, měli jsme nastříhaný ty drátky, ty žárovky, a pak jsme ho nasunuli do hadice, kterou jsme koupili u Rota. Jo, museli jsme tam dát trošku mejdla, aby to jako šlo. No a pak prostě nám někdo vyrobil z tranzistorů nějaký prostě, já se nevím, jak se tomu říká, no prostě, aby to blikalo, aby ten had jako jel, jo. No tak ve chvíli, kdy potom v těch 90. letech jsme viděli ty světla, jak se to všechno točí, jak to vyjíždí nahoru, sjíždí dolů a tak dále, tak jsme měli z toho úplně šok, že? My jsme se chodili v těch 90. koukat na ty kapely taky kvůli těm aparaturám, aby jsme věděli, jak se to dělá, no. Vem si, jak to bylo úplně jiný, že byly kabely třeba, že si nemohl mít kytaru, že bys někam šel daleko, nebo mikrofon, že bys někam šel daleko. Dneska můžeš jít kam chceš v podstatě. No. Tak tenkrát to tak bylo. No a ty světla vůbec, to byla jako taková kapitola sama o sebe, že jo? Když potom začaly ty první chytrý světla, že si něco pamatovali, předtím to dělali lidi, tam seděli lidi a dělali to jsme zažili i na diskotékách, že jezdil s tebou osvětlovač a měl tyhle čtyři prsty a jel prostě ty čtyři barvy a blikal, že jo. Takže chodili jsme z těch důvodů, jsme chtěli vidět, taky jsme chtěli vidět ty, co jsme jako předtím neviděli.
1: Samotný hvězdy teda,
2: jsme.
1: No.
2: Teď, když se vrátím právě k těm fotografiím, no tak my jsme samozřejmě sem nějakým způsobem dostávali časopisy, aby jsme jako ty disc-jockeyové věděli, co se děje a kdo to je třeba. Takže, hele, dostal si single a tam byla fotka třeba nějaký hory, jo, na tom singlu. Takže se ani nevěděl, a název skupiny, třeba Boytronic. No ale jak jsi mohl vědět, co to je, nebo kdo to je?
1: Internet nebyl, připomínám.
2: No nebylo nic prostě, takže...
1: Žádný informace, no.
2: Ty jsi mohl, jediný, co jsme to, že jsme to vyčítali vlastně zaprvé z toho vinilu, že tam na tom prostředku bývalo napsáno třeba, kdo to je, jo, nebo prostě aspoň ty autoři tam byli, a nebo z toho obalu, no a potom si musel sehnat nějaký časopis, který ti někdo přivez a měl si štěstí a tam najednou Boytronic, takže jsou tři, jo, už si mohl říkat, že to je trio. A tak dále, no. Prostě takhle se to tenkrát, takhle se to získávalo a u těch kapel to bylo podobný. Chtěl si vidět, jestli jich je pět. Já si pamatuju, když si teďka jmenoval ty Párply, tak jednoho dne jsem přišel k mému bratranci, už nevím, kolik nám bylo, ale a taky málo. A najednou koukám a pod stromečkem měl Deep Purple ochutnávka, jo.
1: To zelený
2: album.
1: Ten vinyl, no vlastně.
2: No hele, my jsme ho asi hodinu četli. Jako víš, protože měl takový ten obal vevnitř, ještě ten přebal toho vinilu a tam napsal někdo slívnout, já nevím, jestli to byl pan Černý nebo Skalka, nebo někdo napsal slívnout o těch pár plech. Jsme to celý študovali, tyto obsazení, že jo, no konečně jsme věděli, kdo to je. Ty předtím si měl jenom na kazetě napsáno Deep Purple a něco, že jo.
1: Takže, no jasně, no.
2: Takže to prostě...
1: A viděl si prostě,
2: no. To studovali. No ale tak zase na druhou stranu, ty, že jo, všechno máš s něčím spojený. Třeba ty Párply máme, že jsme se učili tu, všichni na kytaru, že? Tak to přesně bylo, když jsem dostal kytaru k Vánocům, tak to bylo první, co jsem se naučil. Že?
1: Legendární,
2: a jsem rád, že to mým dodnes.
1: legendární riff z Montreux.
2: To musí být strašně, ano, to musí být strašně skvělý pocit, když tohle vymyslíš, jako, že celý svět to prostě potom desítky let zkouší zahrát.
1: Hele, a přitom, jak by řekla, teď budu citovat slavný výrok z Pelíšku, jak se jmenovala, je, že moje oblíbená herečka, dcera paní Bohdalový, no.
2: Stašová, řekni, Simona.
1: Stašová, jak řekla Stašová. A přitom taková blbost, no, jo, ten riff.
2: Přitom taková blbost. Tap,
1: tap, tap, tap, tara. Nic víc, jo. A je to geniální dodnes a legendární. Hele, Abraxas se vybral.
2: Mm-hmm. Vybral jsem Abraxas, protože to byl můj první koncert. Když dostavili halu u nás v Edenu ve Vršovicích, házenkářskou, tak se tam začaly pořádat takové akce, jako bych tomu řekl. Jo. Třeba tam byl Semafor, jo. Šimek, Sobota, hráli tenis, aby ukázali tu funkčnost, multifunkčnost té haly. Jo. Takže byl tam povrch, na kterém si mohl hrát tenis, házenou, pozemní hokej a tak další sporty. Takže na ploše nebylo nic a začalo to tenisovým zápasem. Jo? Yeah. Jediné, co bylo, že v rohu byla postavená kapela, semaforská, Groš, nebo jak se jmenoval, myslím, že Groš. A oni tam hráli tenis, měli jako exhibici, lidi tleskali, že jo. A potom oni řekli nějaký scénky, zpíval tam Pavel Bobek a tak, taková vlastně estráda semaforu, no ale pro hodně lidí, že nebylo to v tom malinkém semaforku, ale takže to bylo vyprodaný postrop a bylo to několikrát a vím, že všichni tam chtěli být. Pak se tam natáčelo třeba...
1: To bylo ještě před revolucí?
2: No jasně, to co to, teď mluvím přelom 70. Jo, takhle. 77, 8, 9, takhle nějak. No. Možná ten 76. zase se k němu vrátím, ale tak nějak to bylo, protože i Abraxas byl na začátku kariéry a Abraxas vznikl 76, že jo, má výročí letos. Takže to bylo tak 78 tohleto. A najednou se tam začaly dělat i rockový koncerty, mezi tím tam bylo natáčení, to si pamatuju, že jsme se tam šli podívat se spolužákama, bylo natáčení orchestr a balet Československé televize. Seděl tam ten orchestr a hráli nějakou orchestrálku od Barryho Whitea, ale to jsem tenkrát nevěděl, že to je Barry White. No, takže jsme se tam byli podívat, no a najednou z ničeho nic tam začali dělat rockový kapely, takže tam udělali první koncert a byli Abraxas. Tak ale to ti musím říct, my jsme tam šli s kamarádama, koupili jsme si stupenku. Za prvý obrovský zážitek, že jo, prostě vem si ta hala, že jo, a na té ploše stála ta kapela, poměrně to bylo jako pěkně udělaný, a obyčejně, ale pěkně, a byl to strašný randál, ale úplně strašný. V té hale házenkářské, jak se to mlátilo, tam byly skla, že jo, byl to úplně strašný, já jsem asi 3 dny neslyšel, jako. Úplně normálně, jo. Fakt mi zalehly tak uši, že to, no ale byl to můj první koncert a byl to právě Abraxas, pamatuju si Imricha, jak tam lítal, jak prostě Slávek, všechno si pamatuju velice dobře a strašně si pamatuju takovou písničku, která je zapomenutá, ale v refrénu se zpívalo Pojď s námi, s Čedokem, za hranice všedních dnů. Jo, prostě to se mi strašně líbilo, to do dneška si to pamatuju. No ale samozřejmě pak jsem si začal kupovat desky Abraxasu a vždycky, když jsem poslouchal tu desku, tak okamžitě jsem měl tu vzpomínku na ten koncert. Prostě okamžitě jsem viděl tu halu, ty lidi, jak tam šíleli. To bylo k sezení. To bylo nepředstavitelné, ty lidi nemohli sedět, že prostě chtěli prostě stát a jako řádit a ono to nešlo. A tak jsem to tam teda tenkrát přežil, no a vzpomínám si na to, že když jsem nastoupil do muzikálu Pomáda, asi před 26-27 lety, začali jsme zkoušet, tak na první zkoušku přišel Eduard Krečmar, textař, jo. A já už jsem ho jako znal, ale nekamarádili jsme se, to ne. No a já jsem za ním okamžitě šel, že mám strašnou radost, že napsal ty texty k té Pomádě, že to je rock'n'roll, že on k tomu sedí, protože je textařem hitu Nekonečný Boogie a dalších písniček pro Abraxas. To pro mě bylo vlastně to nejdůležitější. To byla jeho kvalifikace na to, abych já mohl účinkovat v muzikálu, který on otextoval. Jo. Takže připadá mi to jako taková, bych řekl, nadčasová píseň, jo? Na to, že vznikla velice dávno, tak když ji dneska posloucháš, tak prostě je to jako fakt nadčasový.
1: Tak jo.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rádio Beat. Roková zpovědnice.
1: Ten čas letí, vždycky to pociťuju hned po té první hodině, protože se snažíme, aby naši hosté nebo mý hosté byli co nejatraktivnější a zatím to vychází, protože mi vždycky ta první hodina totálně uteče. Jsme v druhé hodině, nebudu zdržovat, Martin Hrdinka, mým hostem, yes, owner of a lonely heart, a pak už Martin zase řekne svoje zážitky, poznatky a pustí svoji muziku.

0: povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: 21 hodin a 5 minut posloucháte Rocovou zpovědnici. Od mikrofonu vás zdraví Dan Kout a taky Martin Hrdinka.
2: Dobrý večer.
1: Který je dnešním mým hostem. Přátelé, pokud se chcete Martina na něco zeptat, pište SMSky nebo maily, nebo můžete i brnknout na číslo 210 32 33 34, ale už tady došli, aniž bych vyzval. První dotazy, nebo spíš zprávy. Zdraví Martina Hrdinku, Martin Kohoutek. Mm-hmm. Ne Kohoutek, ale Kohoutek, jo, to je... Ale i tak mě to potěšilo.
2: Jaký tvůj příbuzný?
1: Ne, to nevím. Jsem strašničák, bydlel jsem v domě s Jardou Horáčkem a chodili s Michalem Viktoříkem do třídy v Jakutské. A jo, už jo. Je to milion let, díky moc Rádio Beat, tak na to reaguj.
2: No tak reaguj. My jsme se přátelili školy Vladivostocká. Já jsem chodil do základní školy Vladivostocká a oni chodili, jak to teďko čet. A my jsme se fakt jako kamarádili, holky, kluci, protože jak jsme byli my kamarádi s Michalem, tak logicky jsme ty třídy dávali dohromady. Takže ta jména, co si teď čet, znám velice dobře a ještě další. A mám z toho radost, protože poslouchá někdo, kdo si to pamatuje. Totiž my jsme tenkrát začínali tu svoji disc-jockeyskou kariéru v podniku, který se jmenoval Mars. Možná znáš taky ve Vršovicích na náměstí Kubánské revoluce.
1: Přiznávám se. Prostě jo, počkej,
2: společenský
1: vím,
2: dům Mars.
1: Akorát
2: ano.
1: Nevím, že se to jmenovalo Mars.
2: Teda. Mars, ano. A ve druhém patře byl sál, on byl i v prvním, ale ve druhém byl větší. A tam my jsme vlastně dvojice Viktorík Hrdinka poprvé vystoupila společně na naprosto vyprodaném, nebo vyprodané teda diskotéce. Byl to zážitek neuvěřitelného kalibru, prostě tyhle ti naši spolu žáci tam byli, mnoho jich tam bylo, teda my máme z toho fotky totiž, takže já tam některé poznávám. No a k tomu ještě samozřejmě přišli další a byl z toho i docela průšvih, protože tam stála asi 300 metrová fronta, to nekecám vůbec, a ty lidi se tam nedostali a začalo se zjišťovat, co to má znamenat, že nějaký dva mladí kluci, že v tom roce 82 tam jako vlastně dělají diskotéku, kterou ani dělat nesmějí, jenomže my jsme byli chytrý. No, ani ne my, ale ti chlapci z toho společenského domu, ty číšníci, říkejme tomu, nechci říkat pinglové ostentativně, ale ty číšníci moc dobře věděli, kolik se na tom dá vydělat, když přijde tolik lidí na 3 hodiny někam.
1: Jasně.
2: Takováhle mládež, která chce pít, že jo, a bavit se. Takže to udělali pod hlavičkou SSM Praha 10, nebo vlastně restaurace a jídelny SSM Praha 10.
1: Tak se všechno dělalo.
2: Takže to bylo prostě přikrytý a my jsme opravdu udělali velice profesionální diskotéku, která vlastně vešla do dějin, prostě

0: český písnička na diskotékách, to slyšeli z rádia, že jo.
1: Jasně.
0: Diskotéka byla, že si zamknul a byl Západ, že jo. Chtěli slyšet Michaela Jacksona a ne, teďka nechci nikoho dehonestovat. A hráli jsme, to si pamatuju jako včera, Aneka, Japanese Boy, jak zpívala, to zpívala česky mimořádná Linka Prato,
1: Zagorka.
0: Tak to jasně. Jsme hráli, to jak včera, kdybych to slyšel, jak tam sedíme vedle sebe. My jsme měli nějaký barový židličky a seděli jsme jako vedle sebe. A každý měl jeden gramofon a ten druhý mu nesměl do toho jeho gramofonu mluvit. Což bylo zajímavé, jako, že to fungovalo. Jo, on si pustil svojí nějakou a já jsem čekal, až skončí a pustil jsem svojí. Jo. A měli jsme to tak domluvený, že když jeden domluvil, tak jsme se tak do sebe jako bouchli, a že můžu já pokračovat, anebo já do něj. A pokračovali jsme a bylo to jako velice zajímavý vystoupení, který jako jelo. Měli jsme i mlhu.
1: A mělo to šmrnca měli stát.
0: Jsme, jasně, a měli jsme i mlhu, tu plazící se, víš tu.
1: Keca, no, jasně, že jste měli mlhu.
0: Těžkou, no, těžkou. No. Měli jsme normálně, kamarád sehnal.
1: Salicylový olej.
0: Ne, to byl ještě suchý led.
1: Jo, suchej led
0: do vařicí vody, hele, kýbl.
1: Jo.
0: A teď se to valilo mezi lidi, no hele, to prostě bylo nevídaný, já tak jsem rád, že se někdo pamatuje. Ale pro nás je to jako vlastně začátek té kariéry. Michal Viktořík napsal knihu Loni, Vrtulník, tam to všechno je teda popsaný. Samozřejmě z jeho pohledu, já si tak některé věci pamatuju jinak, ale v podstatě 90% těch vzpomínek je stejných. Někdo samozřejmě si pamatuje něco víc, někdo míň, ale jako ta naše kariéra nebo ty naše kariéry jsou velice podobný, každý samozřejmě trošku jiným směrem, ale fandíme si a to je taky hezky, jako víš, nedlužíme si prachy, můžeme se na sebe koukat, máme se rádi, jako ne, že bychom se furt scházeli, ale napíšeme si, je to takový jako hezký, no tak je to tak, dneska lidi jsou rozhádaný kvůli spousta věcem a my se známe vlastně celý život, jo.
1: Nedlužíme si prachy, tak si můžeme kamarádit.
0: No tak mnoho těch přátelství se kvůli tomu rozešlo a kvůli jiným věcem. Tak my jsme se seznámili jako malí kluci, vlastně jsme šli do té Bohemky, on už tam byl, Michal, já jsem se tam dostal takovým zvláštním způsobem, že jsem hrál na ulici fotbal, no na ulici, jako jo, fakt, ve Vršovicích a šli lidi z fotbalu, ze Slávie a takový pán na mě koukal a furt asi jako 20 minut furt koukal na mě, jak hraju fotbal tam s klukama a když jako to skončilo, tak za mnou přišel a řekl, já jsem nějaký pan Ješ, jo, já se nemůžu vzpomenout, to je ostuda na jeho jméno, ale prostě Ješ a nechtěl by si hrát fotbal za Bohemku, já jsem říkal, no to bych strašně chtěl, tak prosím tě, zítra, to byla neděle, zítra přijď, teď mi popsal, kam na Hagibor, no to je tady vlastně, počkejte, já vám musím říct, tady za tou vaší budovou byly hřiště, a tam my jsme, to byly Bohemky, a my jsme tady hráli, tady bylo, dole bylo pozemní hokej a nahoře, jak jsou ty...
1: Teď je tam Svobodná Evropa, že jo, a pod tím je ještě prostor.
0: Ne, to
1: tam...
0: ne tady, ne, to je přímo tady u vás. Tady no, přímo, jak jsou ty baráky,
1: které bydlí lidi. Teď jsou nově postavený.
0: Jo.
1: No nad náma, takhle ten, ta plocha obrovská. No,
0: já myslím, tady tím, já nechci říkat název té samoobsluhy, jak je tady ta samoobsluha přímo, tak za ní... Jo, chápeš? Ne jako po kolejích nahoru, ne. Jako za tou samoobsluhou bývaly hřiště. A tam my jsme začínali jako fotbalisti.
1: Takže jak je to sídlištíčko takový.
0: Ano, tak
1: jako,
0: na tom sídlištíčku, tak tam byly hřiště, Hagibor takzvaný, a tam my jsme začínali jako fotbalisti. Tam jsme odehráli svoje první zápasy a tak. No a já jsem v pondělí přišel, všichni se mi smáli, protože jsem frajersky měl jsem ty gumotextilový kopačky.
1: Ty černý,
0: ale měl jsem tepláky, který měli rozparek, jo.
1: Ty vole, jsi byl frajer.
0: Měli zipy jako nadkotníky a já jsem si je rozepnul, že jo. A teď já jsem byl jako rychlej docela hráč a já jsem si je rozepnul a teď jsem tam lítal s těma. A oni se mi jako posmívali, že jo, trošku, pak mi to Viktorík řekl asi po 5 letech až, ale trošku se mi posmívali. No a okamžitě jsem zapadl do toho týmu a začali jsme vyhrávat všechno, co jsme hráli. Já jenom tomu řeknu, protože chci to říct, jo, já jsem to už říkal na začátku o těch gólech. Hele, Viktorík byl naprosto výjimečný fotbalista, tak jako ostatní v tom týmu. My jsme měli skvělýho brankáře Honzu Severu, který prostě pustil třeba jeden gol za 10 zápasů. Ale Michal dal třeba, my jsme vyhráli třeba 10-0 a on dal 8 gólů. Tak takhle to asi bylo. Nebo jsme vyhráli třeba v Husinci, jsme vyhráli 13-1, to si pamatuju, a on dal 10 gólů. Prostě neomylně byl střelec.
1: Co to bylo za kategorii starší žáci?
0: Tohle to, co říkám, to, no mladší žáci, starší žáci. Mladší jsme žáci. Spolu hráli mladší žáci, starší žáci, jsme přeborníci Prahy třeba. Vyhráli jsme toho mnoho, hráli jsme třeba, tam dal Michal všechny góly, to je takový památeční zápas, když Bohemka postoupila v poháru UEFA a hrála, bylo to UEFA, hrála proti Bayernu Mnichov, tak se nehrálo v Dělíčku.